Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mickey Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili, zabili. Štědroň a Uhrem. Legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, houslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendáře, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně musím říct trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy, ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva.

Krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové. Starší nahrávka s Ivoci Cvárkem. Nepustili jsme si ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna.

spousta možností výletovat, koupat se. A ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů, říká, je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, ten festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba podsta Zuzaně Navarové, z naší generace Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem Susovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Telšerová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou, přijedou také František Skála, Třeskavá směs spolu s Kocouří scénou a Nocturnama. Je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda. 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business, tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně je obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

si za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Tuhle fajnovou country říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madam. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové. 25. července pak jedou na festival bluegrassový Čtyřlístek do Ploukonic. A třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

když už jsme u těch východočeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměřské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežene a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární Joan Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet naživo, tuhle fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratován kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

Skupina Rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muzicíruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, úžasná životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné, to je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslal nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat Rolničky k nám na pravidelný koncert v Heřmanově Městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a Rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině v autokempu nedaleko Heřmanova Městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a ti na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co Rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl v celku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francou, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: A touhle krásnou oddílovou ukolébavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Vítěz Roníček u dalších folkových pohlazení. Ahoj, nasledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
3: Děkuji.
2: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a taky humoru do života.
3: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Manche a doběh, ale já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
0: Humoriáda.

0: začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat v Humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věž televizní. To je
0: krásný. Hodně známý.
2: Tak to si vás, ale teď ano. Půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam všeli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář, mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po tou fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátili k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání a nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili, ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře, šli je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři oříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundla a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, kdysi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mi sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, dozad, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdli injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespal. Ne.
0: No tak z věže snad taky ne. Nějaký ne. Kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul von, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen na jedné straně, varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se Slavkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni.
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý, jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do

0: Radio.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
0: Ano, děkuji.
1: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
2: Zvítězil Bolek Polívka.
1: Jo, jo, jo, správná volba, Slavko, na začátku.
2: To je Moraváci, oni držej, Západočechy nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je tak, to demokratický.
1: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Poulin.
3: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
4: No, to
3: když
4: říká
3: má
4: obecně.
3: Hlad, tak to je konec všeho.
4: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se prostě... to říká? Nějak se to říká dokonce.
3: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
5: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jednou Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoj byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věrou a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věrou šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
3: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
4: A kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, kdyby náhodou a teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
3: A to se strašně polekal.
4: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
3: co
4: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
3: Jo, že spadl.
4: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli 3. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, jsem říkal, a je. Teď si myslí, že to je moje milenka. Humoriáda.
1: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
2: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který jáčkovali, Chantal. No,

0: Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňaví, že jo, to sežereš sám.
1: Ano.
0: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád. Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám.
1: A s Bolkem práce?
0: No s Bolkem jsme dělali Černý barón v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlím divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od roku jsme dělali, to bylo slavné představení, a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, hopsal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
1: On byl z gumy, samá ruka,
0: jako
1: samá noha.
0: Jako samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orang utan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
1: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
0: No třeba, jsou ty zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. No, to je ono, ale ono to přijde.
1: Důležité je mít sebevědomí, ano?
0: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
1: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
0: Nač se bát zítřku, třeba nepřijdou.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrhl, jestli dovolíš, protože když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no... Tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej, nevěrám a purvení se a takovýhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ, ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopejí do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrý strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my. Protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo
2: chápou.
1: Nejvíc třeba tleská v cizině? Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: to. A oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, co se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když se podívejte třeba na takový film Paní, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No, prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál, když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by vytvářeli
2: nevím, kdo
1: dál.
2: By byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu.
2: Buďme nepřijde. Optimisté. Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. Není to humor, ale jsou směšní. To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešní jsem optimista.
2: No,
1: a teď vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, vám krásné, taky. Se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český komik. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano. Ano. Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se
4: mějte
2: pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory Janické odpoledne, zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka. Děkuju. Přeju vám, pane Jandák, dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to, moc. Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdraví svátku a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Zraz nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesor. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Zajímají vaše názory, mě zajímají fakta a fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veš, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko, necháme pana poslance Kavana.
9: Z vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejak vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vy jste si vytáhl otázku, naše politická scéna. Tak
10: ano,
9: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita, téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
11: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
11: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
11: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na země. Já jsem byl strašně hrdej třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
11: způsob
2: vojenské
11: boje,
2: schopnosti.
11: No jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byl Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, taky tam Jan Žižka.
2: Aha.
11: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
11: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to ne.
11: Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
11: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já jo. I při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda...
2: To nebylo vyšších hráčů?
11: Ne, ale já byl hbitej hrozně, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak
11: to
2: je
11: mění,
2: pravda,
11: co?
2: Že ano, v té době...
11: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
11: že?
2: Dva metry, no.
11: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
11: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
11: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy. Takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat můžete dál, je to telefonní číslo 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se mě poslouchají. Nebo humoriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, Peču, Líme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky, šupky. Za tebou, zamk si.
4: Ne, prosím tě, co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Víš, že dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. Skutečně nevím, Milonko, jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Aha, jenom se nevytahuj, ty Don Juan nebo opuštěnej.
4: Já, že se vytahuji? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím
3: pěkně. Oristo.
4: Prosím pěkně. No,
3: co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nestydnul, víš, ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš?
4: Jenom šetři vášnima. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Ale Mese, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
4: Do koupelny.
3: Ne, Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
4: Dobrý večer, kamaráde. Kamaráde, co ty děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frnkla přímo s taxikem. Přednes jsem, ale určitě jela do klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: Ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostej odborník.
5: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
5: My tady uděláme spolu pánskou jízdu, rozjedeme to tady, přines plášky a
4: rozpoprujeme to tady. Posaď se, udělej si pohledničko, kamaráde, udělej si pohledničko, já zatím skočím pro lávinky, jo? Kamaráde, odpust mě, ať se stane, co se stane, já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja, Adolf mě zabije.
5: To se mu ani nedivím, flaška žádná. Není žádná, tak...
6: Už je vzduch čistý, Pet.
5: Ale on jí má rozděleno, ještě
3: co je to? No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se?
5: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mádence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady dělá?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
8: já taky
1: daří.
8: Děkuju Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
8: A smějte.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Veterináři prověřují podezření na račí mor ve Vranově na Chodimsku. Prezident Pavel varoval před označováním soudu za podjaté a aktivistické. Španělská vláda navrhla zákaz kouření na zahrádkách restaurací. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na Chrudimsku veterináři prověřují další podezření na výskyt račího moru. Hromadný úhyn raků zaznamenali v rybníce ve Vranově. Příčinu musí určit laboratorní testy.
3: Podle ochranářů se zatím podařilo zajistit desítky mrtvých raků. Mezi možné příčiny patří právě račí mor. Ten už byl na konci června potvrzený v úseku řeky Chrudimky pod Křižanovickou přehradou. A platí tam mimořádná opatření, která mají šíření nákazy zabránit. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: V Luži začali hledat vánoční strom. Radnice vyzvala majitele, kteří plánují kácení, aby jehličnany nabídli městu. Podmínkou je pravidelný tvar stromů a výška kolem 10 metrů. Moravská Třebová vydala ke 120. výročí svého muzea novou publikaci. Zachycuje jeho historii od založení až po současnost a vedle dobových fotografií představuje i nejzajímavější sbírkové předměty. Víc už muzejnice Lucie Žáková.
4: Kniha je bohatá na obrazový materiál, obsahuje reprodukce dobových fotografií, písemností nebo třeba novinových výstřižků. Je to výsledek vlastně systematického studia zpracování a digitalizace archiválií, fotografií a dalších dokumentů, které máme v naší muzejní sbírce.
2: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Španělsko chce zakázat kouření ve venkovních barech a na zahrádkách restaurací, oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Zákaz by se týkal i elektronických cigaret. Novelu ještě musí schválit španělští poslanci. Opoziční lidová strana návrh vlády podporuje s podmínkou, že budou mít restaurace možnost zřídit oddělené kuřácké prostory. Součástí navrhované novely je taky zpřísnění zákazu kouření u bazénů, na plážích a v prostorách vysokých škol.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo, odpoledne a večer se místy můžou vyskytovat slabé přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s dopravním omezením na silnici 1/17 mezi Chrudimí a Markovicemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A po zprávách už vám přejeme příjemné středeční ráno. Jsou 4 minuty po páté. V kalendáři máme jména Magdaléna, také Magda, z čehož někteří možná odvodí, že je 22. července. No a co vám zahrajeme, aby se vám lépe vstupovalo do dalšího pracovního dne? Opět písničky, které nestárnou. Těch je tady připravená spousta. Na mátku můžu zmínit třeba skupinu Miraj, Tomáše Linku, anebo Helenu Vondráčkovou, se kterou to za chvilku celé odstartujeme. No a co se týká reportáží, tak ta první se bude týkat návrhu části senátorů a poslanců. Ti chtějí, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Takových případů policie eviduje ročně zhruba 5, drtivou většinu činů objasní. Má tedy navrhovaná změna smysl a co by to znamenalo pro vyšetřování? Tomu se budeme věnovat už za malou chvíli. Hezkou středu!
1: Do

0: Tomáš Linka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v dobrém ránu pro zpříjemnění, probouzení. No a teď už pojďme k tématu, které jsem avizoval před malou chvílí. Skoro 90% vražd v Česku kriminalisté objasní, jen asi u 5 vražd ročně na pachatele nepřijdou. A někdy na to nemusí stačit ani 20 let, jak tomu bylo dřív, ani 30 let, které mají od letoška policisté k dispozici na usvědčení vraha. Po nich už je čin promlčený a pachatele nelze potrestat. Senátoři i poslanci teď jednají o návrzích změnu zákona. Za takzvaný závažný trestný čin by podle nich měl pikat i po delší době. Natáčela Františka Rohlíčková.
1: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
2: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
3: Bohužel ano, můžu potvrdit, jak byl pan Mrázek střelen.
1: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhuji ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
4: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
1: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech od činu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání.
1: Trest má pachatele mimo jiné napravovat. Pokud ale další desítky let žádný další závažný čin nespáchá, ztrácí smysl, říká Tomáš Gřivna z katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nesouhlasí ani s argumentem, že vraždy jsou nepromlčitelné třeba v Německu nebo Rakousku.
6: Sice se to nepromlčuje ta vražda v Rakousku, ale na druhou stranu se tam zcela mění pak trestní sazba.
1: Ta je potom mnohem nižší. Práci kriminalistů by změna neovlivnila, říká náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
7: Protože nikdy není zřejmý, zda k promlčení skutečně došlo. Jo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
1: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let. A na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona. Tedy nejdříve v roce 2057. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: dosáhnou někam mezi 20 a 23 stupňů, na horách v 1000 metrech pak budeme měřit 14 až 18 stupňů Celsia. Obloha teď po ránu polojasná až jasná, během dne bude přibývat oblačnosti na oblačno až zataženo, odpoledne a večer se místy budou vyskytovat slabé přehánky, na horách budou četnější a také vydatnější. No a vítr teď po ránu slabý, severozápadní až západní, vane rychlostí do 4 metrů za sekundu, postupně bude zesilovat na mírný, to znamená, že dosáhne na nějakých až 6 metrů za sekundu. Tolik o počasí, 5 hodin 16 minut, za chvilku skupina Miraj. Hezké ráno.
1: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Cesta z města, to byla skupina Miraj ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středečním dobrém ránu. No a právě dnes uplynulo 565 let od úmrtí francouzského krále Karla VII. Vládl v letech 1422 až

0: 1 a byl přezdívaný Vítězný. Jeho jméno je neodmyslitelně spjaté se jménem Johanky z Arku. I její zásluhou dovedl Francii k úspěšnému ukončení stoleté války. Téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Kdo je to král?
2: Že dává třeba někomu rozkaz, že vládne nehradu.
1: Co všechno ještě dělá král?
2: Dává lidi do vězení. Všechno, co ho napadne.
1: Znáte z historie jména nějakých králů?
2: Karel IV.
1: Znáš ještě nějakého krále?
2: Ani jednoho.
1: Jak se takový král obléká?
2: Že má korunu. Že má plášť. Že má šaty.
1: Co to je hermelín, když se řekne, že má král hermelín?
2: Nevím. To je nějaká ozdoba.
1: Musí mít král jablko a žezlo.
2: Jo.
1: K čemu je má?
2: Bouchá do stolu. Jablko se když tak sní.
1: Jak se jmenuje manželka krále?
2: Královna.
1: A jak se jmenuje králova dcera?
2: Princezna.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Začíná uzavírka hlavní trasy v centru Hlinska. Neprůjezdný je úsek silnice 34 od náměstí po městskou galerii. Opravy tam potrvají týden. Pro osobní auta vede objížďka vedlejšími ulicemi. Výraznější komplikace znamená uzavírka pro nákladní soupravy. Pro ně je stanovená náhradní trasa přes Trhovou kamenici až Dírec nad Doubravou. V Ronově začala poslední fáze opravy průčelí radnice. Řemeslníci obnovují fasádu historické budovy v části navazující na knihovnu. Zakázka za 1,5 milionu by měla být hotová v polovině září. Svitavám se ani na podruhé nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Budova by měla nahradit vybydlený bytový dům v sousedství Ottendorferova domu u náměstí Míru. Odboráři na pražském letišti Václava Havla vstoupili do stávkové pohotovosti. Vyhlásili ji, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Hnutí nesouhlasí s tím, že ho rezort zařadil do zprávy o extremismu za rok 2022. Žádá kvůli tomu omluvu. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno. Během dne bude přibývat oblačnost na oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, s uzavírkou silnice 1/36, ale potřeba počítat ode dneška mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a také Otaku Twirt, s vámi Český rozhlas Pardubice a už tu chystáme písničky, které nestárnou. Těšte se na Karla Černocha s Ivetou Bartošovou, zaspívá také Michal Hrůza se skupinou Redy Kirken a za chvilku se koukneme na to, co se píše v dnešních novinách.
3: Nosím černý brýle.

0: filmová melodie po ránu ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde právě teď s Otou Gutwirtem otvíráme dnešní tisk. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Budoucnost areálu bývalého pardubického pivovaru byla tématem jednání vedení města se zástupci společnosti Koncek. Investor navrhuje nahradit nevyhovující objekt novou výstavbou se zachováním vybraných historických prvků a usiluje o uzavření memoranda s městem. Do dalšího vývoje ale zasáhlo řízení ministerstva kultury o možném prohlášení budovy za kulturní památku, píše pardubický deník.
1: Město Ústí nad Orlicí se pustilo do rekonstrukce dřevěné kaple Navštívení Panny Marie v Horním Houžovci. Cílem oprav za 3,6 milionu korun je zachovat její historickou hodnotu a technický stav do budoucna. Práce zahrnují sanaci kamenné podezdívky, opravy střech, zvonice a krovu, výměnu střešní krytiny i restaurátorské zásahy v interiéru, a to včetně ošetření omítek a maleb. Rekonstrukce má skončit v listopadu. Na obnovu přispěje Pardubický kraj dotací ve výši 150 tisíc korun, píše regionální Mladá fronta.
0: Pokud bychom se dívali na případný konflikt mezi NATO a technologicky vyspělým protivníkem, situace by byla zásadně odlišná od toho, co se děje na Ukrajině. Evropa bude v příštích letech disponovat 700 až 800 letouny F-35, které budou představovat věrohodnou schopnost kolektivního odstrašení, případně získání vzdušné převahy. Těmito slovy v obsáhlém rozhovoru pro Mladou frontu dnes odmítá generálmajor Petr Čepelka vizi, že éra pilotovaných stíhaček kvůli masivnímu nasazení levných dronů končí. Každopádně se podle něj armáda nesmí připravovat na minulé války.

0: Za dvě minuty bude 6:15, vám je Český rozhlas Pardubice, dál přejeme pohodové ráno s datem 22. července. Mám tady pozvánku na komentovanou prohlídku automatických mlýnů. V 75 minutách projdete s průvodci celý areál automatických mlýnů a budete seznámeni jak s historií, architekturou, tak třeba i s budoucí vizí tohoto jedinečného místa. Samozřejmě nahlédnete i do prostor, které dříve vůbec nebyly veřejnosti přístupné a otevřely se až poměrně nedávno. A i když je prohlídka z velké části venkovní, i tak dá nahlédnout do unikátních a dříve, jak jsem říkal, naprosto nepřístupných míst této národní kulturní památky. Celá prohlídka je pak zakončena návštěvou střechy Sila, odkud máte parádní výhled. Takže komentovaná prohlídka ve 12 a ve 14 hodin, to je potřeba ještě zmínit. Vstupenky už teď můžete pořídit třeba na internetu nebo případně přímo na místě v informačním centru budovy Sila. Počasí. Ráno polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost na oblačno až zataženo, odpoledne a večer se místy budou vyskytovat slabé přehánky, ty budou na horách četnější a vydatnější. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, v 1000 metrech naměříme 14 až 18 stupňů Celsia a vítr vane slabý, severozápadní až západní rychlostí do 4 metrů za sekundu, s tím, že během dne bude zesilovat na mírný a bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Také v dnešním dobrém odpoledni nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem ve studiu rockový zpěvák, kytarista, skladatel, také textař a hudební producent Robert Kodym. Dozvíte se například i to, jak funguje kapela Lucie s novým zpěvákem.
1: Funguje to, musím říct, zaplať pámu, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě. Bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety.
0: Celý rozhovor s Robertem Kodymem si ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice můžete poslechnout dnes po 13. hodině. Je 5:50, před námi ABBA nebo také Dalibor Janda. Dál přejeme hezké středeční ráno.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Oprava plovárny ve Skutči začne kvůli komplikacím později. Ve Vysoké nad Labem opravili povrch cyklostezky Labská. Kybernetických incidentů v Česku loni ubylo a dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Plánovaná rekonstrukce plovárny ve Skutči začne později. Mimo provoz je už třetí sezonu. Původně radnice počítala s úspornější variantou a rozpočtem zhruba 40 milionů korun.
2: Koupaliště má nestabilní podloží a nový bazén bude nutné ukotvit pilíři. Podle projektantů ale nebude možné využít původní strojovnu a náklady na rekonstrukci tak stoupnou. Radnice je odhaduje asi na 70 milionů korun. Kvůli složitější přípravě práce letos pravděpodobně nezačnou. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Obec Vysoká nad Labem nechala ve svém katastru opravit část cyklostezky Labská. Podle nezávislého starosty Jiřího Horáka byly práce za zhruba milion korun nutné. Povrch nebyl po 7 letech provozu už dostatečně kvalitní.
3: Jsme opravili tu zvlněnou část toho našeho úseku, kde teda ty kořeny těch stromů předvádějí tu velkou sílu přírody a udělali z toho v některých místech valku a v některých místech už asfaltu začaly růst lístečky, tak se to celé sfrézovalo, prostě upravilo a zase to nějaký čas bude i pro ty bruslaře.
0: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server i rozhlas. Podle zprávy se taky české instituce zapojily do úspěšných mezinárodních operací proti nepřátelským aktérům, třeba proti ruské skupině APT-28. Spojené státy 11. noc po sobě útočí na Irán. Novou vlnu úderů oznámilo americké velitelství CENTCOM. Iránská média informují o explozích na jihu a severozápadě země. Protivzdušná obrana Iránu zasahovala nad Teheránem. Silná exploze byla slyšet i v Búšehru, kde je jediná funkční iránská jaderná elektrárna. Cílem útoku je podle americké armády snížit iránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Sport. Plzeňští fotbalisté vstoupí sobotním duelem s Libercem do nového ročníku nejvyšší soutěže. Viktoria obhajuje třetí místo. Předseda představenstva klubu a generální ředitel Adolf Šádek ale dává týmu jednoznačný cíl – vybojovat mistrovský titul.
4: Tím, že se nám vlastně povedlo podržet a neprodat ani jedno z klíčových hráčů, tak si myslím, že ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně a se přivízt mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a jsem si vědom toho tlaku, který vytvářím na sebe, vytvářím na trenéra, vytvářím na kluky, ale myslím si, že nemůže zaznít nic jiného, takže ty ambice klub má ty nejvyšší. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji ráno polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost a na oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se místy budou vyskytovat slabé přehánky. Na horách budou četnější a vydatnější. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále pozor na úpravy silnice 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Středeční dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje i teď 4 minuty po 6. Chystáme další spoustu písniček, které nestárnou. Tak opět koukneme, kdo nám zaspívá. Zahraje Lucie Václav Neckář, také třeba Xindl X, i na něj se můžete těšit. Z části kaple u Svitavského seniorcentra se už brzy stanou nové ateliéry pro žáky tamní základní umělecké školy. Přestavba míří do finále a my jsme se byli podívat, jak budou nové prostory vypadat a kdy se do nich mladí výtvarníci nastěhují. Více dozvíte už za malou chvíli. No a Magdám a Magdalenám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

0: Malý, Václav Neckář, ladíte středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Místo stavbařů už brzy štětce, tušky a samozřejmě i malí umělci. Ve Svitavách vznikají nové výtvarné ateliéry pro žáky základní umělecké školy. Domov najdou v části bývalé kaple u senior centra. Zatím tam sice ještě vládne stavební ruch, hotovo by ale mělo být dokonce prázdnin. Jak práce pokračují, zjišťovala přímo na místě reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová. Mluvčí radnice Kateřina Kotasová ji potvrdila, že termín by se měl stihnout.
1: Jak jste si všimla venku, objekt už je téměř hotový, během 14 dnů by měla kompletně být dokončena fasáda. Barva je taková žlutohrášková, přizpůsobili jsme se okolní výstavbě.
2: Teď jsme tedy uvnitř, tady už je to omítnutý, zbývá ještě položit něco na podlahy.
1: Přesně tak, zbývají vlastně jenom takové ty dokončovací práce, jako položit dlažbu, a práce směřují k tomu, aby vevnitř bylo vše hotové do konce srpna. Vše je tedy vevnitř vytvarované a připravené.
2: Kolik tady bude ateliérů?
1: Vzniknou zde dva nové ateliéry, výtvarní a keramický, a také jedna multimediální učebna pro žáky základní umělecké školy. Takže výtvarné obory se kompletně přesunou z budovy, kde jsou nyní.
2: Budou mít tady ten objekt za kaplí žáci základní umělecké školy k dispozici už od začátku nového školního roku?
1: Zatím ne, do konce léta by měly být hotové stavební práce, pak ale ještě přijde doplnit vybavení během podzimu, takže žáci by se semka mohli nastěhovat na začátku kalendářního roku.
2: Vy jste tady ty místnosti, ty ateliéry dělali z kaple, ale tady, když se podívám dveřmi, tak ta kaple tady zůstala.
1: Není to vyloženě z kaple, je to objekt za kaplí, takže kaple zde opravdu zůstala. Dokonce do budoucna jsou zde plány, i že by zde mohly probíhat nějaké komornější koncerty právě základní umělecké školy. Vidíte, že kaple je vcelku zachovalá.
2: Ale přesto by potřebovala trochu úprav a má město ještě peníze na to?
1: Zatím se s tím nepočítá, ale jak jsem říkala, do budoucna ta kaple tady zůstala i proto zachována a v budoucnu by se tak mohlo stát.
2: Za rekonstrukci prostor pro ateliéry základní umělecké školy dalo město 13 milionů korun. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice.

0: Aby si udržel práci v zoologické zahradě, souhlasí David s riskantním plánem, že z Jižní Ameriky přiveze záhadný balíček, musí přitom dodržet jedno zásadní pravidlo, zásilku neotvírat, což se samozřejmě nepovede a jak to dopadne, tak to už můžete vidět sami ve filmu Bláznivý marsupilámy, který dnes nabízí kinematograf Bratří Čadíků, který je zakotvil ve sportovním areálu u základní školy v Králíkách. Začátek projekce je ve 20:45, každopádně vstup do areálu je možný už od 18:30 a sebou si určitě vemte i nějaké deky, karimatky, ať si máte na co sednout.
1: Počasí.
0: Polojasno až jasno je právě teď venku, během dne bude oblačnost přibývat, na oblačno až zataženo, odpoledne a večer se ojediněle budou vyskytovat slabé přehánky, ty budou četnější zejména na horách. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, v 1000 metrech naměříme 14 až 18 stupňů Celsia a vítr vane slabý severozápadní až západní rychlosti do 4 metrů za sekundu, přes den bude zesilovat na mírný a dosáhne rychlosti až kolem 6 metrů za sekundu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Navštivte s námi tajemný Kunwald, městy pod Orlickými horami. Vezmeme vás do míst, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Podíváme se k bratrské lípě a naučnou stezkou po stopách jednoty bratrské dojdeme až k Jordánu, tedy k místu, kde kdysi bratři křtili své nové stoupence. Do Kunwaldu vás doprovodí Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Klid. Dřevo, Xindl X622, s vámi stále Český rozhlas Pardubice, středa 22. července, krásné ráno všem. A před námi je spotřebitelský servis, do kterého posíláte další a další dotazy. Tentokrát jste našeho spotřebitelského odborníka Josefa Černého oslovili, protože nemáte kde podat reklamaci. Co s tím?
1: Pan Patrik šel reklamovat boty, které se po několika nošeních rozlepily, ale bohužel narazil jen na zamčené dveře prodejny s nápisem, že prodej se skončil. Pane posluchači, předpokládám, že se jedná o menšího prodejce, který nemá žádnou další prodejnu. Podle zákona by měl u oznámení, že končí, nechat také adresu, kde je možné vyřizovat reklamace. Většina prodejců to nedodržuje, tudíž je nutno uplatnit reklamaci na jeho domácí adrese. Je totiž pravda, že i když ukončil činnost, za výrobek odpovídá dokonce jeho záruky.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Chrudimi hledají zájemce o práci ve volební komisi. Nové zastupitele obcí budou lidé vybírat 9. a 10. října. Zájemci se můžou městskému úřadu hlásit do 9. září. Stát letos navýšil odměny pro členy komisí. Základní sazba se z 1800 zvedla na 2 500. Správa státních hmotných rezerv se zbavuje nepotřebných železničních cisteren. K prodeji jsou určené 4 vyřazené vozy ze skladů v Kostelci u Heřmanova městce. Organizace je zájemcům nabízí formou elektronické aukce. Polička zkouší nový způsob třídění gastroodpadu. Pilotní projekt spustila na sídlišti Hegerova, kde rozmístila hnědé kontejnery na zbytky potravin. Pokud se systém osvědčí a lidé se do třídění zapojí, rozšíří ho město i do dalších částí. Policisté v úterý zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Jak Českému rozhlasu potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský, kriminalisté zadrželi 2 lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projekty na doboru pozemních komunikací. Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo, objevit se mohou přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 312 mezi Českými Lipchavami a Rozsochou, nehoda 2 nákladních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: To byly zprávy a také Otagu Tvirt a 2 minuty po 6:30 pokračuje středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Valdemar Matuška je před námi, také Radek Tomášek zaspívá a za chvilku opět otevřeme dnešní noviny.

0: Co děláš, to dělej rád, zpívá Valdemar Matuška. My pro vás rádi brzo ráno vstáváme, abyste se s námi mohli probouzet. Otaku Tvrdc tady usmívá, tak se jdeme podívat, co se píše v novinách.
1: Kraní kávě, denní tisk.
2: Dobré ráno, začínáme ve svitavském deníku. Svitavám se ani na druhý pokus nepodařilo vybrat firmu, která by vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Nabídky výrazně překročily předpokládanou cenu. Město proto nechá projekt zjednodušit a na podzim chce vypsat třetí výběrové řízení. Nové muzeum má vzniknout v sousedství Otendorferova domu nedaleko náměstí Míru. Nahradit má vybydlený bytový dům a jeho hlavním exponátem se stane unikátní asi 15 metrů dlouhý svitavský mechanický petle.
0: Řidiči nákladních aut pendlující mezi Vysočinou a Pardubickým krajem musí ode dneška počítat, že mezi Hlinskem a Ždírcem nad Doubravou neprojedou. Ředitelství silnic a dálnic kvůli velkoplošné výpravě vozovky v zúženém vjezdu do Hlineckého náměstí musí silnici úplně uzavřít. Omezení je v plánu ode dneška do 29. července. Objízdná trasa pro osobní auta je v Hlinsku vedena po místních komunikacích. Pro nákladní auta po silnici první třídy číslo 34 na Ždírec nad Doubravou a silnici 1/37 na Trhovou Kamenici. Píše o tom regionální příloha Mladé fronty dnes.
2: Za vraždy a další nejzávažnější zločiny mají nést děti trestní odpovědnost už od 13 let místo současných 15. Změnu hodlá prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Přestože se svým plánem naráží na kritiku i u poslanců vládní koalice nebo dětského ombudsmana, věří, že změna zákona začne platit od ledna 2028. Děti v tomto věku vědí, že se nemá krást a rozhodně vědí, že se nemá vraždit. Hájí Tejc svoji představu, píše Nyní právo. We'll be right back.

0: Je středa 22. července, svátek má Magdaléna, jméno hebrejského původu, které znamená pocházející z Magdaly. No a kdybychom měli zmínit známé nositelky, k ním patří třeba mezzosopranistka Kožená, slovenská sopranistka Hajósiová nebo publicistka Dítlová. Katolický kalendář pak připomíná svatou Marii Magdalénu a k tomu se vážou i pranostiky. Na Marii Magdalénu očekávají jistý déšť a nebo v den Marii Magdalény ráno poprchává, neboť svého pána oplakává. Narozeniny 83. dnes slaví zpěvák Jaromír Majer, herečka, zpěvačka a houslistka Iva Bitová, ta je dnes 68, hokejista Jiří Šejba 64 let a 13. má britský princ George. Tak přejeme všechno nejlepší. No a ještě můžeme zmínit, že před 90 lety se narodil tanečník, choreograf, herec a mim Jaroslav Čejka, který zemřel v roce 2022. A koukneme rychle ještě do regionu. 22. červenec 1289 sepsal šlechtic Jindřich z Lichtenburka pamětní listinu, ve které je první písemná zmínka o obci Řečany nad Labem, takže tam si dnes tento den určitě připomínají. 22. červenec 1944, to není veselá událost, Pardubice ve druhé světové válce zažili první letecký nálet na město, provedlo ho britské královské letectvo, hlavním cílem byla rafinerie minerálních olejů firmy Fanto, nebyla zasažena a bomby dopadaly převážně na východní část města, zahynulo tehdy 43 osob, zničeno bylo 27 obytných domů a dalších 87 bylo poškozeno. No a ještě poslední věc, kterou zmíním, 22. červenec 1993. Po rok trvající generální opravy dali znovu do provozu budovu Komerční banky v Pardubicích na náměstí Republiky. Byla postavena ve 20. letech pro Anglo-Československou banku. Počasí. Je polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo, odpoledne a večer se ojedinělé budou vyskytovat slabé přehánky, ty budou četnější na horách. Nejvyšší teploty 21 až 24, v tisíci metrech 14 až 18 stupňů Celsia. Ráno teď nám vane slabý severozápadní až západní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, postupně bude zesilovat na mírný a dosáhne rychlosti až okolo 6 metrů za sekundu. No a hokejisté Pardubic začali s další fázi přípravy na novou sezonu. Hráči se po delší době dostali na led. Víc o tom, jak jejich příprava vypadá, kde je čeká i první zápas, uslyšíte už za chvíli.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: necelých 10 minut a bude 7 hodin. S vámi stále Český rozhlas Pardubice. Hezkou středu všem. Příprava hokejistů Pardubic postoupila do další fáze. Hráči se konečně dostali zase zpátky na led, zkouší novou výstroj a to dává jasně najevo, že se pomalu, ale jistě blíží start nového ročníku soutěže. I když do jeho začátku přece jen ještě chvíle zbývá. Víc si nejenom o přípravě řekneme s redaktorem Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Hráči tedy vyjeli na led, v jaké to bylo sestavě a bude to teď právě hlavně o trénincích na ledě?
1: Bylo to v trochu okleštěné sestavě, nicméně nechyběli třeba kapitán Lukáš Sedlák nebo dvě posily David Tomášek a Matěj Stránský. Nebyli ale všichni hráči k dispozici, postupně se ještě někteří připojí. Je to sice teď na ledě, je to ale hlavně, jak už bylo zmíněno, o zkoušení těch nových výstrojí, protože to vždycky je poměrně dost nepohodlné, až se ty rukavice vymačkají a chrániče sednou tak, jak mají, ale nebude to hlavně o trénincích na ledě. Stále gro je mimo led, to znamená posilovna. Je to o tom, aby si hráči zvykli na ten určitý pohyb na ledě, který je specifický, ale určitě nebudou ty tréninky v žádné velké intenzitě.
0: Někteří hráči ale výstroj ještě neoblékli. Kteří to jsou?
1: Bohužel je to tak. U Miguela Turiniho to není tak zásadní, protože ten se k týmu připojí dnes. Krátce na to třeba i Vladimír Sobotka. Ale pro dva hráče ta příprava na ledě nezačala a ještě chvíli nezačne. Je to Jakub Lauko a Martin Kaut. Jakub Lauko ještě dolečuje zranění z toho minulého ročníku, takže ten by se mohl do té přípravy dostat dříve. Ale Martin Kaut se znovu zranil, znovu v dolní části těla. Martina Kauta ta zranění provázejí. V minulé sezóně vlastně většinu ročníku neodehrál, protože musel léčit velmi závažné zranění z předminulé sezony, naskočil až vlastně v samotném závěru té sezony. Teď se zranil znova, co je jako prognóza u obou hráčů, takže to vypadá, že ani jeden z nich nestihne start extraligy.
0: Pardubickým hráčům se také blíží první přípravný zápas. Jaký mají program před startem extraligy?
1: Je to tak, vlastně jediný přátelský zápas, který by se tak dal nazvat, tak bude 7. srpna, bude to od 17 hodin proti slovenské Žilině. Hrát by měli pardubičtí v České Třebové, potom se zúčastní přípravného turnaje Red Bull Salut, kde odehrají dvě utkání, no a pak už to bude Liga mistrů a pardubičtí stihnou odehrát 4 zápasy do vlastního startu nejvyšší české soutěže.
0: Ještě jedna věc, na začátku týdne se objevilo na sociálních sítích video, ve kterém majitel Petr Dědek sedí v buldozeru a s ním pracuje na pozemku budoucí haly. Znamená to, že už se začíná stavět?
1: Ano, to video se objevilo a vypadalo to, že už se začíná stavět. Já jsem tu situaci celou ověřoval. Zatím to tak není. Přibyla některá razítka, která jsou nezbytná k tomu, aby ta vlastní stavba mohla začít, ale ještě nezačala stavba té plánované největší haly na světě, multifunkční hokejové arény Pardubice, a neměla by začít dříve a to stavební povolení by nemělo být dříve než v polovině září.
0: O přípravě pardubických hokejistů a nejenom o ní mluvil Otagu Tvirt. Díky, hezký den.
1: Hezké ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 7 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Radnice v České Třebové nově nabídne krátkodobé krizové ubytování pro lidi v nouzi. Správa železnic připravuje modernizaci nádraží v Týnšti nad Orlicí za víc než 2 miliardy korun. V Chorvatsku se setkají zástupci Českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Česká Třebová vyčlenila městský byt pro krátkodobé ubytování lidí, kteří se nečekaně ocitnou v nouzi. Pomůže například obětem domácího násilí nebo lidem, kteří přišli o bydlení kvůli požáru, povodni nebo jiné mimořádné události. Byt bude k dispozici od 1. srpna. Standardně v něm bude možné zůstat až 23 dnů, ve výjimečných případech až měsíc, říká mluvčí radnice Jiří Holý.
4: Krizové ubytování má lidem pomoci na nezbytně nutnou dobu k bezodkladnému řešení jejich problémů a k sehnání nového bydlení. Byt je o velikosti 1 plus 0 a bude sloužit zpravidla pro maximálně 3 osoby. Ve zvlášť odůvodněných případech by mohly být přípustné i výjimky.
2: Železniční stanice v Týnšti nad Orlicí se bude celá přestavovat. Správa železnic počítá s investicí 2 miliardy a 390 milionů korun s tím, že práce začnou v příštím roce a skončí v závěru roku 2028.
5: Místo přejezdu v ulici TG Masaryka bude řidičům sloužit silniční nadjezd a opraveno bude i 5 dalších přejezdů v okolí. Pro pěší vznikne bezbariérový podchod. Cestující se dočkají nového informačního a orientačního systému. Samotný provoz vlaků bude bezpečnější díky instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení a také rychlejší. K tomu pomůže nové uspořádání kolejnic a výhybek. Projekt počítá i se zvýšením kapacity stanice a do budoucna i se zdvojkoleněním, které čeká trasu z Velkého Oseka do Chocně. Stejniště nad Orlicí Tomáš Lérin. Český rozhlas.
2: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Serveru i rozhlas to potvrdila mluvčí ministerstva Alena Míl. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu minulý měsíc zemřeli 4 Češi. České úřady teď chtějí zjistit k vyšetřování případu nové informace. Kvůli nehodě skončil ve vazbě první důstojník katamaranu. Do války proti Íránu zatím Spojené státy investovaly skoro 800 miliard korun. Americkým zákonodárcům to řekl ministr obrany Pete Hegstedt. Oproti předchozímu veřejnému odhadu narostlo aktuální vyčíslení skoro o 170 miliard. Podle Hegstedta už suma zahrnuje i očekávané náklady až do 30. září. Šéf rezortu obrany taky připustil, že americká armáda potřebuje další peníze. V opačném případě bude nutné omezit vojenský výcvik.
6: Sport.
2: Česká atletka Amálie Švábíková nebude závodit na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu ve skoku o tyči je totiž těhotná. Oznámil to atletický svaz s tím, že se Švábíková plánuje po porodu k profesionálnímu sportu vrátit.
6: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji. Polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost na oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se místy budou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 312. Je to mezi Českými Lipchavami a mezi Jinicemi. Počítejte tam s komplikacemi.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Malá hokejová hala v Pardubicích by se mohla rozšířit o jedno patro, přibýt mají dvě tělocvičny a nová ledová plocha, kde by sportovaly školy, kluby i veřejnost. Podrobnosti přidáme v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice už za malou chvíli. Samozřejmě také bleskovka nás čeká za pár okamžiků. Tento týden hrajeme o kapesní zavírací nožík s logem Českého rozhlasu Pardubice. Mimochodem veliký zájem o něm je, tak uvidíme, jak to dopadne dnes a kdo bude šťastným vítězem nebo vítězkou. No a co se muziky týká, tak před námi jsou třeba Činasky, Kluzo, Petr Spálený a startujeme tu další společně strávenou hodinu s Lenkou Filipovou a Karlem Zichem. Jinak stále středa 22. července a Magdalenám a také Magdám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
3: Dobré

0: Nikolaj Albertov, Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Tam mimochodem byla vynikající menza, kam jsem moc rád chodil na obědy na Albertov. Tak, to byla taková malá vzpomínka soukromá, 7 hodin 12 minut k tomu a my už vyrážíme opět, dalo by se říct, za sportem, i když nebude to přímo o nějakém konkrétním týmu, bude to o dvou nových tělocvičnách, které by mohly vzniknout nad hokejovou halou u Enteria Areny v Pardubicích. Využívali by je školy, sportovní kluby, samozřejmě i veřejnost, protože ve městě chybí volná krytá sportoviště. Projekt, který má na starosti rozvojový fond Pardubice, počítá i s novou ledovou plochou anebo restaurací. A víc nám řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak by se měla ta malá hokejová hala proměnit?
1: Malá hokejová hala by se měla rozšířit o jedno patro. Kromě ledové plochy s celoročním provozem by tam měly být nově dvě tělocvičny. Jedna z nich bude mít tribunu pro zhruba 300 diváků. Dopoledne by je využívali základní školy, v odpoledních hodinách hráči florbalu, hokeje, fotbalu nebo veřejnost. Místopředseda představenstva rozvojového fondu Pardubice Jan Kratochvíl říká, že součástí projektu je i 8 nových kabin.
2: Kde bychom poskytli důstojné zázemí mimo jiné univerzitnímu hokeji a ženskému hokeji, ale i nové kabiny pro veřejné bruslení, včetně úložních boxů. Vznikla by zde speciální kabina pro krasobursacký oddíl, včetně zrcadlového sálu.
1: V hale by zároveň mohla vzniknout nová ledová plocha, protože podle Kratochvíla aktuální kapacity nestačí.
2: V současné době bohužel nejsme schopni uspokojit všechny požadavky na pronájem ledových ploch. Zejména nás mrzí, že musíme odmítat požadavek základní škol, mateřských škol, ale i o rozšíření času veřejného bruslení.
1: V neposlední řadě projekt počítá i s ubytovnou a s restaurací s výhledem na led.
0: Proč chce rozvojový fond halu tak výrazně rozšířit?
1: Důvodů je několik. Podle analýzy, kterou si Pardubice nechali zpracovat, ve městě dlouhodobě chybí krytá sportoviště a ledové plochy. Přestavba má vyřešit zároveň další problémy. Hala totiž vznikla před 25 lety a od té doby neprošla žádnou výraznější rekonstrukcí. Střecha je v havarijním stavu, chybí v ní šatny i zázemí pro sportovce a provoz je energeticky náročný. Odhadované náklady na rekonstrukci, do kterých se nepočítá rozšíření o nové prostory, jsou 20 milionů korun.
0: No a kdyby přestavba mohla začít a kolik by měla stát?
1: Podobných staveb, kdy jsou tělocvičny nad ledovou plochou, je podle Kratochvíla na světě jen několik a projektanti proto zatím nechtějí odhadnout náklady. Rozvojový fond ale počítá s tím, že pokud by cena přesáhla zhruba 400 milionů korun, projekt by už byl by nedával smysl. Fond chce proto ještě letos vypsat soutěž na projektanta, termín zahájení ale zatím není vůbec známý a jistý.
0: Tak to byly plány na proměnu malé ledové plochy v Pardubicích a více nás s nimi seznámila redaktorka Anna Svobodová. Děkujeme, hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 7 hodin 18 minut, stále ladíte Český rozhlas Pardubice. Já tady mám pozvánku do muzea v přírodě Vysočina, tedy na Veselý kopec. Prázdninové středy a čtvrtky jsou věnované tradičním dílničkám, které obohatí návštěvu Veselého kopce nejenom dětem, ale i hravým dospělým. V letošním roce můžete vybírat rovnou ze dvou. U té první si můžete společně se zaměstnanci muzea poskládat vlastní chaloupku, a to v usedlosti U Pilných, kde si vlastně můžete zahrát na takové stavitele a vlastnoručně si vyrobit chaloupku podobnou těm, které uvidíte při prohlídce areálu. No a při návštěvě statku z Mokré lhoty, konkrétně jeho půdních prostor, zase můžete navštívit dílničku, kde si vyrobíte své domácí zvířátko. Ty dílničky jsou otevřené od 9 do 17 hodin s přestávkou v poledne. No a jak jsem říkal, navštívit je můžete dnes a také ještě zítra.
1: Počasí.
0: Teď po ránu je polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se ojediněle budou vyskytovat slabé přeháníky, na horách budou četnější a také vydatnější. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 14 až 18 stupňů Celsia. Vítr vane severozápadní až západní, slabý, tedy rychlostí do 4 metrů za sekundu, ale bude zesilovat na mírný a povane rychlostí až do 6 metrů za sekundu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho

0: Stížnost skupiny Činasky pro zpříjemnění středečního rána, to trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Za chvilku si dáme třeba skupinu Rangers, no ale teď už si vyrážíme společně zasoutěžit. Tento týden hrajeme o kapesní nožík s logem Českého rozhlasu Pardubice. Bleskovka. Věděli jste, že s noží je spojená celá řada pověr? Jedna z nich říká, že nůž zabodnutý do dveří domu chrání před uhranutím ďáblem. Zabodnutý do kolébky pak chrání dítě před smůlou. Ale asi tou nejrozšířenější pověrou je, že nůž by se neměl dávat jako dar, protože může rozříznout přátelství. Proti tomu se ale podle pověry dá bránit. A mě by zajímalo, jestli víte, jakým způsobem. Mám tady možnosti. Za A, za nůž dáte dárci drobnou minci. Za B společně zakrojíte třeba chléb, anebo za C ten nůž musí být darovaný v uzavřeném pouzdře. Tak a telefon k nám 726 46 48 48, už mi to tady bliká a zvoní o 106. Kdo pak je tam? Dobré ráno.
1: No tady je posluchačka, ano.
0: A zdravíme do Sopotnice, dobré ráno.
1: Já vás zdravím tež. Ale vůbec nevím, o jehle tohle vím, že se nemá dávat, ale o noži nevím. A tak zkusím Bčko.
0: Střední cesta, společné zakrojení třeba chleba, říkáte.
1: Ano, ano.
0: Mhm.
1: Tak to není.
0: Není to tak, bohužel, no.
1: Tak na příště.
0: Budu držet palce, ať to vyjde a zdravím na Šivra. Naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Tak paní Aně, to bohužel neklaplo, to znamená šance pro ještě někoho dalšího a uvidíme, kdo tím dalším bude. Dobrý den.
2: A, dobrý den, paní dobrý Pavlína. Den. A myslím si, že to bude ta mince.
0: Že to bude mince, drobná mince, dáte dárci, jo, za ten nůž. A to zafunguje a přátelství zůstane v celku, říkáte.
2: No, bylo by to takový jako asi nejlepší.
0: Máte to vyzkoušené?
2: Určitě ne.
0: No, každopádně víte, jak na to. Takže Pavlíno, gratulace veliká, kudlička
2: Děkuji.
0: Rozhlasová je vaše, poprosím, vydržte na telefonu
2: Děkuji,
0: a domluvíme zbytek. Krásný den, zatím naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Není za co.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Začíná uzavírka hlavní trasy v centru Hlinska. Neprůjezdný je úsek silnice 34 od náměstí po městskou galerii. Opravy tam potrvají týden. Pro osobní auta vede objížďka vedlejšími ulicemi. Výraznější komplikace znamená uzavírka pro nákladní soupravy. Pro ně je stanovená náhradní trasa přes Trhovou kamenici a Ždírec. V Ronovi nad Doubravou začala poslední fáze opravy průčelí radnice. Řemeslníci obnovují fasádu historické budovy v části navazující na knihovnu. Zakázka za 1,5 milionu by měla být hotová v polovině září. Svitavám se ani na podruhé nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Budova by měla nahradit vybydlený bytový dům v sousedství Ottendorferova domu u náměstí Míru. Odboráři na pražském letišti Václava Havla vstoupili do stávkové pohotovosti. Vyhlásili ji, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Hnutí nesouhlasí s tím, že ho rezort zařadil do zprávy o extremismu za rok 2022. Žádá kvůli tomu omluvu. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během dne ale bude přibývat oblačnost na oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se mohou objevit lehké přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Stále pozor na dopravní nehodu na silnici 312 mezi Českými Lipchavami a Rozsochou. Nehoda dvou nákladních aut. Podle posledních informací silnice byla neprůjezdná.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: To byly zprávy a Otagu Twirt, a než se začteme do dnešního tisku, posíláme další písničky, které nestárnou. Ilona Čáková nebo Olympic. Hezkou středu. Je 7.32.

0: Středeční dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice v plném proudu je 7.39 a s Otou Gutwirtem jdeme ještě jednou prolistovat dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Městská policie Litomyšl varuje před podvodnými SMS zprávami, které se vydávají za upozornění od provozovatele parkovací aplikace EasyPark. Příjemce se snaží přimět k zaplacení údajné pokuty a získat jeho platební údaje. Podvodné zprávy obsahují odkaz, přes který má příjemce uhradit údajný dluh nebo pokutu související s parkováním. Podle společnosti EasyPark však tyto SMSky nerozesílá její provozovatel. Jejich cílem, jak už jsem říkal, vylákat z lidí peníze nebo citlivé údaje k platební kartě. Městská policie připomíná, že EasyPark slouží v Litomyšli k placení parkovného. Pokuty za porušení pravidel však neukládá, píše Svitavský deník.
1: Modernizace železničního uzlu v České Třebové narazila na nečekaný problém. Při zakládání nového mostu začal ujíždět svah pod železničním koridorem. Stavbaři proto museli práce částečně zastavit, svah provizorně stabilizovat a začít připravovat nové technické řešení. Vlaky od té doby projíždějí místem pomalou rychlostí. Místo je teď nepřetržitě monitorováno pomocí elektronických čidel napojených na železniční komunikační systém a jakákoliv odchylka okamžitě vyvolá upozornění. Definitivní řešení by mělo spočívat ve vybudování hlubších velkoprůměrových vrtů až do únosného podloží, případně ve výstavbě nové pažící stěny, která svah zajistí, píše Mladá fronta Dnes.
0: Vláda v pondělí jednoznačně podpořila poslanecký návrh premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, kterým se má od září 2027 plošně zakázat používání mobilních telefonů při vyučování i přestávkách. Zákon teď ještě musí schválit parlament. Momentálně používá nějaký zákaz anebo omezení ohledně mobilních telefonů 93% škol. U skoro čtvrtiny z nich jsou na prvních stupních přístroje zakázané úplně. Plaga plošný zákaz zdůvodňuje právě velkými rozdíly v přísnosti opatření u jednotlivých škol, píše Mladá fronta.

0: Za minutu bude 7:45, stále ladíte Český rozhlas Pardubice, z muziky se na vás chystá třeba Anaka, tak se těšte. Počasí. Možná si také při pohledu z okna říkáte, jak asi bude dneska, vydrží tohle počasí, nevydrží, to se dozvíte právě teď. Už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Tomášem Popelkou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Otázka tedy jasná, vydrží počasí?
1: No, takhle modrá obloha asi ne, zatím teďka po ránu ještě jasno, polojasno, ale začne pomalinku přibývat oblačnost a odpoledne bude oblačno a zataženo. No a hlavně později odpoledne a večer se začnou objevovat i slabé přeháňky na horách, tam budou četnější a výdatnější, ale to jsou v podstatě úhrny od 1 maximálně do 3 mm, takže nic silného to není. No a teploty by nám dneska vyšplhaly na 21 až 24 stupňů, vítr teď ještě po ránu slabý, severozápadní, západní do 4 metrů a postupně bude zesilovat na mírný 3 až 6 metrů.
0: Včera jste říkal, že čtvrtek bude asi nejchladnějším dnem, to stále platí?
1: Zatím to tak vypadá. Víceméně v noci ještě bude jako je převážně oblačné počasí a přehánky by se začaly objevovat hlavně na horách a byly by dost slabé. Teploty by v noci klesly na 14 až 11 stupňů. No a zítra už bude většinou oblačno až zataženo. No, postupně nám tu bude přicházet zase takové hodně proměnlivé oblačnosti a zpočátku budou přehánky četnější na horách a během se budou zvolna dostávat i na ostatní území, ale měly být nějak vydatné. Tak zase by to byly úhrny do těch 3 mm, ale na horách tam by to bylo až do 10 a tam v podstatě budou po většinu dne. Teploty budou nižší 18-21 a vítr bude foukat od západu, severozápadu třeba 100 metrů. No a během dne se objeví i nárazy kolem 15 metrů k večeru a večer potom vítr zeslábne.
0: A pak se budeme postupně vracet k létu.
1: Zatím to tak vypadá, co se týká pátku a už takové polojasné oblačné počasí a teploty po ránu 12-8 a přes den kolem 23. Na sobotu tam už to vypadá skoro nějaké jasné polojasné počasí, pouze na horách více oblačnosti, ale teploty už by se dostaly někam 27 stupňům. Neděle bude ještě něco teplejší a později, jak to vypadá odpoledne a na večer, tam by se mohla objevit i přehánka a teploty kolem 28-29 stupňů.
0: Tolik o počasí meteorolog Tomáš Popelka. Děkujeme a do Hradce přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Díky nápodobně.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
2: Český rozhlas Pardubice,

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před

sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové. Sovětští psi Cigan a Dezik odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům. Žaláře s možností prodloužení trestu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 76. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80. je francouzské šansoniérce Mireille Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover. A já přeju pěkný den.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Lidé z Mikulče na Svitavsku budou v referendu rozhodovat o stavbě větrných elektráren v obci. Kybernetických útoků na průmyslový a energetický sektor loni meziročně přibylo. Ukrajina za poslední dva dny zasáhla 13 ruských plavidel. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Obyvatelé Mikulče na Svitavsku čeká v říjnu rozhodování o stavbě větrných elektráren. Informuje o tom vedení obce. Referendum se bude konat zároveň s komunálními volbami 9. a 10. října. Občany ještě předtím čeká veřejné setkání, kde se dozví konkrétní informace.
2: V katastru Mikulče by mohly vzniknout celkem 3 větrné elektrárny. Záměr chystá soukromý investor, který chce zároveň postavit větrníky i v dalších přilehlých obcích Opatov, Opatovec a Kukle. Pokud lidé záměr odsouhlasí, nabízí firma obcím pravidelný roční příspěvek 1,25 milionu korun za každou provozovanou turbínu a případně i podíl na výnosech z výroby elektřiny. Z Mikulče Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Žně v Královéhradeckém kraji postoupily skoro do pětiny, a to přes bouřky a přehánky ve druhé polovině minulého týdne. Zemědělci do neděle posekali 18% ploch s obilím, zatímco před týdnem měli sklizeno přes 7%. Průběžné výnosy jsou nižší než loni, ale v republice jsou nadprůměrné. Hekři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky. Následky těchto kyberútoků se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle něj meziročně klesl.
3: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby.
0: Ukrajina za posledních 48 hodin zasáhla v Černém a Azovském moři 13 ruských plavidel. Dnes to na síti Telegram oznámil velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdy, známý pod přezdívkou Maďar. Ruské ministerstvo obrany mezitím ohlásilo, že ruské síly v noci zaútočily v ukrajinské Oděské oblasti na přístavy, zasáhly dvě lodě a taky nádrže s palivem. Sport. Tenistku Marii Bouskovou čeká na Live Sport Prague Open souboj o postup do čtvrtfinále. Úřadující vítězka na pražském turnaji nastoupí proti Američance Leeové. Bousková vyhrála 9 z posledních 10 zápasů. V utkání s méně známou soupeřkou bude spoléhat i na to, že v aktuální sezóně se jí daří na kurtech držet stabilní úroveň.
4: To byla taková věc, kterou jsem vždycky chtěla zlepšit, abych byla stabilní co nejdýl tady během té sezony, a za to jsem ráda. Samozřejmě snažím jít do každého zápasu nastupat do toho stejně, ať je to tady, ať je to ve Wimbledonu, a držet si nějakou tu úroveň a být připravená přesně tam být dlouho a být připravená fyzický zápas. Jinak než jí do toho naplno se k tomu nedá přistupovat, a ať je tam kdokoliv. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se místy mohou vyskytovat slabé přehaři stupňů. Povane slabý severozápadní až západní postupně zesilující vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, mírné zdržení na silnici 1/17 na výjezdu z Hrochova Týnce směrem na Čankovice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 8:04, stále posloucháte Český rozhlas Pardubice a v plném proudu je i středeční dobré ráno, to dnešní s datem 22. července. Magdalény a Magdy mají svátek, tak posíláme gratulaci a přání všeho nejlepšího. Připojíme i muziku, Palo Habera se skupinou Tým nám zaspívá, také Hana Zagorová s Petrem Reskem. Těšit se můžete třeba i na skupinu Black Milk. No a pokud nás posloucháte na cestách, tak samozřejmě dobře dojeďte, v pořádku. My se už za pár okamžiků společně podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji, abyste byli připraveni a věděli, kterým místům se raději vyhnout, anebo naopak, kde už můžete projet. Tak ideál zůstaňte s námi a hezkou středu.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 8 hodin 11 minut, za námi Hana Zagorová s Petrem Reskem a písničkou Asi, asi. A my se teď podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne ředitelství, nebo ne ředitelství, ale mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V sobotu 25. července od 10 do 16 hodin zveme širokou veřejnost na den otevřené dálnice na úseku D35 Ostrov Vysoké Mýto. Využijte neopakovatelnou šanci jako jedni z prvních vyzkoušet 2 kilometry nové dálnice pěšky, na kole nebo koloběžce. Pro inlinisty bude vymezen speciální úsek. Čeká na vás také ukázka silniční a stavební techniky, fotokoutek a spousta soutěží pro děti a zábava pro celou rodinu. Na akci přijedete od mimoúrovňové křižovatky Vysoké Mýto Západ.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Když se řekne pravé poledne, co to vlastně je a nastává všude opravdu přesně ve 12 hodin? Na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem za pár minut. Počasí. Stále je polojasno až jasno, ale během dne bude oblačnosti přibývat až na oblačno a zataženo. Odpoledne a večer se ojediněle budou vyskytovat slabé přeháníky, na horách budou četnější a vydatnější, ale jak jste slyšeli meteorologa před několika minutami, nic úplně zásadního, významného by to být nemělo. Teploty v maximech mezi 21 a 24 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 14 až 18 stupňů Celsia a vítr vane teď po ránu slabý severozápadní až západní rychlosti do 4 metrů za sekundu. Během dne se zrychlí na mírný a bude mít rychlost maximálně do 6 metrů za sekundu. Tak Jitka Slezáková tady se zaujetím poslouchá. Něco chystáš venku, že sleduješ počasí?
1: My pořád něco chystáme teď o těch prázdninových víkendech, ale tak na víkend bude celkem hezky. Tak
0: no,
1: myslím,
0: to
1: že
0: se má vrátit léto, ano.
1: Ano, ano. Takže paráda, počasí, jak má být. Aspoň tady u nás ve východních Čechách i trochu toho deště, což potřebujeme.
0: Je to tak, na Moravě to mají mnohem horší, ale proto tady teď nejsme.
1: To nejsme, abychom hodnotili počasí. Ano, a já mám spoustu lákadel na dobré dopoledne. Podíváme se například do litomyšlského piaristického chrámu. Teď jsme si tady spolu říkali, že si nikdy nejsme jistí, jestli to je ten kostel na nalezení svatého kříže nebo na nebevzetí.
0: Povýšení, no.
1: A tohle je prosím tě nalezení.
0: Takže piaristický chrám je nalezení.
1: Nalezení.
0: Tam ho našli a tam vedle ho povýšili.
1: Takhle nějak si to budeme asi představovat pro příště. No a budou tam mít noční prohlídky. Náš regionální stopař Tereza Brázdová nás tam pozve a to bude po 9. i po 10. hodině. No a ráda bych nalákala i na dnešní radioporadnu, protože budeme šetřit energii, budeme tady mít na to odbornici, budeme mluvit nejenom o to, které spotřebiče elektrické nejvíc berou energii a jak tomu můžeme zamezit, ale řeč bude i o sdílení elektrické energie. To je takové moderní teď, tak více po 11.
0: Takže samé zajímavé informace ve středečním dopolední s Jitkou Slezákovou. Hezké vysílání.
1: Děkuju moc, těším se na vás.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Začíná uzavírka hlavní trasy v centru Hlinska. Neprůjezdný je úsek silnice číslo 34 od náměstí po městskou galerii. Opravy tam potrvají týden. Pro osobní auta vede objížďka vedlejšími ulicemi. Výraznější komplikace znamená uzavírka pro nákladní soupravy. V Rnově začala poslední fáze opravy průčelí radnice. Řemeslníci obnovují fasádu historické budovy v části navazující na knihovnu. Zakázka za 1,5 milionu korun by měla být hotová v polovině září. Polička zkouší nový způsob třídění gastroodpadu. Pilotní projekt spustila na sídlišti Hegerova, kde rozmístila hnědé kontejnery na zbytky potravin. Pokud se systém osvědčí a lidé se do třídění zapojí, rozšíří ho město i do dalších částí. Policisté v úterý zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Jak Českému rozhlasu potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský, kriminalisté zadrželi dva lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projekty na odboru pozemních komunikací. Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti, na oblačno až zataženo, objevit se mohou i slabé přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení na silnici 1/36, neprůjezdný úsek mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: To byly zprávy s Otou Gutwirtem a s vámi stále Český rozhlas Pardubice. 2 minuty po půl deváté pokračuje středeční dobré ráno. 11. ročník letního divadelního open air festivalu Pernštejn Love nabídne lásku, hádky, milostné trojúhelníky, mužská přátelství v troskách, porno, mateřství, Shakespearea i vojenskou polní nemocnici. Zní to nesourodě? No tak za chvilku se dozvíme od našich hostů, co má tohle všechno dohromady společného. Do studia dorazí dramaturgyně festivalu Katrina Fikejzová a ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. No a z muziky Beatles nebo Marcela Holanová.
5: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Beatles ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 8.39 i dál přejeme hezké středeční ráno. Pardubický zámek se už za pár dní promění v jedno z nejživějších míst ve městě. Blíží se totiž festival Pernštejn Love, který letos slaví už 11. ročník a nabídne 5 dní plných divadla, humoru, emocí i nevšedních zážitků. Jak se taková akce připravuje a na co se letos mohou návštěvníci těšit, tak o tom všem si budeme povídat s dramaturgyní festivalu Kateřinou Fikejzovou a ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích Tomášem Libánkem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: Festival Pernštejn Love letos tedy slaví 11. ročník, jak už jsem říkal. Když se ohlednete zpátky, co vás nejvíc těší na tom, kam se za těch 11 let posunul?
1: Tak nejvíc nás asi těší to, že máme stále vlastně jako pozornost návštěvníků, že z toho vznikla akce, která je velmi milá právě na Pardubickém zámku, kdy můžete přijít strávit vlastně odpoledne nebo krásný letní večer na zámek s divadlem, s hudbou, protože máme tam i hudební vystoupení mezi tím. A co mě jako nejvíc vlastně těší, je i jako podpora, která vlastně stále vlastně přibývá, takže máme spoustu partnerů, kteří festival podporují. Podporuje nás samozřejmě kraj, město a letos jsme se dostali do Tahounu vlastně Pardubických, takže snad to změní i podmínky festivalu do příštích let. Co mě taky těší, že jsme vlastně přežili tu magickou desítku, protože začátky toho festivalu nebyly jednoduchý, byť my jsme jako velká kamenná instituce, tak a zaštiťovali jsme festival, tak samozřejmě schánět finance na festival, který je tak trošku mimo rámec muzejní činnosti, tak bylo složitý a dneska ten festival je vlastně etablovaný a funguje dál. A hrozně mě těší spolupráce tady s Katkou a s Tomášem Klementem, protože je to vlastně osvěžení a vlastně přináší to zase něco nového do toho našeho prostoru.
2: Takže bych měla já říct, co mě těší, tak určitě mě těší, že ten festival už má dobré jméno mezi soubory, takže když už někam zavolám a řeknu tady festival Pernštejn Love, přijedete k nám, tak už je jasno, všichni říkají, slyšeli jsme, že to u vás úžasný.
0: Výborně, tak předpokládám, že i letošní ročník bude úžasný, my se k tomu programu dostaneme za chvilku. Já bych se ještě zastavil u názvu, ten odkazuje na lásku, znamená to, že i program letošního ročníku bude postavený na té lásce, vztazích?
2: Tak program všech ročníků je na to postaven, ale ať si lidé nemyslí, že se jedná pouze o romantické lásky plné vztahy, my jsme si říkali vždycky, že to bude o lásce a o vztazích ve všech podobách, to znamená i v té odvrácené, i v té drsné. A je to opravdu vděčná dramaturgická linka a když se ten program sestavuje, tak by se to možná dalo sestavit i nějakým jako vždycky příběhem, když to potom vidím napsané, jako co zatím je, takže... Řekli jsme, že budeme teda mluvit o programu později, ale je to od romantiky až letos, až po pornografii.
0: Pan ředitel k tomu něco? Ne, ten taky ve souhlasí v pořádku.
1: No, tak potkal jsem teďka Zuzku Novákovou, tiskovou mluvčí z Pardubického kraje a hnedka mě s úsměvem říkala, že se přijde podívat i na tu pornografii.
0: Tak zdravíme Zuzku Novákovou. Podle čeho vybíráte jednotlivá představení? Je důležitější kvalita, známá jména nebo žánr?
2: Je to takový mix, ten program vlastně vzniká rok a nejdříve si vytipuju inscenace, které bych tam opravdu ráda viděla. A začnu s oslovováním tam. Já už některé inscenace mám domluvené na příští rok. A když vidím, aby se to dramaturgicky odlišovalo, aby tam byla nějaká kvalita, aby tam bylo něco i pro toho mainstreamového diváka, který si chce jako opravdu odpočnout, aby tam bylo i něco pro náročného diváka, který od divadla čeká víc, aby tam bylo něco velkého s velkým obsazením, aby tam bylo i něco jako komorního, ale samozřejmě nesmí se ty věci jako podobat, takže je to takové jako pucle, se to pomaličku sestavuje, aby to tvořilo nějaký zajímavý pestrý celek, ze kterého si divák bude moct vybrat, co chce vidět a na čem si určitě dáváme záležet. Aby vlastně popis těch představení, ty anotace byly přesné, aby se náhodou nestalo, že divák má pocit, že šel na něco jiného a nebyl potom z toho zklamaný, že očekával něco jiného.
0: Asi není v našich silách vyjmenovávat jednotlivá představení, bude jich tuším 10-11 letos, teďka nevím úplně přesně, když tak mě potom oprav, ale za sebe, co byste vybrali, na co byste pozvali?
1: Já vždycky mám nejradši, když je to sranda a zpívá se tam. Takže teďka koukám do programu. Samozřejmě já se těším i jako na na nahýho Shakespearea, už to je vlastně jako pokračování a předtím jsem právě přemýšlel o tom, který to divadlo splňuje tyhle ty mý jako požadavky, řekněme. Samozřejmě stand-up komedii, to se i nám osvědčilo i jako v minulých letech. A teď jsem koukal, ale nemůžu najít, jako, kde se vlastně jako do toho zpívá pěkně.
2: Zpívá pěkně, tak já ti pomůžu, Tomáši. Tak v sobotu 1. srpna přijede divadlo Stodola Brno s Mešem, což se tam jako úplně jako nespívá, ale bude živá muzika na jevišti. A je to vlastně podsta tomu kultovnímu seriálu, takže kdo ho má rád, tak určitě přijede. A no, za mě programový typ určitě Studio G a Péčko. Už jsme se tady bavili, že to o té pornografii, ale ono je to trošku i takový jako humorný, tvrdý dokument s vynikajícími hereckými výkony, takže to je pro toho náročného diváka. Všem matkám bych doporučila Horácké divadlo Jihlava a titul teďka v uvozovkách, který se jmenuje Nasraná máma. Je to stand-up vycházející z blogu pro zpruzené matky a s humorem, který se netváří, že mateřství je vždy zážitek. Tak to si myslím, že by mohlo být fajn. A do třetice třeba z Damu Praha Noc tribádek, což k nám přijedou studenti Damu, ale kteří už mají angažmá třeba v Národním divadle a tak. A jsou tu budoucí vycházející hvězdy. Mm-hmm. A to už se nám v minulých letech osvědčilo, že to byly u nás neznámé tváře a dnes například Josef Trojan už ho znají všichni, takže jsme rádi, když hledáme i nové talenty.
0: Součástí programu nejsou jen večerní představení, ale třeba i doprovodné akce a také o nich budeme mluvit, ale až za chvíli. No tak pusum.

0: dramaturgyně festivalu Pernštejn Láv Kateřina Fikejzová a ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek jsou našimi hosty. Tak před chvílí jsme načali téma doprovodného programu. Můžeme zmínit, co nabídne?
1: Tak doprovodný program je především hudební program, jehož dramaturgem je Tomáš Klement.
0: A toho jste dneska nevzali.
1: Toho jsme dneska nevzali. A tak já vždycky, když na to koukám, tak já nikdy nevím, jak se to čte, totiž jo. Ale on vždycky vybírá takové osobnosti, písničkáře, zajímavé kapely, tak tam například bude Cirkus Ponorka, Jan Beťák a trio, Lucie Dlabolová a Petr Dlabola. A ta pak tady je napsáno, já nevím, jestli se to čte, Marjary s kapelou, talentovaná zpěvačka a skladatelka, která propoje elektroniku, indie pop a písničkářství. No a vždycky to je v 19.30 mezi tím programem, co máme od 18 hodin v Šapito a od 21 na Velkém nádvoří, aby lidé mohli ještě poslouchat muziku, dát si nějaké občerstvení a nemuseli opouštět ten krásný areál Pardubického zámku a pávy.
2: A vlastně může přijít kdokoliv. Představení je zdarma, je to mezi představením můžou prostě dorazit nasát atmosféru a případně
1: nechat se strhnout a případně si pak koupit lístek na divadlo.
2: A pokračovat dál.
0: Tak součástí festivalu a programu bývá tradičně rande na slepo, letos také bude. Mm-hmm. I kdybych se tady stavil na hlavu, asi neřeknete, co bude.
1: Je to už po sedmé, kdy diváci jsou ochotní si koupit lístek na něco a neví, co to bude. Mm-hmm. Co já bych o tom letos řekla?
2: No, jak jste říkala.
1: Bude to super letos. Já samozřejmě můžu říct, že to bude divadlo. Viděla jsem to třikrát. Je to skvělé a víc vám opravdu neřeknu. Je to vlastně, vždycky se snažím vysvětlit tomu, kdo má přijet. Říct, prosím vás, nikdy si nepište na své stránky, že někam jedete, budete tam hrát a nemusíte mi posílat vůbec žádné podklady. Tak to se jako těm umělcům líbí a zatím to všichni utajili, tak doufám, že to letos vyjde také.
0: Kateřina nechodí často na něco dvakrát, na to třikrát, takže předpokládám, že to bude stát za to. Těšíme se všichni. Kdo na festivalu nikdy nebyl, čím byste ho přesvědčili, aby letos přišel poprvé?
2: Myslím, že to atmosférou. Vzpomínám si, když někdy s těmi soubory potom jako trávíme nějaký čas, tak opravdu jsou z toho nadšení, jak tím zázemím, tak i tím vlastně v jakých kulisách hrajou a myslím, že se jim tam líbí, takže to určitě.
1: I publikem jsou nadšení.
2: A publikem samozřejmě.
1: Protože říkají, že publikum je velice vnímavé a vstřícné a i u těch náročnějších kousků, že vlastně s nimi jde a letos to nebude. Publikum přežilo i jedno představení v poměrně velkém dešti a zůstalo až do konce.
0: Mm-hmm. Tak co se týká vstupenek, to jsme se bavili, ceny zůstávají na příznivé výši, úrovni.
2: Tak snažíme se, aby vlastně festival byl dostupný. Snažíme se to, protože to bereme i vlastně jako doprovodný program celý dramaturgie vlastně Pardubického zámku a muzea. A zároveň prostě chceme, aby to byla taková letní akce, kdy na ní přijdete i třeba víckrát a budete mít dobrý pocit a nebudete muset tolik přemýšlet i nad penězi.
1: A nebudete mít prázdnou peněženku.
0: Máte už dneska v hlavě sny nebo plány, kam by se festival mohl v dalších letech posunout? Třeba ta místa, kde se budou odehrávat představení?
1: My jsme se na tom zámku otestovali spoustu míst. Ono, jak se rekonstruuje, tak jsme některá museli opustit, některá objevit, ale tradičně máme na prvním zámeckém rondelu Šapito, což je skvělá věc. Hlavní scéna je na Velkém nádvoří. No a občas hrajeme na Malém nádvoří, většinou nějaké pohybové věci a nebo zkoušíme různé prostory, třeba co se týká různých půlnočních představení. Ale se také těšíme, že Tomáše za rok, za dva už budeme mít tu variantu, kdyby náhodou opravdu pršelo, budeme krásný nový sál.
2: My ten prostor proměňujeme neustále i právě, protože máme nějaký sny, nebo já mám nějaký představy, jak by se to mělo posouvat dál. Teďka vlastně dokončujeme sál, který je hodně diskutovaný právě s paní Říčnou, vlastně novou intervenci do památkového objektu. Bude to sál asi pro 200 lidí, kde budeme moct dělat představení už vlastně od sezóny 20. teďka rok 26, 27, 28, protože teďka dokončíme stavbu a příští rok budeme dodělávat ještě vybavení židličky a další věci. Je tam skvělá akustika, už teďka je to znát a bude tam i zázemí prostě pro muziku, pro dobrý nazvučení, takže tohle to bude fungovat skvěle. Ve vizi je potom letní amfiteátr, který ve fázi studie teďka je připravený vlastně, takže propojí vlastně prostor, kterýmu nesprávně říkáme parka na Zámecké vali, kdy vlastně diváci by měli sedět na valech a dívat se dolů. Mm-hmm. Ten zámek by byl zároveň i kulisou a zároveň i možností třeba vlastně nějakého promítání. Takže to jsou věci, kde bychom chtěli fungovat. Úplně změníme od příští sezony umístění pódia na tom hlavním nádvoří, kdy vlastně návštěvníci budou sedět zády k zámku, budou se dívat do vlastně hospodářských budov, ale ty jsou teďka nově pojednané, což vlastně ten, kdo přijde na festival, tak krásně uvidí. A zároveň nově letos se to divadlo bude odehrávat mezi 6 stromy, protože máme nově na velkém nádvoří stromy, takže zase to bude prostě jiná atmosféra.
0: Tak takový bude možná už ten přespříští ročník festivalu Pernštejn Love. Jinak ten letošní začíná 28., tedy příští týden. Pokud byste chtěli vědět nějaké další podrobnější informace, včetně programu, koukněte na webové stránky pernštejnlove.cz. Našimi hosty byla dramaturgyně Kateřina Fikejzová, ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Díky, ať se to povede.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme za pozvání a zveme na festival.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Devět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Oprava plovárny ve Skutči začne kvůli komplikacím později. Ve Vysoké nad Labem opravili povrch cyklostezky Labská. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil velitele ozbrojených sil. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Plánovaná rekonstrukce plovárny ve Skutči začne později. Mimo provoz je už třetí sezónu. Původně radnice počítala s úspornější variantou a rozpočtem asi 40 milionů korun.
4: Koupaliště má nestabilní podloží a nový bazén bude nutné ukotvit pilíři. Podle projektantů ale nebude možné využít původní strojovnu a náklady na rekonstrukci tak stoupnou. Radnice je odhaduje asi na 70 milionů korun. Kvůli složitější přípravě práce letos pravděpodobně nezačnou. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: V Chrudimi hledají zájemce o práci ve volební komisi. Nové zastupitele obcí budou lidé vybírat 9. a 10. října. Zájemci se můžou městskému úřadu hlásit do 9. září. Stát letos navýšil odměny pro členy komisí. Základní sazba se z 1800 zvedla na 2 500. Obec Vysoká nad Labem nechala ve svém katastru opravit část cyklostezky Labská. Podle nezávislého starosty Jiřího Horáka byly práce za zhruba 1 000 000 korun nutné. Povrch nebyl po 7 letech provozu už dostatečně kvalitní.
5: Jsme opravili tu zvlněnou část toho našeho úseku, kde teda ty kořeny těch stromů předvádějí tu velkou sílu přírody a udělali z toho v některých místech valchu a v některých místech už asfaltu začaly růst lístečky, tak se to celé sfrézovalo, prostě upravilo a zase to nějaké čas bude i pro ty bruslaře.
3: Obvodní soud pro Prahu 7 se dnes znovu bude zabývat žalobou hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Důvodem je zpráva o extremismu za rok 2022, do které rezort SPD zařadil. Hnutí s tím nesouhlasí a požaduje omluvu. Případ obvodnímu soudu k opětovnému projednání vrátil odvolací senát. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD žalob víc. Hlavním velitelem ukrajinské armády se stal Michailo Drapaty. Ten dosud vedl společné síly, které koordinují operace různých vojenských sil. V čele celé armády nově nahradil dosavadního velitele Oleksandra Syrského. Změnu oznámil prezident Volodymyr Zelenský, který zároveň poděkoval Syrskému za jeho práci.
0: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost na oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se místy budou vyskytovat slabé přehánky, na horách budou četnější a taky vydatnější. Nejvyšší teploty dnes 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý severozápadní až západní, postupně zesílí na mírný. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením počítejte na silnici u Tuněchod.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 9, rozjíždí se středeční dobré dopoledne. Vítejte při poslechu. Na svátek mají Magdaleny a ono se říká, prší-li na svatou Máří Magdalenu, obilí ve stodole se zazelení, nebo na Máří Magdalénu očekávají jistý déšť. Tak to znamená, že tento den 22. červenec je v lidové meteorologii považován za den dešťů. Vidíme, jestli taky něco kápne dnes. Bylo by to potřeba. No v každém případě, my pro vás máme spoustu zajímavých pozvánek. tak například do piaristického chrámu v Litomyšli, kde chystají noční prohlídky. Více nám o tom řekne náš regionální stopař za pár minut. Ale ještě předtím se ozve hlas Miroslava Horníčka. A ještě předtím Zuzana Norisová. Tak příjemný poslech vám všem.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: 9 hodin, 9 minut, jsme tady s vámi, Český rozhlas Pardubice. Když člověk vzpomíná na své nejbližší, může se mu vybavit cokoliv. Třeba to, jak matka milovala operu a otec dělal lumpárny. Slovo má Miroslav Horníček.
1: Matka milovala vznešeno, tudíž třeba chodívala na opery a nutila mého tatínka, aby chodil na opery s ní. A tatínek se bavil jedinou věcí, že nakoupil 20 deka takzvané divadelní směsi. To byly nejrůznější čokoládové bombony různých tvarů a to. A celý odpoledne se věnoval tomu, že podobné bombony vyráběl z chleba. Jo? A ty zamíchal do té směsi. Opera ho nezajímala. A moje matka se dívala, že jo? Butterfly tady šílí, Pinkerton nepřichází, nervák. A otec si také vždycky podal ty bombony. A ona slupla asi 3 ty čokoládové. A pak si vzala konečně ten chleba. A to byl pro mého tatínka jediný zážitek z opery.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A právě teď se vydáme přímo na místo, kde se potkává historická architektura s tou moderní. Mluvíme o jedné z dominant zámeckého návrší v Litomyšli. Je to kostel Nalezení svatého kříže, který lidé znají snad častěji také jako piaristický chrám. Podívat se do něj můžete v rámci různých akcí, ale i běžných a speciálních prohlídek, třeba těch nočních. Pozvánku má pro nás reportérka Tereza Brázdová, která už by v tuto chvíli měla být v blízkosti chrámu nebo dokonce pod jeho klenbou. Hezký den, Terezo, tak kde pak tě máme?
2: Hezký den, já jsem teď na vyhlídce nahoře mezi věžemi kostela a ten výhled je skutečně nevšední. Na Litomyšl, na zámecké návrší, vidím zámek úplně z jiné perspektivy, stejně tak zámecký pivovar nebo regionální muzeum, někdejší piaristické gymnázium. A impozantní musí být tenhle pohled, když jsou večer dominanty Litomyšle nasvícené a město září. Mluvím o noční komentované prohlídce, které se tu konají v sezóně každý pátek nebo v sobotu.
1: A než přidáme o tom ještě další podrobnosti, můžeme se krátce podívat do historie téhle barokní stavby.
2: Fribonie z Pernštejna v roce 1640 pozvala do Litomyšle řád piaristů. Oni významně ovlivnili kulturní úroveň města, vzdělanost a projevilo se to také v architektuře. Ke stavbě nového kostela přizvali architekta Giovanniho Battistu Aliprandiho, po jeho smrti Maximiliána Kaňku. Kostel byl hotový v roce 1721, ale provázel ho smutný osud, čtyřikrát vyhořel a byl v dezolátním stavu. Veřejnost se sem od 60. 70. let minulého století vlastně nedostala a v podstatě je to až do roku 2015, kdy skončily opravy kostela, ale díky tomu, že tu chyběl mobiliář, kostel mohl být obohacený o moderní prvky. Co je tu svým způsobem ikonické, přelomové, tak na to se zeptám Heleny Marie Hendrich ze společnosti Zámecké návrší.
3: Tak co se týče toho vybavení uměleckých děl, tak je to soubor děl od Václava Ciglera a Michala Motyčky. Nejvýraznější se nachází uprostřed kostela, sloup s odraznou plochou. Má to takové prozaické názvy, ale odkazuje to k silně duchovním věcem. Máme tady také skleněný oltářní stůl menza. No a jenom ve tmě můžete vidět opravdu něco, co jinde neuvidíte, to je laserový světelný kříž.
2: A myslím, že tu hlavní loď křižuje taková speciální lávka.
3: Ano, to už je zase architektura, vlastně v rámci té rekonstrukce byla spojena východní empora, východní oratoř, lávkou, která vede volným prostorem vlastně pod klenbou a nabízí opravdu nevšední pohled na kostel a jeho interiér.
2: Kudy provádíte v noci návštěvníky?
3: My se pohybujeme hlavně v hlavní lodi kostela, ale projdeme si celou expozici sakrálního umění, která se nachází na emporách. Vstoupíme právě na tuhletu lávku a samozřejmě jdeme i nahoru na vyhlídku, takže projdeme opravdu ten kostel celý.
2: Která ta noční prohlídka je nejbližší?
3: A nejbližší máme teď v pátek 24. července.
2: Ale během dne se lidé do kostela taky dostanou.
3: My máme každý den otevřeno 10 až 18, hlavní loď a takový krásný dětský program interaktivně přístupný zdarma.
2: Za všechno se tedy platit nemusí, do té hlavní lodi se běžně lidé tedy dostanou úplně volně.
3: Ano, a mohou si prohlídnout ta umělecká díla, která jsou vidět ve dne, i tu zajímavou architekturu. Spoplatněný je vstup na vyhlídku a nahoru do expozice.
1: Tak my moc děkujeme za velmi zajímavé informace. Lákáte nás, lákáte. No a další přidáme ještě v příští hodině. To znamená v 10 hodin 10 minut se znova uslyšíme. Už se na to teď těším. Díky a naslyšenou zatím.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Přesný čas 9 hodin, 26 minut, stále jste naladěni na vlny dobrého dopoledne a jsme Český rozhlas Pardubice, pohodový poslech přejeme. Jsou slova, která používáme běžně, třeba taková svačina, kdyby se správně měla jíst a hlavně jak tohle slovo vůbec vzniklo. To nám právě teď vysvětlí jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Za dob Josefa Jungmana se ještě rozlišovala dopolední a odpolední svačina různým pojmenováním a souviselo to s původem slova svačina. Ten se odvozuje od praslovanského svak, svůj člověk, z nějž se stal staročeský svak, švagr, příbuzný. Svačina tedy nejprve znamenala shromáždění svých lidí, tedy odpolední posezení příbuzných s menším občerstvením. A pozdější význam slova vznikl metonymií. Takže svačina se jedla odpoledne mezi obědem a večeří. A jídlo mezi snídaní a obědem, to zase bývala podle regionu přesnídávka, posnídávka, předobědek, desátá, nebo z němčiny cambrut či najniprot.
0: Předobědek, to je asi nejzajímavější. A zítra si povíme, co je to olovrant.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: quem me lasco o braço.
1: Víte, co jíte, když si pochutnáváte na lubenici obecné? Tak na to jsem se vás ptala včera a většina z vás věděla v soutěži Věřte, nevěřte, že se jedná o vodní meloun. A o něm jsme si pak povídali se zahradníkem Františkem Hlubockým. Dozvěděli jsme se, jak vypěstovat šťavnaté plody i v českých podmínkách. Pokud jste neslyšeli, najdete celý článek na našich stránkách pardubice.rozhlas.cz i s krásnou fetkou melounu na nějakém tom vyvýšeném záhonu. O tom jsme taky mluvili. No a teď si řekneme, jak v obchodě poznat zralý meloun a proč se vyplatí využít jeho bílou část. To všechno v Babských radách.
2: Babské rady.
3: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu. Ostatně vnitřek melounu je na vlákninu poměrně chudý, ta se nachází právě v bílé části kůry. Obsahuje i aminokyselinu, která podporuje výkon při cvičení a zlepšuje průtok krve. I proto je doporučeno bílou kůru z melounu nakrájet na kostičky a přidat ji do předtréninkového nápoje. A ještě jedna dobrá melounová rada. Jak si v obchodě vybrat ten nejsladší? Zkontrolujte skvrnu na spodní části, tam, kde meloun ležel na zemi. Má být v ideálním případě krémově žlutá. Bílá nebo zelená značí nezralost.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: A teď už nabízíme Věru Špinarovou k příjemnému poslechu a hlavně zámecké léto. Ve 9:45 se vydáme prozkoumat další zámek v naší krásné zemi. A bude to i se soutěží pro vás. Tak příjemný poslech.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Pražské léto.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 22. července, jsme také uprostřed našeho soutěžního týdne, tedy v tomto týdnu máme za sebou dvě soutěže, dnes nás čeká třetí. Ta včera nedopadla příliš dobře, protože byli dva pánové posluchači, jeden řekl Ačko v odpovědi, jeden Cčko. Nebylo to dobře, no kdyby se drželi toho standardního, když nevíš, dej B, tak by to vyšlo. Jestli tam je dneska Ačko, Bčko, Cčko, to vám neprozradím, ale ta soutěžní otázka vůbec není těžká. Ale je třeba dobře poslouchat naší reportáž, naší návštěvu. Dnes tedy navštívíme druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v České republice. Který to je, prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně. Nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho už vstupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: A Ano, Český Krumlov, nádherný objekt. Tam, když pojedete na prohlídku, tak tam strávíte celý den, taky budete se procházet v těch parcích a tak dále. No a večer pak třeba to, řekněme, inkriminované otáčivé hlediště, kolem kterého se vedlo milion řečí, zbourat, nezbourat, zabudovat podzem. Naštěstí tam stojí a můžete se jít podívat. Tedy já mám obavu, že v těchto dnech asi ne, protože jsem se díval na program, tak hrají Malého prince, ale sobota, neděle tam bylo vyprodáno, takže budete muset objednat vstupenky, pokud tam budete chtít jít hodně dopředu. Nikoliv tak na zámek a nikoliv, jak si nepotřebujete tedy vstupenku do naší soutěže, stačí naše číslo 731 800 900, vytočit, mít to štěstí byl být třetí a můžete být ve vysílání. No pak samozřejmě ta odpověď musí být správně řečeno písmeno A, B nebo C, které to bude. Tak to se dovíme už za malou chvíli. Poté, co dospívá Petr Muk.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Petr Můk, Olamour v Českém rozhlase v soutěži zámeckého léta. My máme samozřejmě našeho posluchače, který se dovolal jako třetí už u telefonu, no a tím je pan Patrik, nikoliv Rozehnal, ale Rosa. Dobrý den, pane Patriku.
1: Dobrý den.
0: Jsem teď prozradil vaše příjmení, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Je krásné to příjmení. Kde bydlíte?
1: Bydlím na Náchodsku, Červený Kostelec.
0: Červený Kostelec. Pane Patriku, jste milovníkem návštěvy zámků, hradů, historických objektů?
1: No, především jsem milovníkem výletů nejrůznějších.
0: Tak to doufám, že jste naším pravidelným posluchačem o víkendu.
1: Jo, taky občas poslouchám.
0: Teď tam je zámecké léto, navštěvujeme zámecké objekty, ale jinak mimo prázdniny, tak tam máme reportáže z nejrůznějších míst a jsou to zajímavé typy a soutěžíme o úžasné ceny. Tak pane Patriku, dáme se do soutěže, doufám, že budeme úspěšnější než včera. Včera, to jak už jsem říkal, to nevyšlo, jestli jste poslouchal, tak já věřím, že to dneska vyjde. Otázka zní, na kolikátém nádvoří bylo v 17. století na zámku Český Krumlov barokní divadlo? Za A na prvním, za B na třetím, za C na pátém.
2: Na pátém.
1: Na pátém.
0: Dobře. Sás musí vám napovídat potichu, jo, protože kdo vám to tam napověděl?
1: Tatínek.
0: Tak tatínek, dostane zámecký cestovatelský balíček, vy dostanete pouze ponožky z něj, posíláme a pak spolu můžete jít na prohlídku, pokud vás v pátek vylosujeme, tak půjdete na prohlídku, soukromou prohlídku na zámek Františka Kinského v Kostelci na Turlicí, je to pro dvě osoby. No tak to je všechno, gratuluju, povedlo se, adresu mám, takže pošleme a vy se mějte a užívejte si hezkou středu. Naslyšenou. No tak to platí pro vás, pro všechny. Užívejte si hezkou středu, ať se vám daří v práci, ať se vám daří, máte-li dovolenou, máte-li volno, prostě všeobecně. A zítra vás zvu na zámek Plumlov, respektive František Kinský to uvede, no a já vám pak položím záludnou v uvozovkách otázku. U mikrofonu byl Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Radnice v České Třebové nově nabídne krátkodobé krizové ubytování pro lidi v nouzi. V Hlinsku začala uzavírka hlavního tahu. První české firmy už dostaly zpátky clo, které po nich nezákonně vymáhala Trumpova administrativa. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otakar Twirt. Česká Třebová vyčlenila městský byt pro krátkodobé ubytování lidí, kteří se nečekaně ocitnou v nouzi. Pomůže například obětem domácího násilí nebo lidem, kteří přišli o bydlení kvůli požáru, povodni nebo jiné mimořádné události. Byt bude k dispozici od 1. srpna. Standardně v něm bude možné zůstat až 23 dnů, ve výjimečných případech až měsíc, říká mluvčí radnice Jiří Holý.
2: Krizové ubytování má lidem pomoci na nezbytně nutnou dobu k bezodkladnému řešení jejich problémů a k sehnání nového bydlení. Byt je o velikosti 1+0 a bude sloužit zpravidla pro maximálně 3 osoby. Ve zvlášť odůvodněných případech by mohly být přípustné i výjimky.
0: Začala uzavírka hlavní trasy v centru Hlinska. Neprůjezdný je úsek silnice 34 od náměstí po městskou galerii. Opravy tam potrvají týden. Pro osobní auta vede objížďka vedlejšími ulicemi. Výraznější komplikace znamená uzavírka pro nákladní auta. Pro ně je stanovená náhradní trasa přes Trhovou Kamenici a Ždírec nad Doubravou. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Výuka překladu a tlumočení by se měla přesunout pod několik jazykových kateder. Vedení fakulty krok vysvětluje nutností šetřit. Zaměstnanci i studenti se proti plánu ohradili v otevřených dopisech a varují, že by mohlo oslabit výuku. Podle Anešky Charvátové z Ústavu translatologie má samostatné pracoviště význam hlavně proto, že budoucím překladatelům a tlumočníkům zajišťuje specializovanou přípravu.
3: Je to vlastně jediné ucelené translatologické pracoviště v České republice. Tou výhodou u nás je to, že se sice studuje 5 různých jazyků, ale řada předmětů je průřezová nebo společná: teorie tlumočení, základy tlumočení.
0: Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru zrušil tamní nejvyšší soud. Peníze by mohlo podle odhadu agentury CzechTrade získat zpět až několik set tuzemských společností. Ty můžou dohromady žádat až o 14 miliard korun. Cla zavedená prezidentem Donaldem Trumpem se dotkla všech oborů od strojírenství a zbrojní výroby přes zdravotnictví až po design. Sport. Bývalý fotbalista pražské Slávie Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu. 35-letý obránce tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije nejdřív ve druhém kole nového ročníku Šance ligy, který odstartuje o víkendu. Bořil v dubnovém ligovém utkání v Hradci Králové dostal červenou kartu a následně vyhrožoval rozhodčímu. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve slunečno, polojasno až jasno, během dne bude postupně přibývat oblačnost, na oblačno je zataženo a odpoledne a večer se místy mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Počítejte s uzavírkou silnice číslo 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Díky za zprávy, no a teď už startuje další hodina našeho dobrého dopoledne. Spoustu pestrých nabídek k výletům tady máme. Znovu se podíváme do piaristického chrámu v Litomyšli s naším regionálním stopařem. Také vás pozveme do archeoskanzenu na Savrkách. Máme pro vás v naší soutěži Věřte, nevěřte 2 čestné vstupenky na tuhle úžasnou akci. To si určitě nenechte ujít. No a také zavítáme na chrudimské plovárny. Spíše na plovárny na Chrudimsku, například oprava koupaliště ve Skutči začne později a bude stát víc, než radnice původně očekávala. I o tom se dozvíme podrobnosti. Tak vám přejeme dobrý poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A vracíme se do Litomyšle. V minulé hodině jsme vás pozvali na večerní komentované prohlídky piaristického chrámu na Zámeckém návrší. V dnešní době kostel neslouží jen jako duchovní prostor, ale je to současně galerie, konají se tu i koncerty. Pozvánku do piaristického chrámu, jinak také kostela nalezení svatého kříže, má pro nás Tereza Brázdová. Ještě jednou pěkný den.
2: Hezké dopoledne.
1: Terezo, my už jsme minule zmínili, že kostel je výjimečný v tom, že se v něm mísí historické a moderní prvky. Můžeš to ještě trochu rozvést?
2: Je to přesně tak, když vlastně návštěvník vstoupí do chrámové lodi, poutá ho nejen ten monumentální prostor, ale taky třeba ocelová lávka v barokním klenutí, ze které se ten prostor tady dá krásně prohlížet úplně z jiné perspektivy. Zblízka si můžete prohlédnout detaily klenby, výmalbu. Uvnitř kostela najdete i tři díla proslulého světového výtvarníka Václava Ciglera a jeho kolegy Michala Moty, které využívají sklo a laserovou technologii. Najdete to tak největší laserový světelný kříž v Česku. Ale ten interiér, výjimečnou atmosféru kostela si užijí i děti, a to díky interaktivní rodinné expozici, která se jmenuje Vzhůru k andělům a ve které teď právě stojím s paní Helenou Marií Hendrich ze společnosti Zámecké návrší. Tak o co vlastně jde?
3: Aha. Dobrý den, jde o expozici, která je interaktivní, přímo vybízí k tomu, aby se jí návštěvníci dotýkali. Velká část je ukrytá v takových šuplíčcích, které nabádají k tomu otevřít a prozkoumat, co je vevnitř.
2: Je věnovaná vlastně těm různým fázím liturgie, těm pomůckám. Lidé si to můžou, hlavně děti, zazvonit na spoustu zvonků. A my, když teď ještě otevřeme ten další šuplík, tak ten naprosto uchvatně voní.
3: Ano, protože jednou z těch liturgických záležitostí, které ta expozice představuje, je také kadidla, jejich různé druhy. Kromě toho tady vidíme druhy zvonoviny, můžeme tady si pohrát se stavebnicí, která představuje vývoj sakrální architektury skrz století a mnoho dalšího.
2: A pustit si dokonce i zvony z jiných kostelů?
3: Ano, v jednom šuplíku se nachází různé nahrávky zvonů, třeba z pražské Lorety a odinut.
2: Děti se tu dozví, jak se dělá taková vitráž v oknech kostelů.
3: Součástí té expozice jsou dvě hry, kde děti mohou právě navrhovat a vytvářet své vlastní vitráže. Kromě toho se tady třeba můžou také vyfotit v oblečení ministranta.
2: Děti se do piaristického chrámu dostanou taky třeba díky zážitkové hře z Grafíkova cesta. K Litomyšli patří samozřejmě zámek a k tomu zase z grafita. A tahle cesta vlastně zábavnou formou přibližuje ikonická místa a památky zámeckého návrší. Plnění úkolů propojuje historii umění se zábavou. A tu si děti třeba užijí v labirintu historii zámku v zámecké koněrně. To je expozice, kterou taky spravuje vaše společnost, a ta je zdarma.
3: Ano, ten labirint je dvoupatrový, představuje, jak jste říkala, historii zámku, je od těch samých tvůrců, jako ta expozice v kostele, takže opět je to interaktivní, nádherné, dotykové a můžete si tím procházet a třeba najít i tajnou komnatu.
2: A zámecká konírna je hned vedle pivovaru a ten se teď celý proměnil na svět kostiček?
3: A tak jedna jeho část, výstavní sál, taková největší, se proměnila na svět kostiček, jak říkáte. Máme tam velkou expozici, 10 metrů čtverečních města z kostiček a mnoho dalšího, roboty, auta a jiné. A kromě toho je tam také herní zóna, kde si každý může něco postavit.
2: Prostě pro děti a celé rodiny je toto v Litomyšli spousta a spousta.
1: Zábava rozhodně na celý den. My moc děkujeme za tyhle tipy. Zdravíme do Litomyšle a zase někdy příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Koupaliště ve Skutči. S rekonstrukcí chtěla radnice původně začít ještě letos, jenže narazila na komplikace. Oprava bude výrazně složitější a také dražší, než byl původní odhad. V podobné situaci jsou i další města na Chrudimsku a podrobnosti má právě teď redaktor Josef Kopecký. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Proč vlastně Skuteč musela plovárnu zavřít?
1: Koupaliště ve Skuči je staré 30 let a poslední roky se tam problémy stupňovaly. Nejdřív neprošly revizí skluzavky a tobogán, pak radnice řešila potíže s únikem vody. Ztrácelo se až 100 kubíků denně a tím se výrazně zvýšily náklady na provoz. Radnice plovárnu uzavřela a nechala si zpracovat průzkum. Ten potvrdil, že hlavní problém je nestabilní podloží, které se posouvá a vznikají trhliny. Řešení má být kompletní rekonstrukce. Vedení města počítalo s úspornější variantou zhruba za 40 milionů korun. Tohle už ale zas tak úplně neplatí.
0: A dá se tedy odhadnout, kdy koupaliště obnoví provoz?
1: Prakticky jisté je, že letos práce nezačnou. Původně se měl stavět menší bazén, ukotvený na pilířích, zóna pro děti a jednodušší atrakce. Jenže podle projektantů bude potřeba i nová strojovna s technologií na čištění vody. A odhad nákladů tak stoupl na 70 milionů korun. Skuteč se tak bude muset rozhodnout, jestli tak náročnou investici zaplatí. Tohle rozhodnutí padne asi až po podzimních komunálních volbách.
0: 70 milionů, to je tedy hodně. Ale dlouhodobě uzavřených plováren je na Chrudimsku víc, kde řeší stejný problém, že?
1: 10 let je na suchu plovárna v Třemošnici, i tam se z bazénu prasklinami ztrácela voda. Radnice sice rekonstrukci připravila, ale byla by příliš drahá. Několik let starý odhad počítal s částkou 44 milionů korun. Třemošnice dala přednost jiným stavbám, mezi nejnáročnější patří nová obytná zóna, v plánu je parkoviště u Lichnice. A ještě třeba Proseč, ta chce znovu vzkřísit schátralou plovárnu ze 30. let a změnit ji na koupací biotop. Stálo by to asi 10 milionů korun, jenže znovu peníze potřebuje radnice nasměrovat zatím jinam. Biotop je tak na seznamu nejdřív příští rok.
0: Plány jsou to krásné, tak se necháme překvapit, ale v každém případě za informace děkujeme Josefu Kopeckému.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Teď si dáme pesto. Co říkáte? O 10:30, ideální čas na to. Jsou to nadrcené bylinky různého typu s olivovým olejem a s česnekem. Nejznámější je pesto z bazalky, ale výborné je i znatě hladkolisté petržele, mrkve, kopru, koriandru a dalších bylin, které se mohou různě kombinovat. Bylinky natrháme, rozmixujeme s olivovým olejem, osolíme, opepříme, přidáme trochu česneku, opražená semínka a na závěr by neměl chybět parmazán a citron. Nová šťáva. A když tuhle dobrotu máte hotovou, můžete ji začít používat a ozvlášťovat tak řadu pokrmů, které například, na to už se ptám odbornice Regíny Gauglic z Královských dobrot v Chrudimi.
1: Těch variant je spousty. Můžeme začít u grilování. Jo, teď vlastně je období, kdy grilujeme, všichni jdou do obchodu, koupí si bagetu, která je prořezaná bylinkovým máslem, já si ji prořežu a dám do těch dír vlastně to pesto. Zase to opečete na grilu a máte luxusní přílohu.
0: Nemusíme chodit tak do obchodu kupovat předražené
1: nebo,
0: housky.
1: Když se dělají dressingy, jo, tak zase nešahat jenom po kupovaných k tomu masu nebo k hermelínu, podle toho, co máte rádi, tak si vzít hutnou zakysanou smetanu a do toho přidat lžíci dvě toho pesta a máte hotovou omáčku, jenom to lehce dosolíte a je to vlastně zase připravený. Já v práci teď připravuju sendviče a do těch sendvičů používám to pesto, takže vlastně rozříznu buď to bagetu nebo podle toho, do čeho to dávám, nám silnou vrstu toho pesta a potom už to jenom obkládám právě třeba mozzarellou, mortadelou, jako aby tam byl salám a doplním nějakýma bylinkama a lidem to hrozně chutná.
0: I do pici by to šlo, když se dělá, nebo z listového těsta někdo dělá, tak. Že to může místo protlaku.
1: Přesně tak.
0: Natřít tímhle pestem.
1: Tak, jenom pestem, ale zase počítat s tím, že je trošku masnější, takže já to třeba dělám tak minulý týden, zrovna jsme na catering připravovali záviny a tak tam dám zakysanou smetanu a třeba jenom proužek toho pesta. Jo, na doplnění, aby tam toho nebylo tolik. Takže skvělý těch variant je spousta.
0: Do toastu, do salátu je to možné.
1: Je to možný do salátu, přesně nakrájíte si čerstvou zeleninu, dáte tam lžíci pesta, někdo se ho dá třeba se zakysanou smetanou, někdo bez ní, podle toho, jak to má rád a zase je to prostě už ochucený. Je to takový, já nevím, jak bych to řekla.
0: Osvěžující. Letní,
1: je to letní, svěží, je to zase něco jiného, netradičního, nemusíte kupovat práškový koření, jo, máte to vlastně ve skleničce, použijete si to, kdy chcete a doporučila bych to třeba i, zase až bude podzim, bude dýňová polívka, tak i do té polívky můžete vlastně dát potom trochu pesta navrch.
0: Tam je důležité říct, že ten česnek by tam měl asi být v tom každém pestu, že přece jenom to je taková takový, důležitá složka.
1: Jenom malinko, nepřeháně to, jenom fakt jako decentně a on to tak jako hezky doplní, ty zelený bylinky.
0: Jenom já doplním ještě, že fialová bazalka je podle Regíny Gauglic ještě lepší než zelená. A pokud chcete přesný recept, najdete ho na našich stránkách pardubice.rozhlas.cz v oddělení radioporadny.

Kenny Rogers, jen dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: a v něm, co jsem psal.
1: Deset hodin, 38 minut. Máte chuť si zasoutěžit?
2: Věřte, nevěřte.
1: Ve hře nádherné ceny, dvě čestné vstupenky na Mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad 2026. Tahle akce se koná od 31. července do 1. srpna a budou tam nejrůznější historické ukázky, tradiční řemesla, hudba, tanec, přednášky, rituály i pro děti spoustu her. A když už jsme u té hudby, tak si můžeme poslechnout jenom malý kousek kapely Asonance, která tam také bude vystupovat a bude to takový asi zřejmě zlatý hřeb. Tak ji necháme jenom takhle potichu hrát a přitom řeknu telefonní číslo k nám do studia, kdo by měl zájem o tyhle dvě vstupenky. A je to 726 46 48 48. No a bude se týkat to naše dnešní povídání Keltů a přírody. Jak asi víte, Keltové považovali stromy za posvátné. Věřili, že v nich sídlí duchové a nejposvátnějším stromem pro ně byla překvapivě líska jako symbol moudrosti. Svatyně Keltů nestály tedy v budovách, ale v posvátných lískových hájích zvaných Nemeton. Mám pravdu nebo nemám? 726, 46, 48, 48 ještě jednou pro jistotu, ale asi to nemusím opakovat. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, tady Eva z Ústí.
1: Ano, paní Ro, beru si propisku, abych to měla všechno pohromadě a věříte?
3: Já jsem správně volala o ty lístky a já nevěděla, že budou lístky dneska.
1: No samozřejmě, dítě, to věřte, nevěřte a no, vy určitě no, pravidelně nevěřte, posloucháte. Tak ještě jednou, já to zkusím ještě jednou pro všechny ostatní říct. Keltové považovali stromy za živé bytosti. Nejposvátnějším stromem pro ně byla líska jako symbol moudrosti a svatyně Keltů nestály v budovách, ale právě v posvátných lískových hájích. To je moje tvrzení a teď si věřte nebo nevěřte, paní Evo.
3: Ano, budu věřit, no.
1: Budete věřit, dobře. Tak děkuju za váš tip, mějte se fajn.
3: Naschledanou.
1: Zkouší to další posluchač, dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem Jana, Lidice na Rolici.
1: Ano.
4: A já si myslím, že to nebyla jiska.
1: Že to nebyla líska, že tady může být nějaké úskalí. Co by to bylo podle vás, když ne líska?
4: No, když je národní strom lípa, já bych se přiklonila
1: k lípě. Takže v lipových hájích, že by mohli ti svati no, nebo ti jejich keltové...
4: Já bych se spíš k té lípě.
1: Dobře, dobře, no tak proč ne? Proč ne? Já vám děkuju, paní Jano, že jste nám s tím trošku zamíchala, to je jedině dobře, přeju pohodový den. Naschledanou. A ještě třeba třetí posluchač v tuto chvíli na lince číslo 6. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarka z Brandýsa.
1: Ano.
5: Já bych vám dneska věřila.
1: Mhm.
5: Že jsem posvátnej strom byla líska.
1: Líska jako symbol moudrosti a tím pádem svatyně Keltů stály v lískových hájích. To je pro nás důležité. A jestli to je pravda, vypadalo by to krásně, že?
5: Vypadalo. O tom stromě si myslím, že to pravda je, ale teď jste mě trošku zvyklala s tou svatyní.
1: Mhm.
5: Ale
1: vy byste je dala do nějaké zemnice klidně, jo, ty Kelty. Aby se modlili někde v nějaké budově, než v lískovém háji.
5: To ani ne, ale...
1: Tak, zkuste si tipnout.
5: Ale věřím.
1: Dítě, to je opravdu jenom hra. Děkuju, paní Jarko. Zdravíme do Brandýsa. Máte tam taky nádherné stromy, lesy, háje. Ať se daří a naschledanou.
5: Naschledanou.
1: Zkuste ještě i vy ostatní. Tipněte si, mám pravdu, nemám pravdu. Tvrdím, že Keltové považovali stromy za posvátné a nejposvátnějším pro ně byla líska jako symbol moudrosti. Svatyně stály v lískových hájích. studio.pardubice@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa.

0: Ty Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Nádherná píseň Céline Dion, Barbara Streisand na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. A my se vracíme k naší soutěži Věřte, nevěřte, je keltská se vším všudy i s naším dnešním tvrzením. Říkala jsem, že Keltové považovali stromy za živé bytosti a bránu mezi světem lidí a bohů. A co si myslí o lístce, posvátné lístce, třeba posluchač Michal napsal, nebudu věřit, myslím si, že se jednalo o jiný strom. Zrovna ta lístka mi tam moc nehraje, typoval bych třeba nějakou lípu nebo dub, přece jen tyhle stromy vydrží mnohem déle a také jsou starší. No, tak Michal na to kápnul jako mnoho dalších z vás, i když ta líska, já bych ji úplně nezatracovala, protože jí vedli Keltové skutečně jako posvátný strom, který symbolizoval moudrost, jeřáb například ochranu, tis, věčnost a smrt, ale úplně tím nejposvátnějším stromem byl dub, symbol síly a sídlo nejvyšších bohů. A je pravda, že svatyně Keltů nestály v budovách, ale v posvátných dubových hájích. Ty se jmenovali Nemeton a směli tam jenom druidi. Takže jsme to trošku zaměnili lísku za dub. Nicméně je to velmi zajímavé, a kde se tohle všechno dá zjistit. Dochovalo se to v antických spisech. Dokonce Plinius odvozoval samotné řecké slovo pro dub drys od jména druidů, takže ono to všechno s tím souvisí. Keltské slovo pro posvátný háj bylo Nemeton, to už jsem tady říkala. Pokud máte chuť, určitě zajeďte do Archeoskanzenu v Nasavrkách, protože ta akce, která se tam koná příští víkend, je to zpátka na sobotu z 31. července na 1. srpna, bude stát rozhodně za to. No a dva z vás, tedy jeden, který soutěžil a vyhrál dvě vstupenky, tak se bude radovat. Už teď během pár sekund zavírám oči, listuji, vybírám jednoho z vás, kdo nevěřil tomu dnešnímu tvrzení, a je to tentokrát posluchačka Míla, kterou moc zdravíme, tuším, že na Horní Bradlo. Gratulujeme. A nádherně si to užijte, celou tu akci. Co se týká dalšího soutěžení, vy, kdo jste dnes neuspěli, tak to můžete zkusit zase zítra. Tleskám vám všem, kdo jste se zúčastnili. Jaké bude naše další téma? Sdílení energie, elektrické energie. V naší radioporadně po 11. hodině se ujme odbornice tohoto tématu hned po zprávách.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Lidé z Mikulče na Svitavsku budou v referendu rozhodovat o stavbě větrných elektráren v obci. Správa železnic připravuje modernizaci nádraží Týnšti nad Orlicí za víc než 2 miliardy korun. Francie bude první zemí, která zavede zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Obyvatele Mikulče na Svitavsku čeká v říjnu rozhodování o stavbě větrných elektráren. Informuje o tom vedení obce. Referendum se bude konat zároveň s komunálními volbami 9. a 10. října. Občany ještě předtím čeká veřejné setkání, kde se dozví konkrétní informace.
2: V katastru Mikulče by mohly vzniknout celkem 3 větrné elektrárny. Záměr chystá soukromý investor, který chce zároveň postavit větrníky i v dalších přilehlých obcích Opatov, Opatovec a Kukle. Pokud lidé záměr odsouhlasí, nabízí firma obcím pravidelný roční příspěvek 1,25 milionu korun za každou provozovanou turbínu a případně i podíl na výnosech z výroby elektřiny. Z Mikulče Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Správa státních hmotných rezerv se zbavuje nepotřebných železničních cistern. K prodeji jsou určené 4 vyřazené vozy ze skladů v Kostelci u Heřmanova městce. Organizace je zájemcům nabízí formou elektronické aukce. Železniční stanice v Týništi nad Orlicí se bude celá přestavovat. Správa železnic počítá s investicí 2 miliardy a 390 milionů korun s tím, že práce začnou v příštím roce a skončí v závěru roku 2028.
3: Místo přejezdu v ulici TG Masaryka bude řidičům sloužit silniční nadjezd a opraveno bude i 5 dalších přejezdů v okolí. Pro pěší vznikne bezbariérový podchod. Cestující se dočkají nového informačního a orientačního systému. Samotný provoz vlaků bude bezpečnější díky instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení a také rychlejší. K tomu pomůže nové uspořádání kolejnic a výhybek. Projekt počítá i se zvýšením kapacity stanice a do budoucna i se zdvojkoleněním, které čeká trasu z Velkého Oseka do Chocně. Stejně ještě na Torlicí Tomáš Lérin. Český rozhlas.
0: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Serveru i rozhlas to potvrdila mluvčí ministerstva Alena Míl. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu minulý měsíc zemřeli 4 Češi. České úřady teď chtějí zjistit k vyšetřování případu nové informace. Kvůli nehodě skončil ve vazbě první důstojník katamaránu. Francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie je tak první evropskou zemí, která takové opatření zavede. Zákaz začne platit od září. Má se týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Podle prezidenta Emmanuela Macrona, který zákon podporuje, bude jeho zavádění postupné. Mladiství ve Francii si od září nebudou moct na vybraných sociálních sítích založit nové účty a jejich stávající budou postupně zrušené.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve slunečno, polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost a bude oblačno i zataženo. Odpoledne a večer se místy vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou z vedlejší silnice u Červené vody, nehoda osobního auta a motorky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Někteří lidé zbytečně přeplácejí za energie. Jaké jsou nejčastější mýty o spotřebě elektřiny v domácnosti? Které domácí spotřebiče jsou největšími žrouty? A jak funguje sdílení elektrické energie? Na tyhle otázky se zaměříme s odbornicí Kateřinou Stehlíkovou ze společnosti E.ON. Už za pár minut začne totiž radioporadna. A teď ještě přesný čas, jsou 4 minuty po 11. hodině. A my vám přejeme dobrý poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio poradna.
1: Tak už se tady povídáme s vedoucí produktových inovací společnosti E.ON Kateřinou Stehlíkovou. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
2: Děkuji, přeji krásný den.
1: A myslím, že se budeme rozumět. Vy jste hned první větu, co jste mi řekla, teď když se tady bavíme o fotovoltaice, o těch přebytcích, o tom, že je dobré si naplánovat, kdy budu prát, kdy budu sušit prádlo, kdy budu vařit a podobně. A vy jste řekla, nejhorší je, když to řídí muž.
2: Ano.
1: Jak jste to myslela?
2: No, myslela jsem to tím, když muž se na to dívá ekonomicky jenom přes čísla a už opravdu nesleduje ten chod a potřeby té rodiny. Ano. Jo, jako typicky mám dva syny, puberťáky, hodně jsou nás vaří, peče, pere i suší v sušičce a prostě vím, že potřebuji zapnout tu sušičku, abych je vypravila třeba na tábor nebo někam a už ne vždycky řeším, jestli je to v tu chvíli jako opravdu ekonomické a jedu na ten nejlepší prout.
1: A to jsme hodně přeskočili. Ano. Začněme úplně od toho prvopočátku i pro posluchače, kteří nemají fotovoltaiku, i když o tom tady dneska bude hodně řeč. Mluví se o tom hodně často, jakým způsobem ušetřit, je to velké téma, šetření elektrickou energií a jsou kolem toho také různé dohady a mýty. Tak co byste vypíchla jako první?
2: Je to opravdu hodně individuální. Jo, veme si, že nemůžeme úplně srovnávat domácnost, velký rodinný dům, která má třeba i, která má jako opravdu bazén, má prostě nějaké další spotřebiče, tepelné čerpadlo, nebo rodinu v bytovém domě, v běžně na sídlišti. Ty potřeby jsou opravdu různé a typicky největší ty, řekněme, ty peníze utíkají u neefektivního vytápění, u neefektivního ohřevu vody a tam jsou to opravdu jako velké částky, když to řekla bych, ta běžná domácnost nevím, opravdu v běžný 70-80 metrový byt, tak tam se to pohybuje ta spotřeba kolem 2-3 megawatt ročně, což vlastně i pak snižuje ten prostor pro nějaké větší úspory.
1: Takže říkáte
2: chování.
1: Takové ty větší věci, ano, vytápění, ohřev vody, což v mnoha případech už nemůžeme ovlivnit, máme to nějak nastavené, ale přece jenom takové ty drobnosti. Já si vzpomínám například, že náš děda ten neměl rád pouštění rychlovarné konvice, nejraději by vyhodil někam a používal sporák na vaření vody. To je taky docela časté, že lidé si myslí, že to má obrovskou spotřebu, což tedy má.
2: Může to mít spotřebu, ale opravdu ano, asi bych doporučila sundávat tu konvici, jako nedávat ji opravdu naplno. Doporučila bych opravdu ohřívat jenom vodu, kterou potřebuji v danou chvíli, to dělá hodně. A v danou chvíli bych ji i možná i více z bezpečnostních důvodů opravdu vypínala ze zásuvky, ale to jsou spíš bezpečnostní hledisko. A já se přiznám, já také ráda ohřívám na sporáku.
1: I proto, že si říkáte, že to je levnější?
2: Mně se prostě ta varná konvice nehodila do kuchyně.
1: Jo, takhle.
2: Já mám úplně trošku jiné hledisko. Říkám,
1: no, s vámi to bude zajímavé,
2: ano,
1: Kateřino.
2: Je to zajímavé. Říkám, že hodně je to o tom životním stylu té rodiny, opravdu čemu chce dávat tu pozornost. A ano, pokud je pro ní pohodlnější ta varná konvice, tak opravdu používejte varnou konvici, protože ona je přece jenom mít ráno čerstvě rychle zalitý ten čaj.
1: Ano, jako, je to chvilička.
2: Přesně tak, je to chvilka. A mít prostě ten po ránu ten čaj nebo kávu, tak to je možná i důležitější, než ušetřit 10 korun měsíčně.
1: Mluvíme tady o úspoře elektrické energie. Pokud máte i vy, milí posluchači, nějaký ten tip pro nás, tak budeme velmi rádi s Kateřinou Stehlíkovou, pokud se podělíte nebo se chcete na cokoliv zeptat ohledně té sdílené elektrické energie, pište, volejte číslo 726 46 48 48 a ještě máme e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a teď písnička, která se k tomu docela hodí, Perpetuum mobile.

0: Nedá mi to. A zeptám se na váš názor. Hodně se mluví o tom, že takové ty staré spotřebiče, stará lednice sežere v uvozovkách mnohem více energie než nová. Jsou to opravdu velké rozdíly. Když někdo má radost, že má nějakou dobrou značku, už 20 let to šlape, tak jak tady na to se díváte?
1: Já bych to taky osobně nepaušalizovala, protože to fakt opravdu může být i individuální od toho spotřebiče. Víme, že některé spotřebiče opravdu pořád fungují dobře a možná bych řekla, že už těch 15 let zpátky, 10-15 let zpátky, že už to, že už tehdy začaly se jako vlastně přemýšlet o úsporách těch energií. A když to srovnáme i s dneškem, tak řada těch spotřebičů je ano energeticky úspornější, ale často mají i řadu dalších funkčností, jo, takže oni ve výsledku možná sežerou zhruba stejně.
0: Ano. Jo. Jak často odmrazujete u vás doma?
1: Jednou za rok. No. Jednou za rok, jako letní sezóna, klasika. Ano.
0: A jak by letní sezóna ještě ke všemu?
1: Jo, protože je často spousta vlastně mých členů rodiny není doma přes to léto, takže lednička je prázdná, jinak přes ten rok, ten školní rok je opravdu pořád něco, je plná, plný mrazák. Já dokonce jsem, jak říkám, hodně ráda vařím a peču, takže já mám dva mrazáky, tak to taky, to už ta stabilní, řekněme, taková ta stabilní spotřeba energie je u mě už relativně vysoko, i díky těmhle standardním spotřebičům, které doporučuji opravdu nevypínat přes dovolenou.
0: Dobře, tak pojďme na tu sdílenou elektrickou energii, protože tomu se věnujete opravdu hodně. Nevím, kdy to začal? Když jsem to viděla poprvé,
1: bude
0: to
1: mít dvouleté výročí. Začalo to vlastně v srpnu 2024. Ten nájezd byl takový, jako řekla bych, trošku i pomalejší. Ale letos, ten letošní rok, už to začíná opravdu být velmi zajímavé a začíná to sdílení akcelerovat.
0: Tak pojďme si říct, pro koho to je určené, úplně od základu, kdo neví, o čem mluvíme.
1: Jo, určitě, a o čem to je. To sdílení elektrické energie je o tom vlastně efektivně využít přetoky, jak ze soláru, ale třeba i z dalších obnovitelných zdrojů, jako je větrná, vodní, kogenerační jednotka, využít těch jejich přetoků do sítě, tak, aby je mohl využít vlastně někdo, kdo v danou chvíli, respektive v daných 15 minutách odebírá, spotřebovává tu energii.
0: Mm-hmm. Tak nejčastěji to je pro lidi, kteří mají tu fotovoltaiku.
1: Přesně
0: tak.
1: Říkám
0: to tak dobře, na střeše.
1: Tam je to 98-99% případů je opravdu z fotovoltaik, jo. A díky to vlastně kvůli sdílení a zprocesování sdílení, protože se jedná opravdu o účetní operaci, jo. Není to o tom, že z jednoho domu vedete elektřinu do druhého domu, ale je to o tom, že vlastně vzniklo takzvané EDC, elektroenergetické datové centrum, což je státem zřízená infrastruktura, která registruje všechny ty zájemce, kteří chtějí sdílet jak ze strany fotovoltaických elektráren, tak ze strany těch odběratelů, těch spotřebitelů, těch vlastně nás běžných lidí. A ona tyto lidi registruje do takzvaných skupin sdílení a na základě té registrace a na základě nastavení priorit a alokačních klíčů, vysvětlím dále, ano, tak potom zpětně vlastně takzvaně klíruje, podívá se na to, kolik bylo vyrobeno v té skupině sdílení a kolik se spotřebovalo a vlastně podle toho potom očistí tu výrobu a tu spotřebu na obou stranách, a takže ten spotřebitel pak má nižší účet za elektřinu.
0: Tak teď jsem se v tom trošku ztratila, ale nevadí, pojďme ještě jednou. Tak ono to má několik takových těch možností, jak se můžeme připojit a jak sdílet. Mezi nejčastější patří, že se zařadíte do skupiny lidí, můžete se znát, může to být soused, lidi z vesnice, nebo se ani nemusíme znát, mohou to být vzdálenější lidé?
1: Přesně tak, vy se nemusíte ani znát. Jo. Jde o to, že klíčové je, abyste Existuje několik typů sdílení, možná vrátím se ještě trošku na začátek. Jo. Ta absolutně nejjednodušší forma sdílení je takzvaná

0: Aktivní zákazník, to je skupina sdílení, kterou tvoří až 11 odběrných míst, nebo respektive jeden výrobce a 10 odběrných míst. Odběrné místo je opravdu každý z nás, jako každý, kdo odebírá tu elektřinu. Jo? Takže to je aktivní zákazník a tady vlastně vy můžete požádat souseda, můžete požádat babičku, abyste se propojili vlastně v rámci téhleté skupiny sdílení, anebo využít naší platformy, o které budu mluvit později, a tam vlastně nabídnout tu svoji fotovoltaiku, to své výrobní místo opravdu úplně neznámým lidem.
1: Tak, takže jo. Já jsem ten výrobce.
0: Ano.
1: A ta společnost, kde se zaregistruju, tak mě potom najde lidi, kteří budou odebírat. Chápu to dobře. A po písničce ještě pokročíme dále. Ono je to docela složité na pochopení a vy jste tady o to, abyste nám to vysvětlila.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.

0: Jak sdílet energii, kterou si vyrábíme, pokud máme například fotovoltaiku? O tom tady mluvíme s Kateřinou Stehlíkovou a my jsme si tady našli i stránky, kde to máte docela hezky popsané, jak to ve zkratce funguje. Je to těžké na vysvětlení, ale tak já se budu snažit ty otázky cílit tak, aby to pochopil úplně každý. Když chci sdílet energii, tak je důležité, to už jsme tady říkali, abych měla nějaké přebytky. To znamená, že je to určeno pro lidi, kteří mají poměrně velkou tu fotovoltaickou elektrárnu. Každý víme, že jaké ty přebytky jsou zhruba.
1: Zhruba, aby měli třeba minimálně 2-3 megawatt hodiny ročně těch přebytků. Jo. Ale co je důležité pro sdílení, určitě mít buď fotovoltaiku, anebo znát někoho, kdo má fotovoltaiku, anebo se propojit do naší platformy, což je taková jako seznamka právě těch, co fotovoltaiku nemají.
0: Aha, seznamka,
1: přesně, seznamka těch, co fotovoltaiku nemají a těch, co fotovoltaiku mají, mají přebytky a chtějí ty přebytky vlastně uplatnit. Mm-hmm. Jo, to znamená jako lépe monetizovat, vydělat na nich trošku více, než kolik jsou třeba standardní výkupní ceny té přebytkové energie. A samozřejmě i pro...
0: Ty jsou mizivé ty už jsou teď.
1: Dneska může. Přesně tak, to už je mizivé. A na druhé straně jsou ti odběratelé, kteří mají díky tomu možnost si vlastně šáhnout na levnější energii, která je vlastně levnější než od klasického dodavatele. Mm-hmm. Jo. Co bych ale dodala je, že opravdu sdílení není náhrada klasického dodavatele, ale je to taková nadstavba, takové jako zpestření. Jo. Typicky vy sdílíte třeba 20 až 30% své standardní spotřeby. Jo. Nepokryje to opravdu celou tu vaši spotřebu.
0: Ano, a je to závislé na počasí. Teď v létě ty přetoky jsou velké, sluníčko svítí, když je krásně, v zimě naopak žádné.
1: Přesně že? Tak. A je to závislé nejenom na počasí, ale přesně i na tom vašem chování, na tom vašem životním stylu. Jo. Jestli opravdu máte třeba klimatizaci, tak samozřejmě klimatizace se pouští v době, kde je hodně svítí, tak ta klimatizace díky sdílené energii může jet v podstatě zadarmo. Jo. Naopak, když pečete v 10 večer, tak ta trouba opravdu tu sdílenou energii nevyužije. Jo.
0: A říkala jste maximálně 11 lidí, že může být v té skupině?
1: Určitě my jsme možná tohle nezmínili, ale existuje přesně skupina aktivního zákazníka, takzvané v tomhletom režimu je to nejoblíbenější způsob, jak sdílet a zároveň administrativ vlastně nejjednodušší a v této skupině je typicky jeden výrobce a až 10 odběratelů. Mm-hmm. Jo?
0: Ti odběratelé asi nepoznají, kdy je fajn si vzít ty přetoky, nebo jakým způsobem tohle potom funguje. Mm. Jak se to řídí? Kdo to řídí? Kdo to určuje?
1: Vidíme tuhletu mezeru, tuhletu slabinu. My bohužel ty data máme až měsíc zpětně, ale víme, ten odběratel, ten zákazník ví, v jaké lokalitě ten jeho výrobce je. Samozřejmě na něho nemá kontakt, jsou propojení čistě jenom přes tu platformu.
0: Aha, takže nemají na sebe kontakt.
1: Nemají na sebe kontakt, tohle zprostředkováváme my, ale ví, o koho se jedná, ví, mají vlastně lokalitu, ve které ta fotovoltaika je a můžou sledovat dle počasí, jestli svítí, nesvítí, jo, ale je to opravdu na nich. Jo.
0: Řekla bych, že tohle opravdu, jak jste říkala na začátku, je nejhorší, když to řídí muž, jo. Ale že to může...
1: Svítí sluníčko, mám operem.
0: Že to může mnoho mužů toto velmi bavit, to sledovat pořád. Teď je to výhodné, teď to není výhodné, takže i v té skupině těch maximálně 11 lidí to může takhle fungovat.
1: Může, často vidíme i u lidí, kteří si třeba pořídí fotovoltaiku. Je to pro ně taková hračka a některým to vydrží déle, to sledování, a někteří už po 2-3 měsících už to pouští z hlavy.
0: Dobře, před námi další písnička a pokud máte jakýkoliv dotaz na sdílení elektrické energie, jsem s ním.

0: Tak jdeme na to, ještě poslední povídání nás čeká, budeme sdílet elektřinu a různými způsoby. My tady máme odbornici na tohle téma. Je to tak 2 roky stará záležitost, je tady s námi vedoucí produktových inovací společnosti E.ON, Kateřina Stehlíková. Už jsme si tady řekli, že buď to si můžeme založit skupinu sdílení maximálně 11 lidí, a nebo, a to je taky zajímavé, můžeme sdílet v rámci bytového domu. Jak tohle funguje pro lidi ve městech?
1: Takhle to funguje, když se vlastně společenství SVJ domluví a na svém bytovém domě si postaví fotovoltaiku, tak v rámci téhleté postavené fotovoltaiky pak můžou sdílet do všech domácností, do všech bytových jednotek. A tahle forma sdílení má jednu velkou výhodu, a to je, že se neplatí distribuční poplatky, protože je to takzvaně za hlavní domovní skříní. Opravdu je to vlastně ten jediný typ sdílení, kdy ušetříte i na distribučních poplatcích, jo, a vlastně máte levnější energii vlastnoručně vyrobenou. Samozřejmě i tahle forma sdílení má zase velkou nevýhodu v tom, že se opravdu musí domluvit
0: všichni
1: ti nájemníci a musí investovat do té fotovoltaiky, což často bývá prostě v řádu...
0: Neřešitelný problém taky.
1: Ano, v řádu až třeba 1, 2, 3 podle velikosti toho bytového domu. A proto i to naše řešení, ta naše platforma Propojeno umožňuje registrovat se bytovým domům a registrovat jenom společné prostory, ty jednotlivé odběrná místa, kde jsou společné prostory, protože tohle pak vlastně mohou jenom oznámit, ale nepotřebují schvalovat. Mm-hmm. Jo.
0: Tak pojďme ještě závěrem k tomu sdílení, takovému nejčastějšímu té skupiny lidí. Vy jste říkala, je to jenom takový nadstandard. Není to nic, na čem byste úplně astronomicky ušetřili, spíše taková zajímavost, trošku vylepšení našeho rozpočtu. A je to pro člověka, který se přihlásí a je v té skupině, potom náročné na administrativu, musí něco hlídat, musí někoho prosit o peníze, psát nějaké faktury a podobně?
1: Děkuju za tuhle tu otázku. Právě, že tohle je něco, čeho se spousta lidí obává, a my tohle maximálně zjednodušujeme. To znamená, že každý měsíc přijde faktura, kolik ten člověk vlastně vyzdílel a kolik má zaplatit tomu danému výrobci, ale neplatí to přímo tomu výrobci. My ty peníze vlastně výrobci posíláme za všechny jeho odběratele najednou. Výrobce nemusí vystavovat žádnou fakturu, on vlastně už jenom dostane tu částku a nemusí ani vlastně hlídat, kdo vyzdílel a kolik by kdo měl platit. Jo? Tohle všechno opravdu máme automatizované.
0: Za ty 2 roky to máte opravdu dobře spočítané, že se to vyplatí jak tomu, kdo ty přetoky předává, tak těm, kdo je kupují. Já bych se třeba bála toho, jako majitelka malé fotovoltaické elektrárny, že mi to seberou potom tu energii a že ji budu muset platit. Klasicky, to nejde, to
1: ne,
0: tam je
1: ne,
0: zarážka, jak
1: ne.
0: Už přetok není, tak konec.
1: Přesně tak, vy opravdu prioritou je to, co vy spotřebováváte ve svém rodinném domě, a opravdu sdílí se jenom ty přebytky, to, co vy opravdu nejste schopni jako spotřebovat. A řekla bych, ještě jedna výhoda je teďka té naší platformy a toho sdílení je, že vy dostanete smart meter a vlastně vy i vidíte opravdu ve větším detailu, nevidíte to jednou za rok na faktuře, ale vidíte to teďka opravdu každý měsíc, kdy jste nejvíce spotřebovávali a kdy jste i v tom sdílení nejefektivnější. Příklad z mé domácnosti je, že opravdu tím, jak opravdu o víkendech jsme hodně aktivní doma, tak vidím, že i hodně pak jsem i efektivnější v tom sdílení. Jo, takže opravdu ty víkendy já jsem schopna využít skoro 40% té energie, kterou já spotřebovávám, jde ze sdílení.
0: Byla to v každém případě velmi zajímavá informace, kterou jste nám tady předala, teď je to na posluchačích, a díky za to. Ať se vám daří a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Žalmana spol. 11 hodin 640 minut, pojďme trošku do historie. Dnes je to 565 let od úmrtí francouzského krále Karla VII. Vládl v letech 1422 až 1461 a byl přezdívaný Vítězný. Jeho jméno je neodmyslitelně spjaté se jménem Johanky z Arku. Její zásluhou dovedl Francii k úspěšnému ukončení stoleté války. Tak to je téma pro děti a Petru Beránkovou. Kdo je to král?
1: Dává třeba někomu rozkaz, že vládne nehradu.
0: Co všechno ještě dělá král?
1: Dává lidi do vězení. Všechno, co ho napadne.
0: Znáte z historie jména nějakých králů?
1: Karel IV.
0: Znáš ještě nějakého krále?
1: Ani jednoho.
0: Jak se takový král obléká?
1: Že má korunu. Že má plášť. Že má šaty.
0: Co to je hermelín, když se řekne, že má král hermelín?
1: Nevím. To je nějaká ozdoba.
0: Musí mít král jablko a žezlo.
1: Jo.
0: K čemu je má?
1: Bouchá do stolu. Jablko se když tak sní.
0: Jak se jmenuje manželka krále?
1: Královna.
0: A jak se jmenuje králova dcera?
1: Princezna.
2: Český rozhlas Pardubice.

by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Honza Vamberský přikvačil v tom správném rytmu, bych řekla, že? To je nářez docela, takhle předpolednem. To se nám hodí. Tak jo, tak to pěkně rozveď, co nás čeká dnes odpoledne.
1: Bude toho jako vždycky hodně. Všecko si to potom shrneme po 17. hodině v pořadu Den v kraji. To bude závěr dobrého odpoledne na začátek, jako vždycky písničky od srdce. Musím vás pokárat, ale teď jste mě v tom docela nechali dvakrát, tak doufám, že dneska to napravíte. Když už je středa, tak písničkových vzkazů a pozdravů je třeba. Já ti ani nevím, kde je v kalendáři dneska.
0: Dneska nádherné jméno, teda pro mě aspoň Magdaléna.
1: Magdaléna, no vidíš, výborně. Tak můžete Magdičkám posílat gratulace, ale taky pozdravy a vzkazy. Od toho ta hodina je určená. A po 15. hodině mrkneme na Orlicko, Ústecko, do nouzových bytů. Tam je nově nabízí Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Zatím je ale prý nikdo nevyužívá. No tak podrobnosti přinese Barbora Soukupová.
0: Tak to bude jedna z praktických informací, bude jich ale mnohem více. A samozřejmě i písničky. Některé si můžeme společně zaspívat. Tady je jedna z nich, Petr Nať, Láska je tu s námi.
1: Česká vývil rakiu.
0: Ano.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Oprava plovárny ve Skutči začne kvůli komplikacím později. Kybernetických útoků na průmyslový a energetický sektor meziročně přibylo. V Pardubicích plánují halu pro míčové sporty pro víc než 4000 diváků. A bude oblačno až zataženo, teploty až 24 stupňů Celsia. Polední zprávy přináší Vilém Branda. Vítám vás. Plánovaná rekonstrukce plovárny ve Skutči začne později. Mimo provoz je už třetí sezónu. Původně radnice počítala s úspornější variantou a rozpočtem zhruba 40 milionů korun.
2: Koupaliště má nestabilní podloží a nový bazén bude nutné ukotvit pilíři. Podle projektantů ale nebude možné využít původní strojovnu a náklady na rekonstrukci tak stoupnou. Radnice je odhaduje asi na 70 milionů korun. Kvůli složitější přípravě práce letos pravděpodobně nezačnou. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V Chrudimi hledají zájemce o práci ve volební komisi. Nové zastupitele obcí budou lidé vybírat 9. a 10. října. Zájemci se můžou městskému úřadu hlásit do 9. září. Stát letos navýšil odměny pro členy komisí. Základní sazba se z 1800 zvedla na 2,5 tisíce korun. Hackři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky. Následky těchto kyberútoků se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server iRozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle něj meziročně klesl.
3: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
0: Čínská vláda kritizuje pokutu, kterou od Evropské unie dostalo internetové tržiště AliExpress. Sankce ve výše 550 milionů eur v přepočtu přes 13 miliard korun je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. Čínské ministerstvo obchodu tvrdí, že Evropská unie pod záminkou regulace vytváří obchodní bariéry a omezuje podnikání čínských internetových obchodů v Evropě. Zároveň slíbilo, že Peking bude čínským podnikům pomáhat při ochraně jejich práv. Sport. V Pardubicích připravují stavbu nové multifunkční haly pro míčové sporty. V ní by se měl hrát i pardubický basketbalový A-tým, který v minulém ročníku skončil po boji s Nymburkem na druhém místě. Víc chystanému projektu říká předseda představenstva a většinový vlastník basketbalového klubu Pavel Stara.
4: Arena na Dukle, která by měla být pro 4100 lidí, pro všechny míčové sporty, ale i zároveň může sloužit na menší koncerty, kongresový, plesy, MMA, opravdu multifunkční, tak má stavební povolení, což je klíčový. Bavíme se o práci, která začala v roce 2014. Počasí.
0: V Pardubickém kraji čekáme oblačno až zataženo, odpoledne a večer se místy budou vyskytovat slabé přehánky, na horách budou četnější a vydatnější. Denní maxima 21 až 24 stupňů Celsia, foukat k tomu bude slabý severozápadní až západní vítr, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky budou postupně dobré až velmi dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Připomínáme, že hlavní tah z Pardubic do Holic je mezi odbočkou na Spojil a se Zemicemi neprůjezdný. Důvodem jsou stavební práce. Místo můžete objet přes Staročernsko anebo Dašice. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré středeční poledne přejeme, tak co nás v této hodině čeká? K vašim pozdravům z písniček Jaromír Nohavica, Marcias, Pokáč, taky Pavel Bobek, Mariah Carey, Mandraže, Petr Novák je připraven, Dalibor Janda, anebo třeba i Valdemar Matuška.
1: Písničky od srdce a já

0: Hřebe nad hlavou, měla kapela Olympic, ještě jedno nebe nad hlavou nás čeká. No a jaké to si počkejte, anebo si ho vyberte. Tak, telefonní linka 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 900104.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak, a kdo bude první dneska? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarka z Osíka.
0: Tak zdravíme Osík, tak jakému nebe nad hlavou by to ještě mohlo být?
2: Modrý.
0: No že jo.
2: A to tam asi nemáte zrovna?
0: No já nevím. No, nechte se překvapit.
2: Nechám. Jo?
0: Dobře.
2: Děkuju vám.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju.
0: Pššt, nikomu ani muk.

0: desky Dalibora Jandy nechyběly v naší domácí fonotéce a ani ta, na které je tahle píseň Modré nebe nad hlavou, to si doteď pamatuju, jak jsem si ji rád pouštěl a taky pobrukoval. No ale teď uvidíme, jakou budeme broukat dál z naší polední nabídky. Kdo bude vybírat? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Janička z Český Třebový.
0: Zdravíme Českou Třebovou.
1: Musím volat hned ze začátku, abych ty lidi nalákala.
0: Jo,
1: nechce
0: to je
1: se jim nějako volat.
0: Ne, teď se dva dny moc nechtělo, to je pravda.
1: No, teď to poslouchám furt, ať okopávám, anebo teda dneska si řežu dřevo. Včera mě ořezali ořech, chlapi šikovny. Tak jim chci poděkovat a chtěla bych nechat zahrát toho fousatýho Matušku.
0: Valda bude, dobře, vsadí no. Si na pár tónů teď.
1: Přesně tak, no, ať mě ta práce jde lepší od ruky. Ať to stihnu, než začne pršet, nějako se smráká.
0: Tak jo, tak písnička je tady, mějte se, užívejte den, naslyšenou.
1: Jo. Naschle, mějte se tam taky hezky, ať vám není smutno mezi písničkama.
0: Děkuju.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A někdo má opět to štěstí, že se dovolal přímo do našeho živého vysílání, tak kdo pak to je? Dobrý den.
2: Tonda Žamberk.
1: Tonda Žamberk, tak Tondo, je to na vás. Koho pozdravíme při poledni?
2: Já bych prosil pro Janu a Natálku. Mhm. Petra Nováka,
1: jo, Petr Novák je tady, tak bude teď zpívat, výborně, máte ho mít, rádo se stalo, mějte se krásně, naslyšenou. Tak.

0: pak dál bude povídat na telefonu 726 46 48 48. Zvedneme sluchátko a hned se to dozvíme. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Alex, České Třebové.
0: Tak zdravíme do České Třebové, tak co pak to bude? No, to je jasně dané, ale komu to bude? Tak jsem se chtěl zeptat.
1: Mé sestře Vandě Markové.
0: Dobře. A jenom tak, nebo má Vanda narozeniny?
1: Jenom tak, ona je na skautském táboře.
0: Jo, takhle. A potěší pokáč? Co myslíš?
1: Ano.
0: Jo? Dobře, tak solitéry teď připravený. Děkujeme, hezké prázdniny, naslyšenou. No, zahrajeme ještě také pro vnučku Magdalénu Švestkovou. Ta má dneska svátek, přejeme všechno nejlepší a hezké prázdniny. Prosím, zahrajte jí nějakou pěknou písničku, napsala babička.
2: Já bych si koupil cukrovou

0: Je dobrý den.
1: No smutno vám nebude, dobrý den, tady posluchačka Alena a já bych vás poprosila zahrát nějakou pěknou písničku všechny, kteří poslouchají naše pardubické rádio, ať se vám pěkně daří a hezky vám moderujete a všem, který dneska šlapou na rozhlednu Báru, který tady potkáváme.
0: Jo.
1: To si teda slyšet nebudou, ale nějakou pěknou písničku tam
0: dobře,
1: dejte. Děkuju moc
0: dobře. Na kterou Báru to šlapou?
1: No tady jdeme na horách Krušní hory.
0: Jo, takhle.
1: Nebo železný, pardon.
0: Jo, to znamená u Chrudimi, naši Báru. Jo.
1: Ano, naši Báru, správně.
0: Jasně, tak. No tak si to užijte, tam je nádherný výhled.
1: Pofukuje pěkně, je hezky, no.
0: Tak.
1: Tak jo, děkuji.
0: Mějte
1: moc
0: se moc hezky, naslyšenou.

0: Cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A někdo se mnou, kdo pak, dobrý den.
2: Dobrý poledne, přeju tady Miloš z Dlouhé Třebové.
1: Zdravíme do Dlouhé Třebové, tak Miloši, je to na vás teď.
2: No, já bych chtěl nechat zahrát písničku všech Magdalenám, co mají dneska svátek. No a pak tady do Dlouhé do Řečina Karlem, protože tady je tábor.
1: Ano.
2: A pak asi vám do rádia ještě všem.
1: Dobře, tak moc děkujeme a posíláme kapelu Marcia se Zuzanou Michnovou. Mějte se moc pěkně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Luisem, kapela Marcias v poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak co ještě nabídneme v této hodině? Možnost vybrat si Pavla Bobka, otázníky kapely Elán, také Merayu Kerry tady máme, případně i kapelu Mandraže, Albána Rossiho s Romínou Power, Jaromíra Nohavicu, kapelu Činasky. Tak to je ještě zbytek z našeho dnešního poledního výběru v písničkách od srdce a můžeme směle přistoupit k dalšímu z vašich poledních vzkazů, ve kterém píšete: krásný den, dnes své krásné narozeniny slaví paní Boženka Jiříčková z Boršova u Moravské Třebové, tak všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody ti přeje Maruška ze Suši. Co taky Pavel Bobek? Ten víc nehledá, ten se má, ten je skromný, panečku.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A někdo by opět měl být na drátě. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Františka z Linhartic.
1: Zdravíme, Linhartice, ano.
2: Mohli byste zahrát něco vám do rádia, protože moc vám děkuji za krásnou výhru Pochodkový rok.
1: Vy jste vyhrála v Pochodkovém roce, no panečku.
2: Míšku, teďka, ano, krásnou teda. Takže moc krát děkuji vám všem do rádia. A zahrajte prosím vás něco, já nevím, co se vám bude líbit.
1: Dobře, no spíš, co je teďka připraveno, to je kapela Elána, Otázníky.
2: Může být,
1: dobře.
2: Může být.
1: Tak gratulujeme k té krásné knížce, užijte si ji, ať je vám inspirací.
2: Děkuji.
1: Mějte se moc hezky. Naslyšenou. Tak a vybereme tady ještě jeden z vašich pozdravů, ve kterém píšete hezké poledne, ještě, že vás mám, nebýt vás, tak ani nevím, že mám dneska svátek. Jsem Marie a s maminkou Marií jsme vždycky drželi svátek 22.7. na Máří Magdalénu a já na to dnes úplně zapomněla. Tak nám zahrajte písničku, když maminka už není mezi námi. Díky, Majka s Chrudimi. Tak gratulujeme k tomu svátku Máří Magdaléno.

Otázníky kapely Elán teď vyměníme za jednu romantiku, protože také píše Zdena ze Svitavska, že by chtěla nějakou zahraniční pecku pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu. Všem hraje to super, díky. No tak my děkujeme za tu pochvalu a teď Mariah Carey.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Navštivte s námi tajemný Kunwald, městy s pod Orlickými horami. Vezmeme vás do míst, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Podíváme se k bratrské lípě a naučnou stezkou po stopách jednoty bratrské dojdeme až k Jordánu, tedy k místu, kde kdysi bratři křtili své nové stoupence. Do Kunwaldu vás doprovodí Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A polední hodina Písniček od srdce jde pomalu do svého finále, 3 minuty po 3/4 na 1, takže jestli chcete ještě někomu poslat pozdrav, máte poslední šanci. Právě teď 726 46 48 48, případně za chvíli ještě na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Tak, zbývá nám tady ještě jeden pozdrav, který dorazil do e-mailové schránky a píšete: dobrý den, na pohodové moderování, zahrajte mi jenom tak něco pro dobrou náladu, díky, Boženka. Boženko, Jaromír Nohavica, Jdou po mně, jdou.

0: to byl Jaromír Nohavica a poslední z vašich dnešních poledních pozdravů, další zase zítra mezi 12. a 13. Tentokrát píšete prosím písničku pro sestru Magdalénu Mahelovou s přáním všeho nejlepšího. Písnička letí i tam nahoru pro naši maminku. Děkuji moc. Napsala posluchačka Božena a rovnou vám také nabídneme, co vás čeká v našem dalším vysílání. Tak ve 13 hodin zprávy s Vilémem Brandou a po nich opět Alex a host. Dnes se můžete těšit na povídání s rockovým zpěvákem, kytaristou, skladatelem, textařem a mimo jiné i hudebním producentem, kterým je Robert Kodym. Tak to bude mezi 13. a 14. hodinou. No a po 14. to rozjedeme. Dobré odpoledne z Pardubic i s písničkami, které nestárnou, kterými ještě o něco vylepšíme informace, které pro vás máme. A které písničky, že to budou, tak třeba od Karla Gotta, od Brontosaurů, od Madony, od Bee Gees, Hany Zagorové a například i od Pavla Didoviče, Kapely Jelen, Pet Shop Boys a nebo Marcely Holanové. Tak na dobré odpoledne z Pardubic se už teď moc těší a na Vamberský, no a ještě písnička samozřejmě, abychom to nezakecali, jak si říká, vidíte.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: V Dolní Čermné na Orlicko-Ústecku dokončili stavbu prvního dřevo-betonového mostu v Pardubickém kraji. Nové kolbiště na pardubickém závodišti má krátce před kolaudací. Francie jako první evropský stát zakáže sociální sítě dětem, zvažuje to i Česko. A bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a teploty do 24 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Nový dřevo-betonový most v Dolní Čermné na Orlicko-Ústecku už je průjezdný. Pardubický kraj za stavbu zaplatil víc než 33 milionů korun. Jedná se o první přemostění svého druhu v kraji. Do budoucna by ale mohla vzniknout další podobná, říká náměstek hejtmana Ladislav Walder z ODS.
6: V případě, že se tato nová technologie skutečně osvědčí i v reálném provozu, mohli bychom podobný projekt využít i na dalších místech Pardubického kraje. Jednou z příhodných lokalit se jeví třeba obec Chornice na Svitavsku.
5: Pardubické dostihové závodiště dokončuje nové kolbiště za zhruba 56 milionů korun. Areál pro prestižní parkurové závody je krátce před kolaudací. Slavnostně se veřejnosti představí 7. září. Půjde o jednu z největších kolbišť v Česku. Nabídne moderní povrch i automatický závlahový systém. Benediktínské opatství nabízí ode dneška nový typ prohlídky kláštera v Broumově. Barokní památkou bude provázet mnich Vojtěch Marek Malina. Ten je převorem broumovského opatství a patří mezi necelých 20 žijících členů benediktínského řádu v Česku. Děti ve Francii se už od září nedostanou na sociální sítě. Zakázané budou pro všechny mladší 15 let. Zákon schválili poslanci. Jde o první takový zákaz v Evropě.
7: Le scrutin est clos.
8: TikTok, Snapchat nebo Instagram tak budou muset ve Francii důsledněji kontrolovat věk uživatelů. Děti si nebudou smět zakládat nové účty a ty současné jim úřady postupně smažou. Pro podobné restrikce je i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
9: Ty odborníci říká, že to strašně škodlivé pro děti. A my musíme ochránit ty naše děti.
8: V Česku je zákonná hranice pro samostatné používání sítí 15 let. Nikdo ji ale nehlídá, jak upozorňuje analytička projektu e-bezpečí Karolína Ziburová.
10: Děti to udělají tak, že napíší jiné datum narození nebo nějakým jiným způsoby se k sociální síti přihlásí.
8: Plošný zákaz by ale podle některých expertů mohl připravit děti o kontakt s kamarády. Rodičům i školám doporučují, aby se spíš zaměřili na prevenci. Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Dnes je tomu 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty Dezíkem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
4: Počasí.
5: Čekáme oblačno až zataženo, odpoledne a večer se místy budou vyskytovat slabé přehánky, na horách budou čednější a vydatnější. Denní maxima 21 až 24 stupňů Celsia, foukat bude slabý, severozápadní až západní vítr a bio je na prvním stupni zátěže.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Zdržet vás může omezení na silnici 11 před červenou vodou ve směru na Králíky. Na komunikaci, která vede podél železniční tratě, se jezdí kyvadlově, dopravu řídí semafor.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
11: Spolu založil dvě velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
12: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk. Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl a tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem Pébecha, když mi bylo 18 a někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak my, když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. Jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity. Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval, v minulém vstupu spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přeci měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Já vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista, hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nadspal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jaksi rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser, nám ho, ten, co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH, že on byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přived Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kdy se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od

0: Pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
1: A to je dnes tady. S vámi, Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, které se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek, listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v Kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někdy nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy. A ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů. A píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale Šrouby do hlavy.
1: To byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka, hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo, spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana, takže se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já ani, jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak nevypadáte, ale já si je pamatuju.
0: Tak, jste to někdy popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit, tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébecha. A když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tou tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže ale, v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků. Akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsem introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží. Nebo zvadlejch?
1: Zvadlejch.
0: Jsem spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem celá. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogremiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vidu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá kde, a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadej ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli, a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo? Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky, ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. Mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší.
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže ty práce míň, ale i ty práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertu, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný co skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
0: Doplnit
1: kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Směs kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Svitavy dokončují nové ateliéry pro základní uměleckou školu. Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 46 milionů korun. Policie obvinila 6 lidí z korupce a praní špinavých peněz po včerejším zásahu na pražském magistrátu. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky, občasný déšť a teploty do 21 stupňů Celsia. Odpolední zprávy pro vás připravil a pěkný den přeje Vilém Branda. Žáci základní umělecké školy ve Svitavách budou mít od nového školního roku nové výtvarné ateliéry. Vznikají přestavbou části kaple vedle senior centra a město za ně zaplatí zhruba 13 milionů korun. Stavební práce míří do finále a hotovo by mělo být do konce prázdnin, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
4: V současné době již probíhají spíše dokončovací práce. Fasáda by měla být kompletně hotová během 14 dnů. Je hotová přístavba. Do konce srpna by mělo být vše hotovo po stavební stránce. Během podzimu dojde k doplnění vybavení a žáci by zde mohli začít studovat na začátku kalendářního roku.
2: Kvůli vlaku, který uvíznul v úseku bez napětí mezi Řečany nad Labem a Přeloučí, byl asi 3/4 hodiny zastavený provoz na hlavním koridoru mezi Prahou a Moravou. Soupravu musela odtáhnout jiná lokomotiva. V úseku pracují dělníci na rekonstrukci trakčního vedení, informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Teď už je provoz obnovený. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 640 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
5: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
6: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
5: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
7: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
5: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 firmy z korupce a praní špinavých peněz, oznámil to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Českého rozhlasu Radiožurnál je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle žalobců část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii. Zloději z ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy a brože se dosud nepodařilo najít.
3: Počasí.
2: noci se ochladí na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách a potom i jinde se během dne vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřka. Na horách budou srážky četnější a večer potom budou slábnout. Čtvrteční maxima 18 až 21 stupňů Celsia a foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nejsou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Už jste to v našem vysílání určitě zaslechli, že malá hokejová hala v Pardubicích by se mohla rozrůst o jedno patro. Tak řekneme vám víc v této hodině a nabídneme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Brontosaury, na Madonu, na Naďu Urbánkovou, na Bee Gees a nebo na Haničku Písničku.
3: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Dinosauři nenechali v našem odpoledním programu na kameni kámen 5 minut před 14:45. My nenecháme na kameni kámen, co se týče naší regionální historie. Podíváme se nejprve, jak jsme na tom byli s teplotami. Nejteplejší 22. červenec je zatím datován k roku 2015. Tehdy bylo tropických 36,8 stupně Celsia. Tak je 100% jisté, že tenhle teplotní rekord dnes rozhodně nepadne a nebude pokořen ani nejnižší teplotní rekord, ten je z roku 1907. Tehdy nebylo ani 8,5 stupně. Mimochodem, pranostiky říkají, že na Máří Magdalénu očekávají jistý déšť. Tak uvidíme, jak to s tím deštěm ještě bude. Zatím to úplně nevypadá. No a v den Magdalény rádo poprchává, neboť svého pána oplakává. Tak to jsou dvě pranostiky pro dnešek a ještě se podíváme také do kroniky a podíváme se pěkně hluboko do historie, protože sepsal rok 1289, když sepsal šlechtic Jindřich z Lichtenberka pamětní listinu. V níž je první písemná zmínka o obci Řečany nad Labem. Tak do Řečan nad Labem posíláme velký pozdrav. Ještě tady vidím zajímavost z roku 1638, tehdy povolil císař Ferdinand III. Městu Přelouči právo pořádat třetí jarmark v úterý po neděli provodní.

0: No vlastně poslední dílo, které napsal Jiří Grossman pro Naďu Urbánkovou, písnička Závidím, zněla dobrým odpolednem Českého rozhlasu Pardubice. Dvě nové tělocvičny by mohly vzniknout nad hokejovou halou u Enteria Arény v Pardubicích. Využívaly by je školy, sportovní kluby a taky veřejnost, protože ve městě chybí volná krytá sportoviště. Projekt, který má na starosti rozvojový fond Pardubice, počítá i s novou ledovou plochou a nebo s restaurací. Víc už nám řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak prosím tě, jak by tedy měla ta malá hokejová hala se proměnit?
1: Malá hokejová hala by se měla rozšířit o jedno patro. Kromě ledové plochy s celoročním provozem by tam měly být nově dvě tělocvičny o rozměrech 40x20 metrů, které bude možné propojit do jednoho většího prostoru. Jedna z nich bude mít tribunu pro zhruba 300 diváků. Dopoledne by tělocvičny využívaly základní školy, v odpoledních hodinách hráči florbalu, hokeje, fotbalu nebo veřejnost. Místopředseda představenstva rozvojového fondu Pardubice Jan Kratochvíl říká, že součástí projektu je i 8 nových kabin.
2: Kde bychom poskytli důstojné zázemí mimo jiné univerzitnímu hokeji a ženskému hokeji, ale i nové kabiny pro veřejné bruslení, včetně úložních boxů. Vznikla by zde speciální kabina pro krasobursacký oddíl, včetně zrcadlového sálu.
1: V hale by zároveň mohla vzniknout nová ledová plocha, protože podle Kratochvíla aktuální kapacity nestačí.
2: V současné době bohužel nejsme schopni uspokojit všechny požadavky na pronájem ledových ploch. Zejména nás mrzí, že musíme odmítat požadavek základní škol, mateřský škol, ale i o rozšíření času veřejného bruslení.
1: V neposlední řadě projekt počítá i s ubytovnou pro sportovce s kapacitou 30 až 50 lidí a s restaurací s výhledem na led.
0: Mm-hmm. A proč chce vlastně rozvojový fond halu tak výrazně rozšířit?
1: Důvodů je několik. Podle analýzy, kterou si Pardubice nechali zpracovat, ve městě dlouhodobě chybí krytá sportoviště a ledové plochy. Cílem je proto vytvořit moderní sportovní areál, kde se budou

0: nad ledovou plochou. Je totiž podle Kratochvíla na světě jen několik a projektanti proto nemají nebo nechtějí zatím odhadnout náklady. Rozvojový fond ale počítá s tím, že pokud by cena přesáhla zhruba 400 milionů korun, projekt by už ekonomicky nedával smysl. Fond chce ještě letos vypsat soutěž na projektanta. Termín zahájení ale zatím není vůbec známý.
1: Říká Anna Svobodová, mluvili jsme o případném rozšíření sportovní haly u Enteria Areny v Pardubicích. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
0: Krásný den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: poradenství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Vodácké tábořiště Cakle na Tiché Orlici v Ústí nad Orlicí má od začátku letošního roku nové majitele. Jsou to manželé Ivona a Lukáš Vaškovi, které na místo přivedl nejenom inzerát, ale i vzpomínka na společné seznámení. S jakými plány do Cakle přišli, tak to zajímalo Vítu Balcarovou.
1: Každý nový majitel přijde s nějakou vizí. Chcete toho hodně změnit?
2: Chceme toho určitě hodně změnit, hodně modernizovat. Myslím si, že jsme se do toho opřeli hned ze začátku, ať už to byla velká rekonstrukce ubytovny. Vlastně snažíme se změnit i trošku ten koncept tady jídel, pití a služeb. Cíle jsou velký, budeme pokračovat od sociálních zařízení až po to, že bychom z toho chtěli udělat celoroční provoz restaurace.
1: Určitě jste si všimli, že v Cakli se scházejí lidé různých věkových skupin. Jak to všechno uspůsobíte?
3: Děláme různé večery hudební, jak country, tak zase třeba jazz. Teď tady dokonce pro mladé budeme mít tento víkend diskotéku 25.7. Takže jsme na to zvědaví. Každopádně, co se týče i rodin s dětmi, jsou to rodinné dny, jak dětské dny, zapálení čarodějnic s vyhlášením nejlepší čarodějnice, spousta her a tak dále. Takže umíme se, myslím, trošku v tom chodit, co komu nabídnout. Co se týče cyklistů, rádi bychom časem i tady udělali nabíječku na elektrokola, která jsou teď momentálně na takové výši. Hodně lidí si to pořizuje, jak starších, tak mladších. A to i z důvodu, že bychom chtěli ty služby samozřejmě rozvíjet a být vlastně připravení na všechno. Kdokoliv k nám teď momentálně přijede, třeba i s defektem. Máme tady spousta nářadí, jsme schopni mu pomoct.
1: Vy už jste tady za tu dobu, teď v létě, zažili takové velké návaly. Jak se tohle dá zvládat?
2: Máme spoustu pomocníků, ať už z rodiny nebo brigádníků. Určitě se taky učíme za pochodu a reagovat dost rychle a pružně na ty situace. Spoustu věcí je samozřejmě pro nás nových. Co se týče vodáků, tak provozujeme i půjčovnu lodí, což pro nás bylo hodně nové, ale naštěstí s náma pokračují dobrý lidi, kteří jsou velice zkušení.
1: Na paní Vaškovou se obracím. Co vás teď většího čeká v Cakli?
3: Momentálně s panem Janouškem, který je rodák z Ústí, už vlastně rozjeté 41. ročník Janouškova Ústí, kdy Cakli pojme spousta muzikantů folku. Bude zase super atmosféra.
1: A jak bude Cakle fungovat? Jaká je provozní doba?
2: Momentálně to je samozřejmě sezónní věc a určitě se budeme podřizovat počasí. Takže naše představa je začátek října, když bude hezky, určitě budeme protahovat. Takže přizpůsobíme se lidem a počasí.
1: Takže kdokoliv se může podívat určitě na vaše stránky.
3: Samozřejmě na našich stránkách se dozvíte i, co všechno dokážeme připravit, ať je to ta půjčovna lodí, ať je to kurz lezecký, který vlastně vede manžel. A budeme se případně těšit, když nás noví zákazníci navštíví, uděláme pro to všechno, aby se cítili spokojení.
4: Český rozhlas Pardubice.
5: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Láska to a láska je věc kouzelná, pěli Rangers v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Teď přichází na řadu zase putování křížem, krážem za paměti hodnostmi vlasti naší milé, tedy konkrétně každý víkend a vlastně i každý den dopoledne se zámeckým létem vám nabízíme jednu z našich památek a průvodcem je vám zámecký pán František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři, on přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl Dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho už vstupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého stavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No, původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány, a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. A breathless drive on a downtown street.

letním období noční obloha doslova vybízí k pozorování, hlavně když je plná hvězd, vidíte. Tak jaké úkazy jsou k vidění právě v těchto dnech a co bychom si rozhodně neměli nechat ujít a třeba i kdy přesně budou letos k vidění meteorický roj Perseidy, tak to vám řekne spolu s dalšími zajímavostmi zítra astrofotograf Petr Horálek, protože bude hostem zítřejší radioporadny po 11. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice u Jitky Slezákové. Tak si to rozhodně nenechte ujít.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubice by mohly mít dvě nové tělocvičny i ledovou plochu. Radnice v České Třebové nabídne krátkodobé krizové ubytování pro lidi v nouzi. Policie vyšetřuje, jestli Filip Turek porušil pravidla při jízdě s trahovem ve sportovní Toyotě. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 21 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Nad malou hokejovou halou u Enteria Arény v Pardubicích by mohly do budoucna vzniknout dvě nové tělocvičny. Projekt, který připravuje rozvojový fond Pardubice, počítá taky s novou ledovou plochou, šatnami nebo zázemím pro krasobruslaře. Využívali by je nejen profesionální sportovci, ale taky školy, školky a veřejnost, protože ve městě není dost volných krytých sportovišť, říká místopředseda představenstva rozvojového fondu Pardubice Jan Kratochvíl.
4: Dvě nové tělocvičny, navíc modulární s velikostí 40x20 metrů, by tuto poptávku mohly částečně uspokojit. Využití vidíme v dopoledních hodinách pro žáky základních škol, v odpoledních hodinách zejména pro florbal, hokej, fotbal, veřejnost, ale jiné sporty. Dále v rámci projektu počítáme s ubytovnou pro 30 až 50 klientů a restaurací s výhledem na ledovou plochu.
3: Česká Třebová vyčlenila městský byt pro krátkodobé ubytování pro lidi, kteří se nečekaně ocitnou v nouzi. Pomůže například obětem domácího násilí nebo lidem, kteří přišli o bydlení kvůli požáru, povodní či jiné mimořádné události. Byt bude k dispozici od 1. srpna. Standardně v něm bude možné zůstat až 23 dní, ve výjimečných případech až měsíc, informuje o tom radnice. Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje, jestli při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna roku 2021 je dostupné na sociální sítě YouTube a jako první na něj upozornil server Novinky.cz, pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
5: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, jíž se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
3: Filip Turek na dotazy Českého rozhlasu neodpověděl. Policie zároveň vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy srazilo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před nehodou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční auto při průjezdu křižovatkou houkalo.
6: Sport.
3: V Pardubicích končí oprava basketbalové haly Dukla, dokončená by měla být září. Určená je pro všechny týmy, kromě A mužstva. To by za několik let mohlo mít nové domácí prostředí. V plánu je totiž stavba nové multifunkční haly pro víc než 4000 diváků. Projekt už má stavební povolení a kdyby se mohlo začít stavět, popisuje předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara.
7: Věřím tomu, že 27-28 by mohlo se kopnout, pokud stát opravdu dá jasný parametry a podmínky, tak to všechno k tomu spěje. Určitě v tom plánu je lepší se bavit o třech a být překvapený, že to bude rychlejší, protože ty komplikace, které jsme viděli i na hale Dukla, tak můžou být, který člověk nepředvídá, takže dejme tomu 2-3 roky.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách a potom i jinde se během dne vyskytnou přehánky, ojediněle taky bouřka. Na horách budou srážky četnější a večer pak budou slábnout. Čtvrteční maxima 18 až 21 stupňů Celsia a foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Silný provoz teď čekejte v Pardubicích u Globusu a taky na výjezdu z města na Lázně Bohdaneč, kde dopravu brzdí kyvadlový provoz.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Počasí nejenom na zítra, ale také na zbytek týdne nás bude zajímat v této hodině. Připomeneme si také významné historické události spjaté s dnešním dnem, tedy se středou 22. července a nabídneme písničky, které nestárnou. Od Pavla Didoviče, od kapely Roxette, taky od Pet Shop Boys, anebo kapely Olympic.
2: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: stárnoucí písnička ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, jedna z mnoha, za chvíli ještě Roxette, Pecho Boys nabídneme v této hodině, Johna Secadu anebo Marie Rotrovou, ale teď nabídneme počasí.
1: Počasí.
0: Začneme pronostikou. V den Máří Magdaleny ráno poprchává, neboť svého pána oplakává. Tak jak to s tím oplakáváním bude, nám teď řekne Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak jak to bude s tím oplakáváním? Zatím se nic moc neděje, tak zapláče si Máří Magdalena.
2: To vypadá až někdy kolem půlnoci, že by se něco mohlo objevit. Pád přeháněných slabých je momentálně ještě nad Německem.
0: Tak co nás tady konkrétně čeká ještě do půlnoci středy 22.7.?
2: Tak stále tam proudí chladnější vzduch od severozápadu, takže už takové oblačné počasí na horách až zataženo. Tady to, ten charakter počasí by nám vydržel až do rána. No a teploty se momentálně pohybují mezi 20 až 24 stupni. Vítr nám fouká od severozápadu do 6 metrů, no a v noci nám teploty kleslo na 14 až 11 a vítr zůstane od severozápadu stále od 2 do 6 metrů.
0: Tak teď se budeme zabývat zítřkem. Já jsem se píděl po maximu pro 23. červenec. To činí 38,8 stupně Celsia, tak předpokládám, že ale zítra tenhle rekord rozhodně pokořený nebude.
2: No, to určitě ne, teploty zítra budou většinou do 21 stupňů, bude převažovat taková velká proměnlivá oblačnost a během dne se na většině území začnou objevat přeháňky, nebudou teda nějak silné, no potom by k večeru přicházelo do občasného deště, odpoledne se může hlavně na horách a vrchovině objevit i bouřka a večer už potom srážky budou slábnout a někdy před půlnoci ustávat. A oblačnost už se večer začne protrhávat.
0: A co nás čeká po zbytek týdne? Oteplí se nebo teploty zůstanou dál někde lehce nad 20?
2: Od pátku už by teploty šly pomalinku nahoru. Na pátek to vypadá jako polesné až oblačné počasí. Ráno těch mraků bude mým běrně zase denní chrán naskáče hlavně kupovitá oblačnost. Po ránu už bylo 12 až 8 stupňů, odpoledne do 23. Na sobotu tam už to vypadá skoro jasno, polojasno a hlavně jenom na horách přehodně až oblačno, obešli bychom se bez srážek. Teploty ráno 13 až 9, odpoledne do 27. A neděle bude teplá, sice mraku bude podstatně víc, Navíc po většině dne bude jako je oblačno zataženo, až někdy odpoledne se k nám začne přibližovat slábnoucí studená fronta a ta potom k večeru a večer způsobí nějaké místní přeháňky, může se ještě objevit oddělení bouřka, ale teploty by potom přes den se dostaly někam k 29 stupňům.
0: Říká Tomáš Popelka, děkujeme za aktuální informace, zdravíme do Hradce Králové, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: danou nepříznivou situací, jsou to byty 1 plus 0 nebo 1 plus 1. O jejich přidělení rozhoduje bytová komise rady města a nájemní smlouvy budou uzavírané vždy na dobu určitou. Maximální doba nájmu může být 2 roky. Tyhle byty jsou k dispozici od 1. května, ale zatím se o ně nikdo nepřihlásil. Nájemné je 150 korun za metr čtvereční.
1: A jak je to v České Třebové?
0: V České Třebové radnice vyčlenila jenom jeden byt a počítá opravdu s krátkodobými pobyty lidí v nouzi, jak říká mluvčí města Jiří Holý.
2: Krizové ubytování má lidem pomoci na nezbytně nutnou dobu k bezodkladnému řešení jejich problémů a k sehnání nového bydlení. Byt je o velikosti 1 plus 0 a bude sloužit zpravidla pro maximálně 3 osoby. Ve zvlášť odůvodněných případech by mohly být přípustné i výjimky.
0: Ubytování je doslova vyhrazené pro náhlé akutní situace, zejména v případech domácího násilí, ztráty bydlení kvůli živelní pohromě nebo z jiných nezaviněných důvodů. Prvních 7 dní je pobyt v bytě bezúplatný, následně to pak stojí 100 korun na den, děti do 15 let neplatí nic a maximální doba, po kterou můžou lidé krizové ubytování využít, je 23 dní, ve zvlášť odůvodněných případech to může být až 30 dní. Krizový byt bude lidem k dispozici od 1. srpna, teď ho město ještě nechává dovybavit nábytkem.
1: Jsou nějaká další pravidla pro využívání těchto nouzových ubytování?
0: V Ústí nad Orlicí platí, že žadatel o překlenovací byt nesmí mít žádné dluhy vůči městu a musí tam mít trvalý pobyt alespoň 1 rok. V České Třebové jsou ta pravidla hodně konkrétní. Město vydalo samostatný dokument, který je upravuje. Uživatelé krizového bytu například nesmí dovnitř zvát jiné osoby mimo denní dobu, nesmí tam kouřit. Uživatel je povinen umožnit kdykoliv kontrolu správci bytu. Má taky povinnost spolupracovat se sociálním odborem města na řešení své situace a tak dále.
1: Tak to byly tedy podrobné informace k možnosti ubytování v nouzových bytech, které nabízí Česká Třebová. Přinesla je Barbara Soukupová. Děkujeme za ně. Hezký den.
0: Díky, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální

zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezi. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů na palubě rakety R1, která byla kopií německé V2. Slavná Laika letěla o víc než 6 let později. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Nejprve ve vládní čtvrti hlavního města Norska Oslo zabil 8 lidí při bombovém útoku. Krátce poté střelbou ze samopalu zabil několik desítek mladých lidí na mítinku norské dělnické strany na ostrově Utøya. Další se utopili při snaze přeplavat na pevninu. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. 18-letý Němec iránského původu David Somboli zastřelil v Mnichově v obchodním centru před 10 lety 9 lidí. Dalších 21 zranil. Sám přišel o život. Podle bavorského kriminálního úřadu byl Somboli rasista a příznivec krajní pravice a oběti si vybíral mezi lidmi přistěhovaleckého původu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80. je francouzské šansoniérce Mirel Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover, například parťák Mela Gibsona, kapitán Murto ze Smrtonosné zbraně.

0: Nechtovíc zpívala kapela Olympik. Dobré odpoledne přejeme za 2 minuty 3:15 a před námi teď výlet do Velké Vřešťové na Trutnovsku, kde chystají opravu pískovcové sochy z poloviny 19. století. Já vím, na první poslech tuctová zpráva, ale skrývá v sobě propojení historie s nejmodernějšími prostředky, protože na pomoc s domodelováváním chybějících andělíčků si obec vzala umělou inteligenci. Tomáš Lerin zjišťoval podrobnosti.
1: Někdo asi tak před 15 lety ukradl 2 andělíčky a už se nepodařilo je bohužel dostat zpět, ale snad ty zloděje policie chytila.
2: Nezávislá starostka Michaela Tomášková popisuje, jak socha svatého Jana Nepomuckého o andělíčky přišla. Policisté sice zloděje našli, ale andělíčky ne. Součástí oprav má být jejich kopie, kterou vyrobit ale není úplně snadné.
1: Bohužel teda nemám úplně kvalitní fotky, podle kterých bychom je chtěli udělat tak, jak byly.
2: Úspěch nepřineslo ani pátrání mezi lidmi v obci. Nikdo doma kvalitní fotky sochy ještě z andělíčky nenašel a nepomohl ani dotaz položený Národnímu památkovému ústavu. Socha totiž není památkově chráněná a dokumentaci k ní tedy ústav nemá. Michaela Tomášková si vzala moderního pomocníka, umělou inteligenci, a ukazuje fotky. Jednu neostrou, druhou už upravenou právě za pomoci AI.
1: Tohle je před tou krádeží, tohle je vlastně ta samá fotka, akorát je...
3: Jasně, dopočítaná.
1: Ano.
2: Ředitel josefovské pobočky NPU Jiří Balský bez pohledu na fotky celou věc moc konkrétně komentovat nechtěl, ale starostka obratem podklady poslala.
4: Tak vypadá to zajímavě. Řekl bych, že použití umělé inteligence pro domodelování na základě relativně rozmazané fotografie, která ukazuje ještě to dílo jako celé, tak je to fajn první krok.
2: Jako pomocníka si tedy ve Velkém Vřešťově vzali umělou inteligenci zřejmě správně, ale chce to pokračovat výběrem profesionálního kamenosochaře, říká Jiří Balský.
4: Protože umělá inteligence asi nebude až tolik poučená o tom, jak modelovat správně ve stylu roku 1850, když to profík, umělec v tom poučený je. Takže tady vodítko, ale určitě bych to nebral jako matrici, podle které to někdo jenom naslepo vyseká. Mm-hmm. Třeba stroj.
2: Takový poučený sochař ví, jak třeba autor dělal nosy postav nebo jiné detaily na nich, což umělá inteligence většinou zatím podle Jiřího Balského jenom odhaduje a celé dílo může ve výsledku třeba i pokazit. Každopádně cesta, kterou se starostka Michaela Tomášková vydala, je zatím sice ojedinělá, ale rozhodně nemusí být úplně slepá. Z Velkého Vřešťova Tomáš Lerinc, Český rozhlas. Český.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Navštivte s námi tajemný Kunwald, městy pod Orlickými horami. Vezmeme vás do míst, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Podíváme se k bratrské lípě a naučnou stezkou po stopách jednoty bratrské dojdeme až k Jordánu, tedy k místu, kde kdysi bratři křtili své nové stoupence. Do Kunwaldu vás doprovodí Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Supernova vyšla Marie Rotrové. Nám vyjdou ještě dvě písničky, které nestárnou do zpráv V4, a to Dana Bárty a nebo Michala Davida. Po zprávách Viléma Brandy už Humoriáda dnes s Pavlem Kučerou a Libuší Švormovou a stihneme ještě spotřebitelský servis. Tentokrát jste oslovili spotřebitelského rádce Josefa Černého proto, že nemáte kde podat reklamaci.
1: Pan Patrik chtěl reklamovat boty, které se po několika nošeních rozlepily, ale bohužel narazil jen na zamčené dveře prodejny s nápisem, že prodejce skončil. Pane posluchači, předpokládám, že se jedná o menšího prodejce, který nemá žádnou další prodejnu. Podle zákona by měl u oznámení, že končí, nechat také adresu, kde je možné vyřizovat reklamace. Většina prodejců to nedodržuje, tudíž je nutno uplatnit reklamaci na jeho domácí adrese. Je totiž pravda, že i když ukončil činnost, za výrobek odpovídá dokonce.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dělníci dokončili nový dřevobetonový most v Dolní Čermné na Orlicko-Ústecku. Kvůli finančnímu podvodu v Hradci Králové skončila ředitelka městské správy nemovitostí. Požár výškové budovy ve Zlíně je zlikvidovaný, hasiči ruší mimořádná opatření. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky nebo občasný déšť a teploty do 21 stupňů Celsia. Zprávy přináší Vilém Branda. Pěkné odpoledne. Nový dřevobetonový most v Dolní Čermné na Orlicko-Ústecku už je průjezdný. Pardubický kraj za stavbu zaplatil víc než 33 milionů korun. Jedná se o první přemostění svého druhu v kraji. Do budoucna by ale mohla vzniknout další podobná, informuje o tom hejtmanství. Polička zkouší nový způsob třídění gastroodpadu. Pilotní projekt spustila na sídlišti Hegerova, kde rozmístila hnědé kontejnery na zbytky potravin. Pokud se systém osvědčí a lidé se do třídění zapojí, rozšíří ho město i do dalších částí, říká mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
2: Nádoby na gastroodpad jsou na rozdíl od ostatních nádob vybaveny těsněním a přítlačnou klapkou víka, což zabraňuje šíření zápachu. Navíc jsou sběrné nádoby při každém svozu vyměňovány za prázdné, vymité a dezinfikované. Pokud se projekt osvědčí, bude ho možné rozšířit na další části města.
0: Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. K odchodu ji vyzvala primátorka města Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. Ředitelka tím podle ní přijala manažerskou odpovědnost za podvod, při kterém organizace města minulý týden přišla o 46 milionů korun. Město teď podle Špringrové chystá prověrku kontrolních mechanismů i v dalších svých organizacích.
3: Chci přesně vědět, jak bylo možné nastavené postupy obejít a kde musíme ochranu veřejných prostředků posílit. Vedle kontroly procesů rozšíříme také stávající školení a praktický trénink zaměstnanců zaměřený na kybernetickou bezpečnost a cílenou manipulaci lidí.
0: Kdo organizaci dočasně povede, projedná teď ve 4 hodiny odpoledne na mimořádném jednání Rada města. Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková řekla, že se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat při výskytu kouře. Na místě i dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno. Větší část budovy se zřítila.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách a potom i jinde se během dne vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka. Na horách budou srážky četnější a večer budou pak slábnout. Čtvrteční maxima se dostanou na 18 až 21 stupňů Celsia a foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Připomínáme, že hlavní tah mezi Pardubicemi a Holicemi je v části mezi odbočkou na Spojil a Sezemice zcela neprůjezdný. Důvodem jsou stavební práce, konkrétně výstavba obchvatu Sezemic. Řidiči musí místo objet, a to buď přes Staročernsko nebo třeba Dašice. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
4: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
1: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání a tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, houbaření nebo vychřásky nebo turistika?
1: No to, turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou.
1: Ale
0: houby
1: bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju. Jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? Nářez, odpověděla jsem, ale zuben. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
0: To, jak?
1: Ona, no strašně. No. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu a hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila, no tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
0: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
4: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Brenus Martina.
7: Dobrý den.
6: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
7: Děkuji. Dovidenia.
4: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špermová.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
4: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
7: Já moc děkuju.
9: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
7: Naschledanou, naslyšenou.
4: Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuju.
7: Děkuji.
10: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
7: No.
10: A dala bych si Bčko.
4: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky, dobré odpoledne vám.
11: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
7: Dobrý den.
11: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťátky. A přeju si paní Stalinku.
7: Děkuji.
4: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál? Dobrý den.
12: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
4: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
12: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
7: Děkuji.
12: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
4: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
12: Na shle, ahoj, naschle.
4: Dobrý den, ještě vy? Přidejte svůj
13: dobrý
4: hlas,
13: den.
4: Prosím.
13: U telefonu Milan ze Soběsou, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Na
4: děkujeme, tohle. Máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
7: v rezervě.
4: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
14: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
15: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démon,

0: učit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadali hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, když se mou mlátěj téměř o zem. Člověk neví, čemu se směju. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty hrstičce nosy mají a směju se a nevědí už čemu.
1: No, my jsme se smáli ve škole, taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
0: No to je právě
1: a já
0: ta
1: jsem to dělal jako smutný muž, dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala: děti, klid, děti! A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnešní Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje. Tak.
1: Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Tohle už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, no což jste dovolil?
5: Tady v Digobroze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co, pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co, takhle asi, prosím, nepší asi tak, prosím.
4: Pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Do bytu, přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte. Opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle je v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všechno v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: No prosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte. To ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No, tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente. Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, my jsme sraní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žlůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, tam koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75. František Filipovský s Václavem Lohnickým. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivy Jandžurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: To byly hezký, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero, i s Václavem Lohnickým, i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni u rádia, SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás urobím teraz se Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře, děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste to fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvykli, já jsem ze Přihovoří a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak...
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný
4: koupání,
8: bezvadný prostředí.
4: To se
8: akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláni na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláni jsem byla, ale nevím, bohužel teda to...
8: No, to je jasný, že ne. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Dáme. A mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7 A, B, C... A na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
11: strana A. A teď narysujeme na stranu stranu B. Strana B.
12: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
13: Plhá se hlásí.
14: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
12: Prosím tě, sedni si. Soudruhu Kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
13: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
12: No a co?
13: Že už začne hodina.
12: Ano.
13: Ano, už je čas, musíme jít.
12: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
13: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasný, jak jsme všichni... Jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajem. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného. No, povězte něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu. A my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu, a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano? Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám? No,
3: to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne?
3: Copak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: Tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tedy nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnaj se už zase. Řekni jasně, jo a nebo ne.
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonnerwetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti se srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuji.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Léto. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu Radiotek.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Lidé z Mikulče na Svitavsku budou rozhodovat o stavbě větrných elektráren. Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit zvýšení rodičovského příspěvku. Tenistka Bousková je ve čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky nebo občasný déšť a teploty do 21 stupňů Celsia. Aktuální zprávy pro vás připravil Vilém Branda. Vítám vás. Obyvatele Mikulče na Svitavsku čeká v říjnu rozhodování o stavbě větrných elektráren, informuje o tom vedení obce. Referendum se bude konat zároveň s komunálními volbami 9. a 10. října. Občany ještě předtím čeká veřejné setkání, kde se dozví konkrétní informace.
2: V katastru Mikulče by mohly vzniknout celkem 3 větrné elektrárny. Záměr chystá soukromý investor, který chce zároveň postavit větrníky i v dalších přilehlých obcích Opatov, Opatovec a Kukle. Pokud lidé záměr souhlasí, nabízí firma obcím pravidelný roční příspěvek 1,25 milionu korun za každou provozovanou turbínu a případně i podíl na výnosech z výroby elektřiny. Z Mikulče Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: V Ronově nad Doubravou začala poslední fáze opravy průčelí radnice. Řemeslníci obnovují fasádu historické budovy v části navazující na knihovnu. Zakázka za 1,5 milionu korun by měla být hotová v polovině září. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 taky automatickou valorizaci tohoto příspěvku. Varhanáři instalují v katedrále Božského spasitele v Ostravě nové varhany. Namontovat musí zhruba 5800 píšťal. Bude mezi nima i druhá největší kovová píšťala v Česku.
3: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů a váží zhruba 200 kilo.
4: Jak mi říká vrchní varhanář Petr Dlabal, řemeslníci nejdříve postaví dřevěnou konstrukci skříně, do které asi za měsíc začnou osazovat další píšťaly. Nástroj musí zkompletovat a doladit nejpozději do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
5: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
4: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas. Sport.
0: Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Nad Američankou Leeovou zvítězila ve dvou setech. Počasí. V noci se v Pardubickém kraji ochladí na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách a potom i jinde se během dne vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka. Na horách budou srážky četnější, večer pak budou slábnout. Zítřejší maxima 18 až 21 stupňů Celsia a foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou na hlavní silnici v Luži na Chrudimsku. V ulici Husova havarovalo osobní auto, které tam teď vyprošťují, tak s tím počítejte a dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Co dnes uslyšíte? Oprava koupaliště ve Skuči začne později a bude stát víc, než radnice původně očekávala. Pardubický zámek se už za pár dní promění v jedno z nejživějších míst ve městě, protože opět nabídne další ročník festivalu Penštejn Love. Náš regionální stopař se dnes vydal na místo, kde se potkává historická architektura s tou moderní a z částí kaple u Svitavského seniorcentra se už brzy stanou nové ateliéry pro žáky tamní základní umělecké školy. O tom přineseme podrobnosti a chybět nebudou písničky, které nestárnou. A to třeba od Michala Hrůzy, také od Roberty Fleck, Vabyho Daňka a nebo DJ Boba.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vabyho.

0: Já půjdu tam a ty tam. Helena Vondráčková, Jiří Kon se rozloučili v 17.08. Willem Branda zůstal proto, aby shrnul události 22. července.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Přeju vám pěkné odpoledne. Plánovaná oprava plovárny ve Skutči začne později. Mimo provoz je už třetí sezónu. Původně radnice počítala s úspornější variantou a rozpočtem zhruba 40 milionů korun. Podrobnosti přidá náš reportér už za pár minut. Pardubické dostihové závodiště dokončuje nové kolbiště za zhruba 56 milionů korun. Areál pro prestižní parkourové závody je krátce před kolaudací. Slavnostně se veřejnosti představí 7. září. Půjde o jedno z největších kolbišť v Česku, nabídne moderní povrch i automatický závlahový systém, jak doplňuje správce dostihové dráhy Václav Žižka.
3: Rozměr kolbiště je 105x70 metrů, v současné době asi to bude jedno z největších, pokud ne úplně největší kolbiště v České republice. Je tady použit moderní závlahový systém, kdy celý kolbiště se zavlažuje ze spodu, jinak celý kolbiště bude osvětlený.
2: Nový dřevobetonový most v Dolní Čermné na Orlicko-Ústecku už je průjezdný. Pardubický kraj za jeho stavbu zaplatil víc než 33 milionů korun. Jedná se o první přemostění svého druhu v kraji. Do budoucna by ale mohla vzniknout další podobná. Česká Třebová vyčlenila městský byt pro krátkodobé ubytování lidí, kteří se nečekaně ocitnou v nouzi. Pomůže například obětem domácího násilí nebo lidem, kteří přišli o bydlení kvůli požáru, povodni či jiné mimořádné události, informuje o tom město. Nad malou hokejovou halou u Enteria Arény v Pardubicích by mohly do budoucna vzniknout dvě nové tělocvičny. Projekt, který připravuje rozvojový fond Pardubice, počítá taky s novou ledovou plochou, šatnami nebo zázemím pro krasobruslaře. Využívali by je nejenom sportovní, profesionální sportovci, ale taky školy, školky a veřejnost. A ředitelka správy nemovitostí v sousedním Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. K odchodu ji vyzvala primátorka města Pavlína Springrová z Hradeckého demokratického klubu. Ředitelka tím podle ní přijala manažerskou odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o 640 milionů korun. Město teď podle Springrové chystá prověrku kontrolních mechanismů i v dalších svých organizacích.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a už třetím rokem zůstává uzavřené koupaliště ve Skutči. S rekonstrukcí chtěla radnice původně začít ještě letos, jenomže narazila na komplikace. Oprava bude výrazně složitější a také dražší, než byl původní odhad. V podobné situaci jsou i další města na Chrudimsku. V dnešním dopoledním vysílání o tom mluvil redaktor Josef Kopecký s Jitkou Slezákovou a my vám to teď připomeneme.
1: Proč vlastně Skuteč musela plovárnu zavřít?
2: Koupaliště ve Skuči je staré 30 let a poslední roky se tam problémy stupňovaly. Nejdřív neprošly revizí skluzavky a tobogán, pak radnice řešila potíže s únikem vody. Ztrácelo se až 100 kubíků denně a tím se výrazně zvýšily náklady na provoz. Radnice plovárnu uzavřela a nechala si zpracovat průzkum. Ten potvrdil, že hlavní problém je nestabilní podloží, které se posouvá a vznikají trhliny. Řešení má být kompletní. Rekonstrukce. Vedení města počítalo s úspornější variantou zhruba za 40 milionů korun. Tohle už ale zas tak úplně neplatí.
1: A dá se tedy odhadnout, kdy koupaliště obnoví provoz?
2: Prakticky jisté je, že letos práce nezačnou. Původně se měl stavět menší bazén, ukotvený na pilířích, zóna pro děti a jednodušší atrakce. Jenže podle projektantů bude potřeba i nová strojovna s technologií na čištění vody. A odhad nákladů tak stoupl na 70 milionů korun. Skuteč se tak bude muset rozhodnout, jestli tak náročnou investici zaplatí. Tohle rozhodnutí padne asi až po podzimních komunálních volbách.
1: 70 milionů. To je tedy hodně, ale dlouhodobě uzavřených plováren je na Chrudimsku víc, kde řeší stejný problém, že?
2: 10 let je na suchu plovárna v Třemošnici, i tam se z bazénu prasklinami ztrácela voda. Radnice sice rekonstrukci připravila, ale byla by příliš drahá. Několik let starý odhad počítal s částkou 44 milionů korun. Třemošnice dala přednost jiným stavbám, mezi nejnáročnější patří nová obytná zóna, v plánu je parkoviště u Lichnice. A ještě třeba Proseč, ta chce znovu vzkřísit schátralou plovárnu ze 30. let a změnit ji na koupací biotop. Stálo by to asi 10 milionů korun, jenže znovu peníze potřebuje radnice nasměrovat zatím jinam. Biotop je tak na seznamu nejdřív příští rok.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Pardubické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: jsou písnička, která má v originále vlastně úplně stejný název. Hey Mr. Bassman dočkala se od 60. let, kdy vznikla nespočtu předělávek, včetně té české, od Karla Wagnera a Hany Zagorové. Tak pojďme se teď ale podívat na oblohu. Pronostika říká, že v den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého pána oplakává. Tak prý by dnes mělo zaplakat až někdy okolo půlnoci a to bude všechno.
1: Počasí.
0: My ale voláme Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové z jiného důvodu. Voláme Tomáše Popelku proto, aby nám řekl, jak to bude s počasím v následujících dnech a zajímá nás hlavně zítřek, protože pro zítřek je stanovený teplotní rekord na hodnotě 38,8 stupně Celsia. Bude pokořen?
2: No, to určitě ne. Teploty zítra budou většinou do 21 stupňů. Bude převažovat taková velká proměnlivá oblačnost a během dne se na většině území začnou objevovat přehánky, nebudou teda nějak silné, no potom by k večeru přicházeli

0: Bylo 12 až 8 stupňů odpoledne do 23. Na sobotu tam už to vypadá skoro jasno, polojasno a hlavně jenom na horách přehodně až oblačno. Obešli bychom se bez srážek. Teploty ráno 13 až 9 odpoledne do 27. A neděle bude teplá, sice mraku bude podstatně víc. Navíc po většině dne bude jako oblačno a zataženo. Až někdy odpoledne se k nám začne přibližovat slábnoucí studená fronta a ta potom k večeru večer působí nějaké místní přeháňky, může se ještě objevit oddělení bouřka, ale teploty by potom přes den se dostaly někam k 29 stupňům.
1: Tak jste to slyšeli, má se vrátit zase zpátky léto v plné parádě a vrátí se teď i písničky, které nestárnou, konkrétně od Babiho Daňka Radůzy a taky od Reného Baumana, který si říkal DJ Bobo.

0: alias rakouského bývalého pekaře Reného Baumana, který se jmenoval Everybody. Tedy všichni se teď o půl šesté zase zaposloucháme do vysílání Českého rozhlasu Pardubice do pořadu Den v kraji, protože vás pozveme na blížící se akci. Pardubický zámek se totiž už za pár dní promění v jedno nejživějších míst v našem městě. Blíží se divadelní Open Air Festival Pernštejn Lav, který letos vstupuje do druhé dekády. Nabídne 5 dní plný divadla, humoru, emocí i nevšedních zážitků. Na která představení se nejvíc těší ředitel pořádajícího Východočeského muzea Tomáš Libánek i dramaturgině festivalu Kateřina Fikejzová-Prouzová odpovídali v našem dnešním Dobrém ránu.
1: Já vždycky mám nejradši, když je to sranda a zpívá se tam.
2: Zpívá pěkně, tak já ti pomůžu, Tomáši. Tak v sobotu 1. srpna přijede divadlo Studola Brno s Mešem, což se tam jako úplně jako nespívá, ale bude živá muzika na jevišti a je to vlastně podsta tomu kultovnímu seriálu, takže kdo ho má rád, tak určitě přijede. A no, za mě programový tip určitě Studio G a Péčko. Už jsme se tady bavili, že to o té pornografii, ale ono je to trošku i takový jako humorný, tvrdý dokument s vynikajícími hereckými výkony, takže to je pro toho náročného diváka. Všem matkám bych doporučila Horácké divadlo Jihlava a titul teďka v uvozovkách, který se jmenuje Nasraná máma. Je to stand-up vycházející z blogu pro spruzené matky a s humorem, který se netváří, že mateřství je vždy zážitek. Tak to si myslím, že by mohlo být fajn. A do třetice třeba z Damu Praha Noc Tribádek, což k nám přijedou studenti Damu, ale kteří už mají angažmá třeba v Národním divadle a tak. A jsou tu budoucí vycházející hvězdy. Mm-hmm. A to už se nám v minulých letech osvědčilo, že to byly u nás neznámé tváře a dnes například Josef Trojan už ho znají všichni. Takže jsme rádi, když hledáme i nové talenty.
3: Máte už dneska v hlavě sny nebo plány, kam by se festival mohl v dalších letech posunout? Třeba ta místa, kde se budou odehrávat představení?
2: Ono, jak se rekonstruuje, tak jsme některá museli opustit, některá objevit, ale tradičně máme na prvním zámeckém rondelu Šapito, což je skvělá věc. Hlavní scéna je na velkém nádvoří. Občas hrajeme na malém nádvoří nebo zkoušíme různé prostory, třeba co se týká půlnočních představení. Ale se také těšíme, že Tomáši, za rok, za dva už budeme mít tu variantu, kdyby náhodou opravdu pršelo, budeme krásný nový sál.
1: My ten prostor proměňujeme, teďka vlastně dokončujeme sál, který je hodně diskutovaný. Bude to sál asi pro 200 lidí, kde budeme moct dělat představení už vlastně od sezóny 28. Je tam skvělá akustika, už teďka je to znát. A ve vizi je potom letní amfiteátr, který ve fázi studie, takže propojí vlastně prostor, kterýmu nesprávně říkáme parka na Zámecké vali, kdy vlastně diváci by měli sedět na valech a dívat se dolů. Ten zámek by byl zároveň i kulisou, zároveň i možností třeba vlastně nějakého promítání.
0: Říká Tomáš Libánek, ředitel pořádajícího Východočeského muzea. Festival tedy začíná 28. července, což je úterý. Veškeré informace najdete na stránkách pernštejnlav.cz a celý rozhovor najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Pardubice,

0: to prostý. Regionální stopař.
1: Náš regionální stopař se dnes vydal na místo, kde se potkává historická architektura s tou moderní. Je to jedna z dominant zámeckého návrší v Litomyšli, tedy kostel na nebevzetí svatého kříže, který lidé znají snad častěji také jako piaristický chrám. Podívat se do něj můžete v rámci různých akcí, ale i běžných a speciálních prohlídek. Třeba těch nočních. Pozvánku má pro nás reportérka Tereza Brázdová.
2: Frebonie z Pernštejna v roce 1640 pozvala do Litomyšle řád piaristů. Oni významně ovlivnili kulturní úroveň města, vzdělanost a projevilo se to také v architektuře. Ke stavbě nového kostela přizvali architekta Giovanniho Battistu Aliprandiho, po jeho smrti Maximiliána Kaňku. Kostel byl hotový v roce 1721, ale provázel ho smutný osud, čtyřikrát vyhořel a byl v dezolátním stavu. Veřejnost se sem od 60. 70. let minulého století vlastně nedostala a v podstatě je to až do roku 2015, kdy skončily opravy kostela, ale díky tomu, že tu chyběl mobiliář, kostel mohl být obohacený o moderní prvky. Co je tu svým způsobem ikonické, přelomové, tak na to se zeptám Heleny Marie Hendrich ze společnosti Zámecké návrší.
3: Tak co se týče toho vybavení uměleckých děl, tak je to soubor děl od Václava Ciglera a Michala Motyčky. Nejvýraznější se nachází uprostřed kostela, sloup s odraznou plochou. Má to takové prozaické názvy, ale odkazuje to k silně duchovním věcem. Máme tady také skleněný oltářní stůl menza. No a jenom ve tmě můžete vidět opravdu něco, co jinde neuvidíte, to je laserový světelný kříž.
2: A myslím, že tu hlavní loď křižuje taková speciální lávka.
3: Ano, to už je zase architektura, vlastně v rámci té rekonstrukce byla spojena východní empora, východní oratoř, lávkou, která vede volným prostorem vlastně pod klenbou a nabízí opravdu nevšední pohled na kostel a jeho interiér.
2: Kudy provádíte v noci návštěvníky?
3: My se pohybujeme hlavně v hlavní lodi kostela, ale projdeme si celou expozici sakrálního umění, která se nachází na emporách. Vstoupíme právě na tuhletu lávku a samozřejmě jdeme i nahoru na vyhlídku, takže projdeme opravdu ten kostel celý.
2: Která ta noční prohlídka je nejbližší?
3: A nejbližší máme teď v pátek 24. července.
2: Ale během dne se lidé do kostela taky dostanou.
3: My máme každý den otevřeno 10 až 18, hlavní loď a takový krásný dětský program interaktivně přístupný zdarma.
2: Za všechno se tedy platit nemusí, do té hlavní lodi se běžně lidé tedy dostanou úplně volně.
3: Ano, a mohou si prohlídnout ta umělecká díla, která jsou vidět ve dne, i tu zajímavou architekturu. Spoplatněný je vstup na vyhlídku a nahoru do expozice.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: kázání o tom, co brzy už musí se stát.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, den v kraji a míříme do Svitav, protože ve Svitavách vznikají nové výtvarné ateliéry pro žáky základní umělecké školy. Domov najdou v části bývalé kaple u seniorcentra. Zatím tam, pravda, sice ještě vládne stavební ruch, hotovo by ale mělo být do konce letošních prázdnin. Jak práce pokračují, zjišťovala přímo na místě redaktorka Věra Pavlasová a mluvčí radnice Kateřina Kotasová jí potvrdila, že termín by měli zvládnout.
1: Jak jste si všimla venku, objekt už je téměř hotový, během 14 dnů by měla kompletně být dokončena fasáda. Barva je taková žlutohrášková, přizpůsobili jsme se okolní výstavbě.
2: Teď jsme tedy uvnitř, tady už je to omítnutý, zbývá ještě položit něco na podlahy.
1: Přesně tak, zbývají vlastně jenom takové ty dokončovací práce, jako položit dlažbu, a práce směřují k tomu, aby vevnitř bylo vše hotové do konce srpna. Vše je tedy vevnitř vytvarované a připravené.
2: Kolik tady bude ateliérů?
1: Vzniknou zde dva nové ateliéry, výtvarní a keramický, a také jedna multimediální učebna pro žáky základní umělecké školy. Takže výtvarné obory se kompletně přesunou z budovy, kde jsou nyní.
2: Budou mít tady ten objekt za kaplí žáci základní umělecké školy k dispozici už od začátku nového školního roku?
1: Zatím ne, do konce léta by měly být hotové stavební práce, pak ale ještě přijde doplnit vybavení během podzimu, takže žáci by se semka mohli nastěhovat na začátku kalendářního roku.
2: Vy jste tady ty místnosti, ty ateliéry dělali z kaple, ale tady, když se podívám dveřmi, tak ta kaple tady zůstala.
1: Není to vyloženě z kaple, je to objekt za kaplí, takže kaple zde opravdu zůstala. Dokonce do budoucna jsou zde plány, i že by zde mohly probíhat nějaké komornější koncerty právě základní umělecké školy. Vidíte, že kaple je vcelku zachovalá.
2: Ale přesto by potřebovala trochu úprav a má město ještě peníze na to?
1: Zatím se s tím nepočítá, ale jak jsem říkala, do budoucna ta kaple tady zůstala i proto zachována a v budoucnu by se tak mohlo stát.
2: Za rekonstrukci prostor pro ateliéry základní umělecké školy dalo město 13 milionů korun. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
4: Vedle ní jednu svých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: líto.
1: Tak je nám to líto, že končí pomalu pořad Den v kraji. Za 5,5 minuty bude 18 hodin, ještě přijde pozvánka k poslechu našeho zítřejšího vysílání. Pardubický kraj mapuje staré vrty po zemědělských družstvech, státních podnicích z dob komunismu, jsou jich stovky a představují riziko pro podzemní vody, tak zjišťujeme podrobnosti. Noční letní obloha nabízí pozorování, ke kterému doslova vybízí, jaké ukázky jsou k vidění v těchto dnech a úkazy, to uslyšíte zítra v radioporadně od astrofotografa Petra Horálka. Studenti na letních brigádách i dobrovolníci pomáhají s obnovou pardubického červeňáku, tak i o tomto tématu uslyšíte podrobnosti. No a náš regionální stopář se zítra vydá na Veselý kopec a Betlém, a to na Loutkohrádky, a živě se nám přihlásí. No a kromě toho nabídneme i pozvánky na blížící se víkendové akce. A chybět po celý den v našem vysílání samo sebou nebudou ani písničky, které nestárnou. Ještě nabídneme jednu do 18. hodiny. Tu hravě stihneme, než přijde Vilém Branda se zprávami a také Karel Sladký se svojí legendární show, která se jmenuje Kvízovka. Tak stihneme ještě písničku od australské zpěvačky a v současné době i moderátorky rozhlasové Cyndi Lauper. Písnička, která byla velkým hitem a hitem je dodnes. All Through the Night.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. A já

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Svitavy dokončují nové ateliéry pro základní uměleckou školu. Pardubice by mohly mít dvě nové tělocvičny a ledovou plochu. Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky nebo občasný déšť a teploty až 21 stupňů Celsia. Pěkný podvečer vám u zpráv přeje Vilém Branda. Žáci základní umělecké školy ve Svitavách budou mít od nového školního roku nové výtvarné ateliéry. Vznikají přestavbou části kaple vedle senior centra a město za ně zaplatí zhruba 13 milionů korun. Stavební práce míří do finále. Hotovo by mělo být do konce prázdnin, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
4: V současné době již probíhají spíše dokončovací práce. Fasáda by měla být kompletně hotova během 14 dnů. Je hotová přístavba. Do konce srpna by mělo být vše hotovo po stavební stránce. Během podzimu dojde k doplnění vybavení a žáci by zde mohli začít studovat na začátku kalendářního roku.
2: Nad malou hokejovou halou u Enteria Arény v Pardubicích by mohly vzniknout dvě nové tělocvičny. Projekt, který připravuje rozvojový fond Pardubice, počítá taky s novou ledovou plochou, šatnami nebo zázemím pro krasobruslaře. Využívali by je nejen profesionální sportovci, ale taky školy, školky a veřejnost. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
5: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
6: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
5: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
7: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
5: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Někdejší venezuelský prezident Nicolas Maduro dnes opět stane před soudem v New Yorku, informuje o tom agentura AP. Obžalovaný je z toho, že organizoval pašování drog do Spojených států. Madura zadrželi americké speciální síly, které ho při útoku unesly do USA.
3: Počasí.
2: V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách a potom i jinde se bude během dne vyskytovat přehánky. Ojedinělé taky čekáme bouřku. Na horách budou srážky četnější, večer budou slábnout. Zítřejší maxima 18 až 21 stupňů a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Komplikace čekejte v Luži na Chrudimsku, na hlavní silnici v ulici Husova havarovalo osobní auto a probíhají tam teď vyšetřovací práce, tak raději zpomalte. A pozor taky na uzavírku na trase Pardubice-Holice.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Začíná
3: zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
8: Příjemný 22. červencový podvečer s Českým rozhlasem a vaší oblíbenou kvízovkou. Je tady soutěž pro celou rodinu, hudebně zábavná hodina, do které se může zapojit každý, kdo si rád hraje a baví se. Stolní fotbálek od Alby můžete vyhrát v dnešní kvízovce. To je parádní výhra, motivace zatelefonovat do Českého rozhlasu a do kvízovky. Stolní fotbálek od Alby je ve hře. Připraveny jsou i písničky na prázdniny. Jich 25, stejně jako otázek od jedničky do 25. Lovec Jakub Kvášovský také nezahálel, také si na vás dnes něco nachystal. A šťastné číslo, to už jsme umístili na web Českého rozhlasu do pořadu kvízovka úplně nahoře. Podívejte se, šťastné číslo. A když se dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování o stolní fotbálek od Alby. I dnes si určitě popovídáme, pobavíme se. No a bude nás zajímat, kde všude máme kvízovkáře, protože víme, že jste s námi v Pardubickém, Libereckém, Královéhradeckém kraji. Telefonujete z nejrůznějších míst, hodně i jižní Čechy, Morava. Tak vás zdravíme, milí kvízovkáři, ať se vám dnes daří a ať se vám ostatním tato hodina Českého rozhlasu vysílání hezky poslouchá. Od mikrofonu kvízovky Českého rozhlasu vás zdraví Karel Sladký. Hezký podvečer.

pronocovat a necháme čas kolem nás ubývat.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou je tady Kvízovka, také máme internetové stránky a ty jsou důležité. Nejenom, že je tam seznam 25 písniček, ze kterých můžete vybírat, můžete se nechat inspirovat, ale úplně nahoře je šťastné číslo. Už je tam šťastné číslo pro 22. červencový podvečer a dnešní hru. Zatelefonujete k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od 1 do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na ní správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy někomu z vás před 19. věnujeme parádní stolní fotbálek od Alby. Pod každým číslem její písnička, jak jsem říkal, jejich seznam je na internetových stránkách v pořadu Kvízovka. Šťastné číslo, když se dovoláte, řeknete ho, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je i dnes někde ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Připraveny jsou dnes nejrůznější otázky, zvukové, jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi. Držíme pěstě, co vám v Kvízovce Českého rozhlasu s datem 22. července daří. Z úspěšných volajících budeme losovat jednoho, který získá parádní výhru stolní fotbálek od Alby, ale na to je času dost, protože je teprve 9 minut po 18. hodině. Na co není čas představit si 5 z 25 písniček? Dnešní hudební nabídku můžete brát i jako možnou nápovědu Kvízovky. I takto si můžeme hrát. Když muž se ženou snídá. Pod čestkou Karel Gott, Když muž se ženou snídá, číslo 6. A Jiřího Korna máte pod osmičkou, zase trochu romantiky, číslo 8. Sandra pod 18. Everlasting Love.
2: Čekala jsem hlavu jako střep.
1: 14. Už to nenapravím, máci.
2: Může za to vinný sklep, že člověk často sleví.
1: A 20. Radek Tomášek, že by právě 20. byla dnes šťastným číslem? Podívejte se na web Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka. Já myslím, že už budete pomalu žavit telefonní linky, abyste se dovolali právě se šťastným číslem a hladce postoupili do slosování o stolní fotbálek od Alby. Tak je čas to odstartovat. Jste připraveni? Ještě ne, ještě nevolejte. Ještě není linka do Českého rozhlasu aktivní. Bude až za malou chvíli. 3, 2, 1, teď.
0: Chcete zkusit Kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Těšíme se na prvního soutěžícího, prvního kvízovkáře ve vysílání Českého rozhlasu, na našich vlnách nebo přes internetové stránky. Český rozhlas Kvízovka jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Hodně štěstí, milí kvízovkáři. Hezký podvečer.

0: Český rozhlas kvízovka, stolní fotbal, kotalby, někdo z vás vyhraje dnes. V závěru hodiny bude mít velkou radost. Kdo? Ten, kdo se k nám dovolá, bude mít štěstí.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Snad to cinkne paní Evě, která k nám telefonuje. Paní Evo, zdravím vás, hezký podvečer.
2: Já vás taky všechny zdravím moc. Přeju vám všem hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody.
0: To my vám přejeme také. Hlavně to štěstí, když jste v té kvízovce. Možná no to šťastné teda číslo. Podívali jste se na internetovou stránku?
2: Máme šťastné číslo 5.
0: 5. A když tedy říkáte, že pětka, víte, co tam je za interpreta nebo písničku?
2: Ne, nevím, já jsem to nestíhala, jsem byla na zahradě.
0: Tak jestli je to 5, hned uslyšíme.
1: Šťastné číslo.
0: A je to tak, 5, tak ať je to pro vás dnes jednička, ať to vyjde před tou 19. paní Evo. Vy jste říkala na zahradě, co na zahradě, jak vám to tam, jak sklízíte?
2: Já tam mám krásný kytiček, tak jsem to všechno musela zalejt, protože mají žízeň. A tak z toho mám radost. Mm-hmm. Tak mi to večer všecko svítí, mám tam asi 48 nebo 50 těch
0: solárních lamp.
2: Ano, no, ano. To je nádhera.
0: To je. To si člověk připadá jak v Itálii, co? Ani nikam nemusí letět.
2: Přesně tak.
0: A sklízíte i nějakou úrodu, ovoce, zeleninu? Nebo jenom
2: já
0: kytičky?
2: Mám asi 20 paprik už velikých. Mm-hmm. Až přijedou z Chorvatska, tak holky se budou mít. Už mám veliký rajčinový krásný.
0: Pánečku.
2: Paprik. Mm. 15 nebo 17.
0: No tak, bude lečo nebo rajčata, něco jiného.
2: Rajčata. Srdíčkově rajčátka tam mám. Uh-huh. Červený.
0: No tak to máte krásné
2: černý
0: léto.
2: No krásně. Teda.
0: Pani Evo, kdyby to nevyšlo i v tom slosování, tak si
2: letos
0: myslím, že můžete být spokojená.
2: Letos mám melouny, sazenice 5.
0: No tak ať jsou, ať se vydaří. Držíme
2: pěstí.
0: Malinký,
2: no, tak jo.
0: Tak děkujeme.
2: Ať se vám daří, opatrujte se.
0: Také, mějte se hezky, pěkný večer. Paní Eva, která už vám vybrala šťastné číslo 5 pro dnešní hru a postupuje. A kdo další, kdo se přiřadí k paní Evě? Je to na vás.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: A my vyrážíme na Prachovské skály.

0: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Prachovské skály, někdo leze po skalách, někdo raději takovou klidnější turistiku. Co pan Filip? Pane Filipe, zdravím vás, hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer vám, pane Káro, i všem posluchačům Rádia Hradec. Já určitě takovou klidnější turistiku.
1: Takže žádné houby, skály, zámky. Žádné lezení.
2: Ne. Houby, zámky, ano. Rybaření.
1: No tak. A byla už nějaká turistika letos v létě? Už jste si to užíval někde?
2: Jo, jsem byl na jižních Čechách, na Červené Hodě, na zámku. Mm-hmm. Pohoda, krásně.
1: Ano, když se řekne lidi. Jižní Čechy, rybaření, no. To bychom si mohli povídat až do rána.
2: Že? Každý.
1: Vy to štěstí máte. Filip, který telefonuje z jižních Čech do kvízovky Českého rozhlasu. Jste připraven na dnešní hru, pane Filipe? Natěšen?
2: Jsem připraven i natěšen.
1: To je dobře. Tak, teď ještě to správné a pro vás šťastné číslo. Zvolte si od jedničky do 25.
2: Tak já jsem vybral číslo 6.
1: Šestku, číslo 6. Šarmantní osobnost pod šestkou. Tak si jednu připomeneme i proto, že už tento pátek 24. července zavítá do východních Čech do Královéhradeckého kraje v amfiteátru Studánka vystoupí tato šarmantní osobnost, tento houslový virtuos.
3: Asi před 2 lety jsem tam hrál se svojí cipanskou cymbalovou kapelou a letos jsme se domluvili na koncertě Rebel s modrými houslemi, což je můj nový rockový projekt, takže budou znít písně a skladby od Led Zeppelin, Rolling Stoneů a Queenů a nějaké moje skladby. Zkrátka takový nový počin, ve kterém používám jak normální, tak elektrické housle a mám svoji vlastní rockovou kapelu, což bych stejně jako bych si nikdy nemyslel, že budu mít svoji vlastní cikánskou cymbálku, tak stejně tak to je i s tou rockovou kapelou, ale musím říct, že mě ten program Rebel s modrými houslemi nesmírně baví, že u něj tančím, skáču, lidé křičí, pláčou, tak věřím, že to bude stejně přijato a stejně úspěšné.
1: Jeho ikonické modré housle se stávají symbolem vášně a tento pátek 24. července od 20 hodin vystoupí se svojí kapelou v amfiteátru Studánka u Rychnova nad Kněžnou. Šarmantní osobnost také. O koho jde, Filipe?
2: Nápovědy jsou, já mám jistý typ, ale jenom abych se...
1: No modré housle, každý nemá ikonické pro něj a šátek, také pověstný.
2: Tak to je určitě rodák z jižních Čech Pavel Šporco.
1: To by byla ostuda, kdybyste to nevěděl, že, jeho Čech?
2: No, to mi povídejte.
1: To vám povídám, ale vy jste nám to řekl dobře. Pavel Šporcl, houslový virtuos světového věhlasu, který se představuje v nové odvážné podobě rockové hvězdy, tak i ty jeho ikonické modré housle. Tento pátek od 20 hodin, amfiteátr Studánka u Rychnova nad Kněžnou a vy možná stolní fotbálek Otalby, protože jste si zajistil postup do slosování o tuto cenu dnešní kvízovky s datem 22. července. Polovina července za námi, více než polovina. Bude čas ještě na nějaké to výletování, poznávání, Filipe?
2: No to určitě bude, určitě.
1: Plánujete?
2: Po jižních Čechách, doma. Doma. To zůstávám nikam do zahraničí, nevyrážím.
1: Ano, tak si to užijte, držíme pěsti i před tou 19. Poslouchejte v jižních Čechách kvízovku Českého rozhlasu a posíláme písničku, kterou jste pro nás všechny pod šestkou vybral. Tak ať se vám daří, Filipe, vše dobré, mějte se hezky.
2: Vám taky mějte se hezky a tuto píseň jenom všem dobrým lidem. Ať se učí krásné léto, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Parádní stolní fotbálek od Alby a já ho viděl, je v hře dnešní kvízovky Českého rozhlasu. To stojí za to zkusit, štěstí, kvízovka pokračuje. Stále máte možnost se k nám dovolat do Českého rozhlasu a také si s námi popovídat v tomto letním, snad pohodovém čase. Pohodovém, paní Marie, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Sladký. No to jste, že jo.
1: A jak se ta...
2: Dovolala jsem se, tak to je pohoda.
1: Dovolala pohoda, tak je to na pohodu. A jinak, jak se ta pohoda u vás projevuje? Jak si děláte letní pohodu? V čem je vám nejlépe? Dobře.
2: Na zahrádce.
1: Také zahrádce.
2: Teďko mám dva nemocný králíčky, tak běháme kolem nich. Ale už se to, u toho jednoho už to bude dobrý.
1: Tak to je dobrá zpráva, určitě. A je čas i na nějaké výletování, nebo je to ta zahrádka především zvířat?
2: No, s tím výletováním už to moc nejde. Mám problémy se zády a chůze mě dělá problémy.
1: No a když si tak vzpomínáte na léto, na dovolené, je nějaké místo, které máte hluboko v srdci a vždycky o prázdninách a v létě si na to místo vzpomenete a vybavíte si ho?
2: Pavlovské vrchy, Pálava.
1: Pálava. A bylo i vínečko?
2: Já jsem notorický abstinent.
1: Tak to bychom si asi spolu nepřipili. Ale to zdraví vám popřeji. A štěstí teď v kvízovce Českého rozhlasu, aby to vyšlo. S pětkou paní Eva, pan Filip s šestkou. A podle jakého klíče jste zvolila, vybrala číslo vy, paní Marie?
2: Koukala jsem do kalendáře, je 22.
1: Je 22. Tak 22.
2: Tak jsem vybrala 22.
0: Sázka na Jakuba.
1: A 22. se připravil na vás Jakub Kvášovský, lovec, je tady pod číslem 22, takže vám položí otázku a na vás bude ano nebo ne. A dozvíme se, jestli postoupíte také do slosování o stolní fotbálek od Alby. Z jakého oboru, z jaké oblasti by vám tak sedla nejlépe otázka, paní Marie? Co vás baví, co vás zajímá? Krom zahrádky.
2: Tak mě toho zajímá dost.
1: Dost.
2: To je různý.
1: Různé.
2: Jednou mě zaujíme to, po druhý to.
1: Tak hned ten všeobecný přehled vyzkoušíme. Tak může vám Jakub Kvášovský položit otázku?
2: Určitě.
1: Jakube, poprosím otázku pro paní Marie.
3: Lampion pro závody v orientačním běhu je oranžovo-bílý.
1: Paní Marie, ano nebo ne?
2: Já zkusím ano.
3: Tak doufám, že tady se nikdo nechybil, tohle je samozřejmě pravda.
1: Je to tak.
2: Jo. Tak.
1: Barvu lampionu jste nepopletla, tak vám to sedlo dnes, dokonce jste vyhrála nad Jakubem Kvášovským, nad lovcem, krásně jste ho dnes zdolala, úspěch v naší kvízovce. A já se dívám, co jste nám vybrala za písničku pod tou 22. No krásnou letní, letní ráno, holky budou zpívat, tak se budeme i dál příjemně letně i v kvízovce Českého rozhlasu ladit. Paní Marie, ať se daří, držíme pěsti ve všem, ať se daří králíčkům, zahrádka, ať vám krásně kvete, všechno vychází a mějte se hezky a držíme pěsti i před tou 19.

0: Jeho věci jsou taky krásně.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Naschledanou.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.
1: Volejte během letního rána, o kterém nám zaspívají v kvízovce Českého rozhlasu holky. Posíláme vám je jednak přes frekvence, ale také přes internetové stránky Českého rozhlasu, protože i přes ně jste s kvízovkou Českého rozhlasu. Hezký podvečer, krásný letní prázdninový, pro někoho dovolenkový podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A hrajete o stolní fotbálek od Alby. Jakou pak cestovatelkou je paní Šárka v létě? Paní Šárko, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, no já cestovatelkou taky ty Hrady, Zámky, teď jsem tady měla 2 dny vnučku, budou jí srpnu 2, takže to je, abych vám pravdu řekla, to je lepší chodit do práce, než lídat.
1: To si myslím.
2: Takže jako za den už toho máte dost.
1: A teď vymyslet program zabavit, kam jste vyrazila s vnučkou?
2: Včera jsme byli v zoo v Zelčíně, to je taková dětská zoo, jednou už jsme byli i v Praze. Takže je malá, ale jako prostě už začíná lítat, to znáte, to je, co otočíte, už je pryč.
1: No ale je tichá, teď není slyšet, co pak s ní, kde jí máte, tu vnučku?
2: Už si odvezli, my jsme lídali 2 dny
1: tak proto
2: a už si odvezli.
1: Ticho. A vy máte prostor pro kvízovku a můžete si taky trošku teď oddychnout a zahrát si a užít si podvečer s námi.
2: Dobře, ještě můžu mít jenom takový dotaz?
1: Můžete.
2: Já tam jako parkrát už tak jako vám volala, minule jsme se bavili, jste říkal, že by jako jste uvažovali o třeba dání nějakých těch písniček od skupin Škvor nebo Kabátu, nešlo by to, nebo Harley?
1: Určitě šlo, řekneme do naší hudební redakci, předáme, díky.
2: Jo,
1: tak,
2: dobře.
1: Ještě nějaký dotaz?
2: Ne, jenom tady to jsem chtěla.
1: Tak teď se budu ptát já.
2: Dobře.
1: Jaké číslo jste si vybrala, milá paní Šárko?
2: 7.
1: A šla jste podle interpreta, podle písničky?
2: Ano, podle interpreta jsem šla.
1: Tak všem řekněte, co je pod 7.
2: Obrouci od Mandraže.
1: Je to tak, Mandraže. Tak to vám uděláme radost, to je dobře. A snad to vyjde i pod tou 7, kde máte dětskou hudební komedii. Hrdiny veselé dětské hudební komedie jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti některým dospělým ze své obce.

0: Veselá dětská hudební komedie z roku 1977 v režii Oldřicha Lipského. Poznala jste, paní Šárko?
1: Ano, poznala jsem, ať žijí duchové.
0: Tak to řekněte veselé.
1: Ať žijí duchové. Jo, poznala jsem. No to se dá taky koukat, je pěkná pohádka, taková dětská.
0: Tak třeba i tu vnučku zaujímou vaše budou dávat.
1: No, tak možná už bude tak starší, teď to je tak nakreslený.
0: Potvrzujeme, ať žijí duchové, ať žijí Dana Vávrová, Jiří Procházka, Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Lubomír Lipský, starší Věra Tichánková, Petr Starý, Igor Nachtigal, David Volček a další, taky Tomáš Holý. Tak jsme si připomněli rodinnou komedii, československou komedii z roku 1977. Ať žije Šárka.
1: Prosím?
0: Ať žije Šárka.
1: Dobře.
0: A držíme pěsti v závěrečném slosování před 19. hodinou, paní Šárko. Mějte se hezky, opatrujte
1: taky
0: se.
1: Taky děkuju, vy taky. Naschledanou.
0: Naschledanou. A teď uděláme radost i skupinou Mandraže, kterou si paní Šárka vybrala. Šla po písničce, po skupině Mandraže, Brouci. A pro vás ostatní ještě šance.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Máme radost, že ji podle písniček vybíráte čísla, volíte čísla, tak to příjemně si hrajeme. Mandraže před malou chvílí, také playlist na internetových stránkách Českého rozhlasu, to, co už jsme odehráli dnes v Kvízovce. A co budeme hrát dál, to určí pan Jirka, který se k nám dovolal také. Já jsem slyšel tu radost z dovolání. Pane Jirko, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, pane Kájo. Ano, dneska je teda vůbec velká radost, protože ten stolní fotbal, to je prostě nádhera. Člověk si pamatuje tak, když jsme chodívali dřív s kamarádama do hostů, na ten velký, ale i tyhle ty menší, prostě pro celou rodinu. Perfektně zvolení by to bylo, no.
1: Nemáte náhodou dovolenou, že jste tak natěšen?
2: Radujete? Ještě máme, do neděle, v pondělí už jde do práce, ale ještě můžeme relaxovat a odpočívat.
1: No počkejte, relaxovat, odpočívat, aby to neuteklo, zase využít ten čas. Jirko, je středa, tak jak ho ještě využijete?
2: Jako, myslím jako i výletování.
1: Ano, takže už byly nějaké výlety a budou ještě do té neděle?
2: Určitě ještě budou, zatím jsem si právě do Ratiboricích, teďka v pátek právě chceme teda s rodinkou na ten Vízumburg si popísni nějaký špekouny, no a o víkendu se ještě uvidí, někam ještě určitě vyrazíme.
1: Člověk musí mít i náhradní plán, kdyby pršelo, přesně, kdyby nebylo hezky, že my jsme tomu vždycky říkali suchá a mokrá varianta, mít to připravené.
2: Já jsem chtěl právě do Pardubic za přáteli, jenomže bohužel jsou teďka ty výluky. Takže jsem říkal, kluci, nezlobte se na mě, ale byl bych u vás jen 2 hodiny a musel bych zase jet pryč. Tak jsem říkal, není všem dům konec, však se nějaký víkend domluvíme.
1: Vám se autobusem nechce, Jirko, jo?
2: Ne, jenom, že oni to mají všechno o 30 minut posunutý, takže já bych tam ještě musel čekat dalších 40 minut.
1: Tak vám snad kluci prominuli.
2: Jo, já jsem jim psal a oni, jo, hele, my o to víme. A pane Kájo, zrovna co čert nechtěl, ta výluka zrovna začala včera. Od včerejška do pondělka.
1: To je znamení, že zkrátka máte být někde jinde, že ano, užívat si jinak tu dovolenou a ty krásné letní dny. Ale tak je dobře, že i při dovolené jste si udělal čas na Kvízovku, na Český rozhlas. Podařilo se dovolat, Jirko, do šťastné
2: číslovce. Člověk je vděčný za to, že to máte vysílání i přes to DAB, takže vás člověk teďka krásně šipne všude, čistě je to paráda.
1: Kdo neví, digitální rádio DAB. Tak, takže máte DABku, slyšíte nás krásně.
2: Přesně mám DABku a je to úplně prostě vynikající.
1: Tak to rádi slyšíme. Pane Jirko, a teď uslyšíme číslo, které jste si vybral a jestli jste se třeba také inspiroval interpretem nebo interpretkou v Kvízovce.
2: Já se přiznám, dneska jsem nekoukal, ponekal, já jsem tomu ani nevěřil, že se dovolám, takže se přiznám dneska, prásknu to na sebe, nekoukal jsem.
1: Ale číslo?
2: Číslo 9.
1: Číslo 9 jste zvolil. Jennifer tak, Rush pod 9.
2: Je, yeah, no tak to mám rád. Vodní mám nejradši Tears in the Rain, no.
1: Bude jiná, ale taky hezká, pod 9. Ano, a teď otázka pro vás pod číslem 9, Jirko. Není žádným tajemstvím, že románový Drákula je upír a živí se krví svých obětí. Víte ale, jak se k ním pod rouškou noci dostává Drákula? Já myslím, že to není těžké.
2: Jak se dostává Drákula k obětem?
1: Pod rouškou noci dostává ke svým obětem. Ano.
2: Jak se dostává Drákula? Ježiš. Pod rouškou. A nějaká nápoje tam, prosím vás, není.
1: Pod rouškou. Tak. Takže, románový Drákula je upír, živí se krví svých obětí. Dostává se k ním pod rouškou noci díky speciálnímu plášti, Jirko. Umí se neviditelně přemisťovat. Díky tomu speciálnímu plášti. Pohybuje se v podobě černého kocoura. A nebo se mění v netopíra a k oběti vždy dolétne.
2: Tak to je ta trojka, netopír.
1: Jste někdy viděl Drákulu, přiletěl někdy k vám nějaký netopír?
2: No, můžu vám říct, na podvečer tady se k nám netopíři skutečně vrací a je to moc krásné je pozorovat.
1: No a teď si představte, kdyby to byl Drákula, Jirko, a teď vám chtěl vsát krev, že jo? No.
2: No tak se ze mě stane upír, tak třeba bych měl aspoň vyžel na dosmrti, no.
1: Takže trváte na tom, že se mění v netopíra, k oběti vždy dolétne, ta třetí možnost.
2: Ano, netopíra.
1: Je to tak, samozřejmě. Tak.
2: Když člověk to ví všude teďka najednou pod tou rouškou, tak se mě trošku zmáte, se přiznám. No.
1: No to my musíme, to víte, je to hra, je to kvízovka. Stolní fotbálek od Alby je tady, no a bez šance nejste ani vy, protože jste se dostal do závěrečného slosování. Dáte nám ještě nějaký tip na výlet, než si popřejeme krásné léto, krásné dny?
2: No tak určitě si říkám právě tady ještě rozkoš, že tam je také nádherně, to je vlastně, jak se říká, to naše krásné České moře. A jinak si myslím tady prostě po okolí a hrozně miluju teda Paneka, jo. Letos máme teda krátkou dovolenou, takže se tam nedostal, ale samozřejmě Český ráj. Kuc, hlavně je krásný hrad Koc, protože to je vlastně nejzachovalejší hrad tady s Atrovským. Takže doufám, že aspoň teda příští rok budeme mít další dovolenou a stihnu to procestovat.
1: V Českém ráji je nádherně, nenadarmo se mu říká Český ráj. Tam člověk udělá pár kroků a co kroky, to nějaké místo, je kam se podívat.
2: Je tam toho hrozně moc a je to moc nádherná krajina. No prostě Turnovsko, Semilsko a samozřejmě Malá Skála, ještě nesmím opomenout, když tam můžete se ubytovat u řeky Jizery a je tam také moc krásný.
1: Říká pan Jirka, který má dovolenou, to se to povídá, to se to sní, ale my vám tu dovolenou přejeme, Jirko, užívejte si.
2: Děkuju.
1: Krásný zbytek dovolené a držíme pěsti už za pár minut, protože 19. hodina se blíží. Po písni,
2: já si říkám, že ten poslední ček.
1: Po písni Jennifer Rush tady bude ten důležitý moment okamžika, zjistíme, kdo získá stolní fotbálek od Alby. Tak držíme pěsti.
2: Tak děkuji, jak se říká, tvůj, já tež. Mějte se moc krásně.
1: Mějte se krásně, naschledanou. Pan Jirka s námi také v kvízovce.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Baví vás, telefonujete, hrajeme si přes prázdniny, přes léto. Každou středu mezi 18. a 19. hodinou je tady pro vás kvízovka. Stolní fotbálek od Alby, kdo by ho nechtěl, kdo ho bude mít. Je to číslo 22. Kdo si vybral 22? Paní Marie, gratulujeme. Zdravíme do Pardubického kraje, výherkyni dnešní kvízovky. To bude radosti. Možná už teď je, škoda, že tu radost neslyšíme, ale dovedeme si představit. Za chvíli vám budeme z Českého rozhlasu telefonovat, abychom dopsali vše potřebné. Číslo 22 bylo dnes tím šťastným číslem pro paní Marii v kvízovce Českého rozhlasu. Za týden s námi ale opět můžete zkusit štěstí ve středu po 18. hodině. A nejpozději před začátkem kvízovky najdete na internetových stránkách v pořadu kvízovka úplně nahoře šťastné číslo. A děkujeme za to, že si s námi takto hrajete, bavíte se, zpříjemňujete středeční letní podvečer. Za to připravíme další parádní výhru, kterou nabídneme za týden ve středu po 18. hodině.
2: Kvízovka! Kvízovka!
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
1: Ta dnešní už se stává minulostí. V 19 hodin vám Český rozhlas nabídne zprávy a po nich další večerní pořady a písničky, které máte rádi. Tak si i další program Českého rozhlasu nenechte ujít. S přáním krásného středečního večera se loučí a v kvízovce se na vás těší Karel Sladký. Mějte se hezky, krásné léto.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Nové kolbiště na pardubickém závodišti má krátce před kolaudací. V Poličce začínají třídit gastroodpad. 6 lidí a 2 firmy obvinili policisti po včerejším zásahu na pražském magistrátu. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost, občasný déšť nebo přehánky a teploty do 21 stupňů Celsia. Pěkný večer u zpráv od Viléma Brandy. Pardubické dostihové závodiště dokončuje nové kolbiště za zhruba 56 milionů korun. Areál pro prestižní parkourové závody je krátce před kolaudací a slavnostně se otevře veřejnosti 7. září. Půjde o jedno z největších kolbišť v Česku, nabídne moderní povrch i automatický závlahový systém. Polička zkouší nový způsob třídění gastroodpadu. Pilotní projekt spustila na sídlišti Hegerova, kde rozmístila hnědé kontejnery na zbytky potravin. Pokud se systém osvědčí a lidé se do třídění zapojí, rozšíří ho město i do dalších částí. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Naděžda Šauerová.
4: Nádoby na gastroodpad jsou na rozdíl od ostatních nádob vybaveny těsněním a přítlačnou klapkou víka, což zabraňuje šíření zápachu. Navíc jsou sběrné nádoby při každém svozu vyměňovány za prázdné, vymité a dezinfikované. Pokud se projekt osvědčí, bude ho možné rozšířit na další části města.
3: Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje, zda při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna roku 2021 je dostupné na sociální síti YouTube a jako první na něj upozornil server novinky.cz. Policie zároveň vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční auto při průjezdu křižovatkou houkalo. Policisti obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství jsou obvinění například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
5: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
6: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupovat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
5: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme v Pardubickém kraji velkou proměnlivou oblačnost, zpočátku na horách a potom i jinde se během dne vyskytnou přehánky, ojedinělé i bouřka, na horách budou srážky četnější a zítřejší maxima 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Komplikace čekejte na trase Pardubice-Holice. Část silnice, konkrétně úsek mezi odbočkou na Spojil a Sezemicemi, je neprůjezdný. Tolik doprava.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka Zdena. Dobrý den, hrozně a strašně se hodně používá i v televizi a je to velmi nepěkné.
2: To je otázka. To používání je celkem logické a problém v tom, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, jestli nám to připadá nepěkné, je v tom, že si třeba příliš uvědomujeme původní význam těch slov. Hrozně, strašně, děsně, šíleně.
1: Je mi hrozně, je mi strašně, tak tam asi paní Zdena neprotestuje. Tam to prostě řekneme a je to podle ní v pořádku. Kde to podle ní v pořádku není? Co tím asi myslela?
2: Určitě myslela příklady typu strašně krásný, hrozně dlouho, hrozně velký, protože tam tahle slova už vlastně fungují ve významu hodně, nesmírně, náramně, velmi a jsou hodně expresivní, proto se používají, abychom nemluvili neutrálně.
1: Prostě chceme tomu dát grády a říct, že je to strašně hezké a má to sílu víc, než když řekneme velmi hezké.
2: Přesně, přesně, jsou v tom ty emoce. No a problém je samozřejmě v tom, že původně slovo strašně znamenalo děsivě, hrůzně, se strašným účinkem.
1: No a co vzkážeme paní Zdeně? Strašně se mi to líbí, hrozně se mi to líbí. Mělo by to zaznívat třeba z rozhlasu nebo z televize, z nějakého oficiálního projevu?
2: Pokud tam nejde o ty emoce, o kterých jsme mluvili, tak se to skoro nehodí. Na druhou stranu je fakt, že takhle se stupňuje v hovoru a tudíž je to považováno za jev hovorový, který ještě patří do spisovné češtiny. Takže nedá se to příliš vytýkat. Na druhou stranu plýtvat tím znamená plýtvat možností vyjadřovat emoce.
1: Jen drobně na závěr odbočím, co používání díky nehodě bylo hodně zraněných. Tam můžeme říct, že je to špatně, nebo už to taky je hovorové a spisovné?
2: Je to úplně ten samý případ. Někdo v tom vidí ten původní význam v té sekundární předložce a někdo ho nevnímá.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: bola skupina IMT Smile a ich skladba Veľa lásky. A práve táto prešovská kapela vystúpi 29. júla v Prahe v Holešoviciach. Koncert sa uskutoční na letnej scéne Gauč v areáli Stromovka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Hasiči po dvou týdnech ve zlínském továrním areálu vyhlásili likvidaci požáru 34. budovy. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
3: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
5: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
3: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítá. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Hasiči dnes oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
6: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
2: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovacích pravomocí. Sport. Dva čeští kanoisté prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na kilometru 223 směrem na Ostravu stojí odstavený kamion s poruchou. A v Praze dejte pozor, v Černošické ulici srazila se tam 3 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik, a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk. Ano. Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno, a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl a tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mi bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český Slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity. Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval, v minulém vstupu spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Přetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Luci, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek, tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Já vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jaksi rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten, co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH, kde on byl jenom Petr Břetislav Chovanec, a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hůlkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přivedl Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kdy se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně, co to znamená? Jasnozřivý světlo, je to světlonožka. No, je to, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátějí policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někdy nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se

0: prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů, a píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
1: Ale šrouby do hlavy jste...
0: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo, nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka, hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo, spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
1: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala Tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak
0: jsem
1: nevypadáte,
0: ještě.
1: Ale já si pamatuju.
0: Tak vy jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to bylo asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébech a jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích, a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tou tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže ale, v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků, akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej, kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem mu spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem celá. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu. O vás nebylo moc vidu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadej ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. Jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli, aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže ty práce míň, ale i ty práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertu, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný to skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
0: doplnit kadidlo.
1: doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
1: A to já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
2: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic, doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela začíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na 76. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na silnici 23 u Ostrovačic jeďte opatrně, je tam hlášená pobíhající srna. A na Frýdecko-Místecku jeďte velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře a provoz řídí policisté. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Zveme vás do světa čisté lásky. Víme, že existuje. A chceme vám o ní vyprávět. Zdraví vás Petr Kostka.
5: A Carmen Majerová. Vybrali jsme pro vás příběh manželského páru, který byl sezdán už před 56 lety.
4: A prožili skoro pohádkový příběh. Mladému muži jeho láska doslova spadla do náruče.
5: Splodil 3 děti, postavil 7 domů a zasadil mnoho stromů. Ona ho bezmezně milovala a miluje.
4: Jejich příběh je důkazem, že láska je pohádka života.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Chceme vám představit Marii a Josefa Čebišovi, kteří jdou spolu životem už 57 let.
0: Žijí spolu na Mělnicku a většinu roku tráví na své milované chatě v Tišicích u břehu Labe.
1: Právě tam se za ním vydal Patrik Rozehnal, aby nám mohli vyprávět o své něžné a vroucí lásce.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Josef.
4: Ano, ano, jsem Josef.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den.
3: Kdo pak nám to štěká?
4: Buddy se jmenuje. Buddy.
3: A je takhle hlídací?
4: Je hlídací, moc dobrý. Je mu 9 let.
3: Kde to jsme?
4: Tišice Chrást.
3: A tohle je chata, domeček?
4: Chata, no. Chata taková.
3: Tady přebýváte přes léto,
4: no,
3: nebo furt?
4: Přes léto, od jara do podzimka, no.
3: Dobrý den, a vy budete Maruška?
5: Já jsem Marie, no. A jsem ráda, že jste přijeli, moc vás tady vítám.
3: Moc děkujem. Kytička pro vás.
5: Ježiš, jste strašně hodnej, děkuju moc a krásná, ta je teda nádherná. Moc děkuju. Tak pojďte dál, udělejte si pohodlíčko a pojďte.
3: A budeme si vyprávět.
5: Budeme si vyprávět, no. Snad to zvládnu.
3: A té vaší lásce, zlaté, jak dlouho jste spolu?
5: 56 let. A 57 na zapřenou v rok to byl jeden. To mě nosil manžel na zádech, aby to maminka nevěděla jeho a sestra, tak mě vozil na zádech, nosil k ním, jenže byl sníh a pak mě neunes, tak stejně podle stop to věděli, pak nám to řekli. No, nabídnu vám, aby se nám hezky povídalo, tak vám nabídnu buď čajíček, nebo kávu, buď turka, nebo rozpustný, jako nemáme kávovar, ale to nevadí. A nebo vám můžu nabídnout vodu a prostě dáme si něco ke kafíčko, budeme povídat, jo?
3: Dobře.
0: Jejich příběh se začal psát roku 1967. Mladé Marušce, tehdy ještě Vomáčkové, bylo 18 let.
1: Její rodina se díky tatínkovi, který byl stavbyvedoucím při budování sídlišť, přestěhovala do Čeňkova ve středních Čechách.
0: Maruška netušila, že si ji najde, v náručí přivine a později vezme za ženu 25-letý statný mladý muž jménem Josef Čebiš.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a teďka tam byl sad a tam byly třešně v létě, na podzim švestky. Chodili jsme na ty švestky a teď tam přijelo takový auto a říkám, hele holky, co je to tady za kluky? No a ona přijela, banda, celá parta zedníků. Koukali jsme po nich a tam byl špejchar a když pršelo, tak na špejchaře jsme měli takový sáčky z jutoviny a muselo se to zašívat, popisovalo se to a posílalo se to do Brna zase do toho výzkumáku většího, jak my byli. Dalo se tam vylízt po žebříčku anebo prostě se takhle vzepřít a to. A najednou tenhle ten můj manžel nynější, takhle jako mladý kluk udělaný, se tam vzepřel. A já říkám, no co tohle je za troubu, holky, co on si to dovolí, on sem k nám leze, namakanej, on měl svaly, jo, a myslel si, že je do víco. A říkám, co tady dělá, a on začal nám tykat. A já říkám, tedy, já jsem tam kamarádku Teresku a říkám, Teresko, ten je teda ofouklej, viď. A ona, a ne, on je docela dobrý, a říkám, prosím tě, jdi s tím do háje. No a nic se nedělo. A druhý den jsme šli do toho, to bylo 15.9.1967. A to jsme šli do toho sadu a trhám ty švestky a najednou kluci zednícky šli taky. Měli každý měl flašku piva, svačinu a že si tam sedli. A najednou ho napadlo, tohodle mýho Pepu, teda teď už mýho, napadlo jako třeba kam nek toho, co si to dovoluješ. A ono, já si tě schodím, neboj se, já si tě vemu do náruče. No a padla jsem opravdu měchy do náruče, bez kecání, přímo do náruče. No a začali se všichni smát, tak já už jsem se smála taky a on mi začali jsme si tykat.
3: Co vás to napadlo, setřást si budoucí ženu se švestky?
4: No, tak měl jsem sílu, tak jsem s ní zaklepal a byla moje, no.
3: Ale proč?
4: No, protože jsem měl na ní chuť asi. No a už to začalo, no.
3: Takže se vám líbila?
4: No, líbila se mi určitě, no.
3: Jak vypadala?
4: No, byla pěkná, mladá, štíhlá, prsa měla velký, tak se mi líbila. No, už jsem s ní vydržel 56 let ofiko.
3: To znamená, zatřásl jste se stromem, ona spadla skutečně do náruče, s tím jste počítal?
4: No počítal, protože jsem měl sílu, jak to, já jsem třeba za jednu ruku jsem se vytáhl, takovou sílu jsem měl, že jo, tenkrát, no, doopravdy. A furt jsem dělal zedníka, že jo, cvičil jsem, plaval jsem, zkrátka jsem se neflákal celý život.
3: A teď proberme ten okamžik, jo, to je rozhodující okamžik vašeho života. Žena vám padá se švestky do náruče. Co nastává potom? Vy se na ní kouknete, oslovíte ji, položíte ji na zem?
4: Dal jsem si s ní rande.
3: Jo, takhle rovnou v náruči jste řekl, nepůjdeš se mnou na rande?
4: Ne, no, to jsem ji postavil a pak jsme se tam chvilku bavili, že jo, tak jsem říkal, že pro ní přijedu, tak jsem pro ní přijel.
5: Jenomže my jsme bydleli na takový malinkatý vesnice, on tam přijel javou 250 a zvonil, tím troubil a všichni věděli, že Máňa Vomáčková má rande, protože to byla vesnice, kde babky koukaly z oken, že jo, já říkám, no nazad.
4: A jeli jsme do Čakovic do kina. No a pak jsme už spolu začali chodit.
3: Co bylo v kině?
5: Romus a Remus, nádherný film.
3: Jasně, a když jste seděli spolu vedle sebe?
5: No to zatím nebylo nic. Co jsme jen tak seděli, takhle jsme ani jsme si za ruku nedrželi. Až když jsme jeli domů a dovez mě domů, tak mě letmo políbil. Ale jenom letmo, jo, to nebylo.
4: Ale byl tam rybník taky a chodili jsme tam randit. Tak jsem přitom ještě chytal ryby, protože můj otec měl rád ryby. Tak jsem tam upytlačil vždycky kapra, když jsem měl domů. Na motorce a no, tak jsem tam jezdil často.
5: A myslíte, že mě políbil? On ale seděl, koukal na ty ryby a když zabrala ryba, tak ji vzal. No pak mě teda mezi tím políbil, to bych lhala, ale když šel po rybnej, tak mě líbal nejvíc, aby ho neviděl, vždycky stál na tom, na prutě a líbal mě. A můj tatínek už se na to nemohl dívat, tak víte, co dělal. Vzal kámen a vždycky, když byl se mnou u rybníka, tak hodil do vody, aby ho ty ryby vyrušil, aby se věnoval mě a ne rybám. A já říkám, tati, a on říkal vždycky, můj muž říkal, vy se chcete zbavit, že jo, tak proto tam házíte ty kameny. Tak jsme se nasmáli už tehdy, to byla legrace, no. Ale bylo to krásný, tam se to jmenovalo Na vrchách, tak tam jsme chodili randit, no.
4: Bylo to tam hezký, no. Bylo to veselý, no. Až pak z toho bylo jiným stavu a už jsme se pak museli vzít.
5: Jenže nejhorší bylo, že naši byli pobožní a já jsem se bála, jako aby jsme spolu něco měli, jenomže nechtěla jsem ostratit, tak to bylo. No.
3: On naléhal.
5: On naléhal a já podlehla.
3: Kde to bylo?
5: No, na těch vrchách.
4: Na těch vrchách, no.
5: Na těch vrchách venku.
3: Jste v očekávání, jak jste na to přišla, co to s vámi udělalo, jak jste to řekla Josefovi?
5: No, Josefovi jsem to dlouho neřekla, protože jsem říkala, Ježíš, já mu to řeknu, on řekne, to je teda, když otěhotní brzo, asi 3 měsíce, co jsme spolu chodili, říkám, tak to on mě nebude chtít a je to hrozný, ale nejhorší, víte, co bylo, že on byl můj první kluk, to byla právě ta blbost, že jsem jako, že jsem si nic neužila, ale to říkají moje děti teďka, že odbočuju a říkám, no tak já mu to řeknu, tak jsem mu to řekla a říkám, ale Pepí, naši jsou pobožní a my se budeme muset vzít, protože to není sranda. Jako vůbec jsme neuvažovali, že bychom měli dítě pryč nebo to.
3: Co vy na to?
4: No tak musím se mít zodpovědnost, ne? Tak jsem řekl, tak se vemem a je to.
3: Co rodiče tedy na to?
5: Ale jo, dobrý, maminka to vzala všechno, tak mě bylo 20, byla jsem sice docela mladá, no ale dřív to tak bylo, že jo. No manželovi už bylo 26 a půl, takže říkám, tak bylo to pěkný, no. I ani maminka jeho nic proti tomu neměli, byli naopak výborní, nechali nás tam u nich bydlet, super to bylo, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj zlatý láskyplný příběh nám vypráví Marie a Josef Čebišovi.
2: Křehká dívenka a urostlý mladý muž se do sebe zakoukali, zblížili se a byli v očekávání nového mladého života.
1: Plánovali společnou budoucnost. Josef dokonce už kreslil plány jejich společného domu.
2: Ale nejdřív musela být v červnu roku 1968 svatba. Mluvil jim do toho někdo?
3: Ne, my jsme se dohodli s manželem sami, dohodli jsme se, že se vezmeme a nevěděli jsme, jak to bude, tak jsme se domlouvali s rodičema, kdy se jim to hodí, kdy tohle, a až jsme našetřili nějakou tu korunu, tak jsme se pak vzali, a to bylo toho 15. června, no, a brali jsme se u nás doma a museli jsme se nasmát, protože dneska by ty mladí vůbec tohle to nechápali. Babička jeho až dneska, jak jste chtěli ty fotky vidět, tak jsem se na ně zadívala a říkala jsem, Ježíš Maria, jeho maminka jí svíčkovou z hlubokého talíře. No, protože my jsme to měli doma a nechystalo se, aby se šel koupit kvůli jednomu dni svatebnímu něco, že jo, tak se vzalo, co bylo doma. Jídlo bylo, ale bohužel bylo v hlubokém talíři. Ale bylo to krásný. A můj tatínek dobrák, tak vypěstoval bílý karafiáty, aniž by věděl, že bude svatba. On vždycky prostě měl jeden rok třeba pěstoval růžičky nebo to a teď zrovna karafiáty. A on říkal, vidíš, Mařenko, tak se to hodí, budeš mít karafiáty. A opravdu mi je vypěstoval takový ty dvouletý, víte, jak jsou ty voňavoučky. Vzpomínáme na to všichni, no.
4: To je možná osud, ne? Znamení.
3: Asi jo. Asi to je znamení, no.
4: A obřad jako takový byl kde?
5: Byl na Vodolce, bylo to 15.6. v 11 hodin. Nevěstě ušila, její matka ušila šaty, to nebyly žádný znakýho obchodu. No, já jsem si něco koupil, že jo, tenka bylo teplo, tak košile a kalhoty a bylo to, no, to bylo v červnu, byl hit, že jo. Ani sako nebylo potřeba žádný, nebo asi tam bylo, no, ale...
4: No a ten obřad jak vypadal, jak jste přicházeli, kolik bylo hostí, co vám hráli?
3: No, bylo to nádherný, no vidíte, co nám hráli, už ani nespomenu, nepamatuju, ale bylo to nádherný a bylo to právě v odolený vodě na starý radnici.
5: Ale bylo to jako perfektní úplně, no, to nemělo chybu jako.
3: Krásný, a když jsme tam přicházeli, tak to bylo takový, no víte, svatba, první svatba, že jo, to člověk je... Na nic nemyslí, jenom na to, že jako si připadá, jak když je nějaká princezna. Bylo to hezký, no. Nikdo se nevopil, bylo to prostě takový střídmý, bezvadný, no. Super, no, měla jsem růže, mi koupil kytku, krásnou růží. No a teď jsme šli do toho auta před barákem a jak jsem si tam sedala, tak mě to paní skřípla a tři růžičky mi uštípla. A ta jedna babička tam byla, oni jak ty babky na té vesnici byly a dělali takový ty, jak povíján věšeli a tohle, když jste tudy jela.
5: Zatahovali, když se jelo.
3: Tak povídala. Ježíš, to bude mít Mařenka smůlu, růže má, ty píchají majtrny a ještě se jí tři tady uloupli, tak honem mi to tam stříhali, aby ta kytka vypadala hezky, no. Ale bylo, ale povedlo se, žádný růže nepřinesli smůlu, bylo to super.
4: Přesun tedy do baráčku nebo k rodičům z té obřadní síně proběhl, jak zase autem přijeli jste, co následovalo?
3: Autem to jsme měli asi jenom, myslím, že tři auta byly, víc jich nebylo a to byl manželův kamarád, tam střeba Boratic, ten nás vrátil, ten nás vez jako mě, nevěstu. A ještě jeden kamarád. A myslím, že tři auta, víc jich nebylo, no. Ale nebyla ani hudba, nic, hrálo rádio, nebo prostě já nevím, co jsme tam měli. Ale spíš se povídalo a bylo to takový, a teta Hela, jeho měla kytaru a tak to bylo senzační, no. Zpívalo se, ale bylo to takový, nebylo to jako dneska. Povídalo se tam o všem možném, vzpomínalo se na život, že jo, prostě takovej. Proběhlo se vám všechno do té svatby, co bylo, no. Takže jsem byla ráda, že jsme se vzali a bylo to bezvadný, no. Bylo to krásný.
4: Kdo byl nejvíc dojatý?
3: No asi já jsem brečila pořád. Já brečila i u toho, až mi to bylo trapný. Proč brečím, když jsem šťastná, že jo? Ale nešlo to zadržet, no. A říkala jsem si, zase jsem to ani nezasloužila takový ten. A teď taky si kolikrát říkám, že vděčím za to, že opravdu, čemu vděčím, že se máme takhle rádi a že jsme v té pohodě, to jsou lidi nemocní, že jo, leta třeba už nemůžou. Takže jako kolikrát se opravdu pomodlím a řeknu děkuju Bože, že si mi to zachrání, že jsem se dožila vnoučat, pravnoučat. A ještě bych prosila aspoň těch malinkých kluků chvilku, no a když ne, tak život byl nádherný, no.
1: Marie a Josef jako mladí věřili, že ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je silná, dává naději a vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
2: Dnes už to vědí s jistotou, ale jak to prožívali, když vyrazili na svou svatební cestu?
3: Po té svatbě jsme jeli na svatební cestu a bylo to nádherné, to jsme si povídali, plánovali jsme, co bude, jak ten barák a všechno, jak prostě začneme dělat a to. A jeli jsme na svatební cestu, to se musíme pochlubit. A

0: jsme upražili na ohni, no. Bylo to, no. A pak jsme nemohli vjet, tak jsme museli zehnat traktor, aby nás vytáhl, protože jsme byli pod kopcem a jak bylo po dešti, tak to nešlo, hladký gumy, že jo, to nebyly žádný terénáky nebo to, tak nám jsem došel a vytáhl nás traktor za nějakých 50 korun a jeli jsme domů zase. Byli jsme tam dva dny a myši tam běhali, to byly z celty jenom udělaný stany, že to neměli žádný podlážky, to dřív nebylo, že jo. Byly dvě ty celty, to se dalo dohromady, do prostředka se dal klacek, který se uříz, no a to bylo všechno, tenkrát to nebylo.
1: No já vám řeknu, to byla svatební cesta na svatební cesty. Já jsem byla hladová, mokrá. No úplně chtělo se mi brečet a říkám, nemůžu mu zkazit radost, protože je hodný, že mě vzal pod stan. Ale do smrti na to nezapomenem. Když nás tahali a tak říkali, jo, vy jste tu na svatební cestě, no a ty se mohli popukat smíchy, protože když nás viděli, jak vypadáme, jo, ten stan mokrý, všechno, a přijeli jsme domů a teprve doma to začalo, na zahradě jsme si užili, pak jsme začali dělat vohýnky, začali jsme si popíkat bušty a bylo to super, no. Svatební cesta se dodělala doma na zahradě.
0: No, jako dneska, že jezdí do Itálie nebo někam tamhle do toho, že jo, no dřív fakt jsme museli šetřit, protože jsme chtěli stavět, no, tak to nešlo. Zkrátka jsme to tak nějak plácali dohromady, až jsme tady, no.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska přináší skutečný příběh dvou milujících lidí. Dnešními hrdiny jsou Marie a Josef Čebišovi.
2: Brzy po svatbě se jim narodila dcera. Záhy ale přišlo těžké období. V šesti nedělí zemřela Marušce její milovaná maminka.
1: Tehdy jí pomohl ustát těžkou chvíli její citlivý muž Josef a také fakt, že přivedla na svět prvorozenou dcerku, o kterou se museli oba starat.
3: Maruško, řekněte mi, jak člověka změní to, když se stane mámou? Co se vám odehrálo? Přišla první dcera na svět. Vnímala jste, že je něco jiného?
4: Vnímala strašně. No, úplně takový, všechno se vám zdá takový krásný, sladoučký. Když to dítě obejmete, jo, tak to je úplně něco jiného. Ale všechny, prostě všechny děti, když obejmete. I teď, když jsem prababička a přijdou sem s těma vnoučátkama a já je držím takhle na prsou, tak úplně mě to tak nabíjí a vzpomenu si na ty chvíle mladé, když byly ty moje děti malé.
3: Těšil jste se na to, že budete tátou?
5: No určitě, určitě. To je zodpovědnost, že jo? Já jsem byl tak vychovaný.
3: A pamatujete si na to, když vaše žena jela do porodnice?
5: Jsem ji tam vozil autem, že jo? Všechny tři jsem je tam. Pak jsme měli druhou dceru, to už jsme bydleli v baráku v přízemí, patro ještě bylo hotové, ale nebylo jako na obývání, tak jsme dodělávali. No pak jsme měli ještě kluka, to už jsem dělal fasádu, viď? No a to jsem ťukal takhle na okno. Já jsem dělal v Praze na fasádách a mám, hele, to takhle zaťukám na okno, paní otevře okno, dá nám kávu, no a tak Maruš zaťukala na okno, tak já jsem schodil monterky, skočil jsem tam a měli jsme kluka pak, no.
3: Maruška se durdí.
4: No je to pravda, no ale on je hrozný můj muž, on je s ní. On co neví, to nevypovídá.
3: Tady to je upřímná výpověď.
4: Ale když se narodil Pepíček na Bulovce, tak už holky mohly nahoru k okýnku přijít, jenom k okýnku, otevřeli se okýnko a oni, maminko, prosím tě, už pojď domů, tatínek nám vaří samý volejovky. A já jsem koukala a Petruška měla jednu ponožku bílou, jednu červenou. Já říkám, no nazdar hodiny. Tak jsem byla ráda, když jsem pak šla domů, protože to víte, měl kluka, takže kluka zapíjeli s kamarádama. A naše holky malí spaly na zahradě ve stanu a byla sranda, no. Ale bylo to krásný, no. A pak přijeli příbuzní a vždycky nevěřili, že máme chlapečka, tak každý ho musel rozbalit a když viděli, že to je kluk, tak bylo dobrý. Takže bylo slávy, no. A určitě mě měl rád, proto on o lásce nemluví vůbec, on je taky skoupej dneska.
5: Lásku máme celý život spolu, ne?
3: No, ale to nás právě zajímá a proto jsme přijeli, aby jsme věděli, jak se taková láska, která vás přimkne k sobě na tolik let, rodí, jak vzniká, na čem tehdy stála, nebo co jste si tehdy jeden o druhém třeba mysleli a co se vám na tom druhém líbilo, že jste si řekli jo?
5: Měli jsme se rádi. Měli jsme se rádi a věřili jsme si jeden druhýmu.
4: Vážili jsme se od té doby, co jsme se poznali hodně, ale já jsem měla hrozně pohnutý život. A právě jak jsem mu to vyprávěla, tak mu byl tak strašně hodný, že mě prostě ve všem podržel. No, já jsem z rozvedeného manželství. Bylo nás pět dětí, čtyři děti teda, až pak mám nevlastní ještě dceru, ale jako vlastní sestru teda. A naši se rozvedli. A moje maminka si nechala dvě děti a můj táta si nechal dvě děti. A já to nemohla pochopit, ale já jsem byla jako dítě, jo. Mně bylo asi 8 nebo 7 a já jsem si to vřela do hlavy, že někde mám sestru a bratra. A prostě bylo to ve mně. Já nevím, to byla hrozná doba, ale dřív řekli, že se nerozvádějí a tohle jsme zažili. Můj táta byl hrozně zlej, hrozně zlej. Pil, dělal v dolech, takže měl hrozně peněz a byl prostě takovej bohem, jo. A on nás mlátil, hrozně nás byl, uříz třeba hadici od pračky a mě se řezal a já ho nenáviděla, úplně jsem ho nenáviděla. Mamka se pak teda rozvedla, no ale nechala si mě a Zděnku sestru a on si nechal Jarušku a Honzu, táta. A prostě asi tím, aby na nás neplatili nebo to, ale tím se zpřetrhali vztahy a prostě my jsme byli jenom dvě a oni dva. A já, když jsem si namluvila Pepu, tak říkám, já to takhle nenechám, já mu to řeknu, protože nemá být žádný tajemství, že jo, tak pamatuješ, jak jsem ti to říkala, vyprávěla jsem mu to, brečela jsem a on byl tak zlatý, říkal, já ti pomůžu tu sestru a bráchu najít. To se mě na něm nejvíc líbilo. A když o tom mluvím, tak bych ještě brečela. A představte si, kde jsem je našla. V dětském domově v Bílině. Jak ségru Jarušku, tak Honzu bráchu. Jo, no něco hroznýho. A opravdu našla jsem pak tu ségru mojí a bráchu a máme nejlepší vztah. A úplně teď každou chvilku, co můžeme, prostě jsme pořád spolu. Tak to právě je ta láska, že mě můj Pepa podržel a že mě tu sestru a bráchu našel. A tomu do smrti nezapomenu a furt to máme v sobě.
3: Vy jste takový silný chlap, vy se schováváte za tu slupku toho statního chlapa, který ale ochrání tu křehkou ženu, kterou máte v Marušce. A vlastně je škoda neříct, že vy tak jako dokážete jako zedník postavit ty domy a postarat se o tu rodinu, tak vy jste postavil zpátky vlastně trochu život té Marušce, že jste jí pomohl a za to vám patří obrovský dík. Vy jste stavěč nejenom domů, domovů, ale i to, co člověk v srdci potřebuje mít urovnáno.
5: No tak asi jo, no tak jsem to byl tak vychovaný doma, no. Snažím se ten život brát tak, jak jde, no snažím se ho vyplnit, co nejlíp umím, no. Jsme velká rodina, no.
4: V jádru je strašně hodný člověk, v životě nikomu neublížil, neřekl křivýho slova a každý mu pomohl. Ale nám to dělá radost, my jsme rádi, že žijeme pro druhý, no. A bylo to nádherný, no. A to je právě ta láska, že jsem měla v něm tu oporu.
5: Jeden druhýho si vážil taky, že jo, a je to dobrý.
1: Marie a Josef Čebišovi prožívají něžnou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Maruška našla v náručí svého Josefa klid a on u Marušky domov plný citu.
2: Oba vědí, že život přináší také chvíle, kdy se o toho druhého bojíte.
1: Josefovi ochrnula noha a prodělal těžkou operaci páteře, tak říkajíc, za 5:12. Maruška se modlila každý den. Naštěstí vše dobře dopadlo.
2: Jejich příběh nás s Petrem zaujal při čtení natolik, že jsme se rozhodli potěšit je jedním velkým darem. Novým automatickým kávovarem. O předání jsme požádali Patrika Rozehnala. Zatím nic netuší.
3: Tak jste připraveni?
5: Jsme připraveni, děkujeme dopředu.
4: No, já teda nepřipravená nejsem, já vůbec nepočítala, jo. Že by jsem se dostala
5: já
4: do něčeho.
5: Já podržím, když tak za ruku, aby si padal.
4: Ale to jsme teda rádi, my jsme v životě nic nevyhráli, nikdy nic.
5: Vyhrála si mě a já tebe,
4: no, to je pravda,
5: stačí.
4: Vyhráli jsme jeden jo. Druhýho, no. Ježíš, tak to moc děkujeme, jak vám taky, Carmen a tomu Petrovi Koskovi, v obom dvou.
3: Tak pojďte za mnou se na to podívat.
4: To mě rozbrečíte. Ježiši, kávovár.
3: Jo.
5: Jo, tak děkujeme moc teda.
4: Tak ten je krásný. Ježiš, tak děkujeme. To budou mít radost naši mladí, protože přijdou a říkají, babi, to tvoje kafe, my si uděláme doma. No tak to nám udělali radost. Jak Carmen s Petrem, tak vy taky. Děkujeme moc. To není možný, tak to je krásný.
5: A to je taky dlouhý život ještě.
4: Krásný, no a vám všem, ale taky poslouchejte, no. Já s tím ani nebudu mě zadět za to.
3: To nějak zvládnem spolu, se naučíme.
4: A nebo mi to pomůžou mladí, protože mladý, já jsem...
3: To se jenom naplní vodou, zásobník kávou zrnkovou a pak se stiskne jenom správné tlačítko a záleží, jestli si chcete udělat menší, větší kávu.
4: Jo, tak to si dáme i my pak tu zrnkovou, protože nám tahle ta moc nechutná, ta kupovaná.
3: Máte ji tady od nás.
4: Ježiši, no to snad ne. Ježiši, vy jste zlatý, tak moc děkujeme, jste hodný, děkujeme. To máme teda radost opravdu. Děkujeme
5: moc. Děkujeme.
4: Tak děkujeme, to je opravdu dárek krásnej.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplný příběh dnes vyprávějí Marie a Josef Čebišovi.
2: Je čas je trochu vyzkoušet. Jak si pamatují na některé společné okamžiky? Co vědí o druhém? A shodnou se, když dostanou stejné otázky, ale každý sám?
1: Patrik rozehnal je vyspovídal a my teď jejich odpovědi dáme dohromady.
2: Držme palce, ať obstojí.
3: Kdo vybíral prstínky na svatbu?
4: Vybírali jsme společně. Naproti labuti, takhle na rohu, tam bylo zlatnictví, tak tam jsme to koupili, na tom rohu.
5: My spolu, proti bílý labuti.
3: Pustí vás někdy ke kadeřnici?
5: No určitě, no. A i mi na něj dám.
3: Jak často jezdíte?
5: No já tady, co jsme teďka tady, tak nebudu lhát, tak 3x do roka.
4: No třeba jednou za 2 měsíce natrvalou, nebo takhle ještě před nějakou příležitostí. Jednou za čas, no, ne moc jako.
3: Jak jí říkáte při něžnostech?
4: Maruško, no.
5: No Maruško mi říká. Myslím, že Maruško, no, jinak nevím, no.
3: Kolik vám manželka nechá z rodinného rozpočtu pro vlastní útratu?
4: Teď beru 2000 mám svou pro sebe.
3: Držíte ho finančně zkrátka?
5: Ne, v žádném případě.
3: Dostává nějaké kapesné?
5: Dostává, no.
3: Kolik?
5: 2000.
3: Co vám koupil jako první prezent, dárek, ještě před svatbou, když jste spolu třeba chodili?
5: No na to nezapomenu do smrti. Boty s takovým jako chlupem z nějakého zvířata, teď nevím, z čeho to bylo, ale krásné boty zimní.
4: Zimní, jako byly jako náhražka, jako ty huculi, takhle chlupatý, jo. Když jsme jezdili na hory, tak boty jsem jí koupil.
3: Čím si myslíte, že jí dopálíte do běla?
4: Když jsem bordelář, úplně ona vytočím ji, jak kdy budu chtít. Jako.
3: Jako čím třeba, co rozbordelíte?
4: No něco mě řekne, abych uklidila, to nechám, no, to je, neuklidím to, no. To je úplně vytočím, jak do maxima. No.
5: On to nedělá ve zlém úmyslu, on prostě je takovej. Neuklidí si boty do botníku. Tamhle se zouvá taky, chodí z bačkura, chodí na zem, že musím po něm to a neuklízí si prádlo. No ale to je asi tak jediný, no jinak nemá nějaký velký zlozvyky, nemá.
3: Jakou barvu milujete vy?
5: Já miluji fialovou a takovou starorůžovou.
3: Na jakou barvu je zatížena?
4: Na černou.
3: Co dělá, když se stydí?
4: No se moc nestydí, jako no.
3: Není stydlivá?
4: Není stydlivá, jako.
5: Byla jsem hodně, děsně jsem byla, jo. To bylo hrozný. Ale teď už ne, myslím, že teď po letech už nejsem, no.
3: Kdo navrhnul to první fyzické milování?
5: No, asi já. Já jsem se bála, abych ho nestratila, protože jsem si říkala, já to řeknu naplno, když mu nedám, tak mě nechá.
3: Kdo byl iniciátorem, kdo navrhl to první milování?
4: No, já asi to... To je potřeba, ne, mužský má být dominantní, ne? No.
3: Jak jste na to šel?
4: No z hurta, no. Povedlo se to, tak vidíte, jak to dopadlo, no.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes jíždě, přes zadek?
5: No, to bylo převčírem. Ale to jako ze srandy, a říkám, Pepo, co se ti stalo? Já jsem něco dělal v kuchyni a on jen tak... Utíral nádobí a já jsem ho plácala taky a říkám, vidíš Pepi, jak ti to krásně jde, děkuju ti, hodně si mi pomohl, protože mě bolej ruce, jak jsem pak lévala ty papriky rajsky. No a on pak říkal, no to je dobrý, Marie, já taky. On to možná zapomněl, ale asi jo.
3: Kdy jste jí naposledy plácnul přes zadek?
4: Zoumil dneska. Takhle, jde okolo taky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Život občas přináší i krušné chvilky. Ty mohou ověřit i pevnost vztahu.
1: Zažili takové chvíle Marie a Josef Čebišovi?
5: Já myslím, že jo.
4: Jednou to bylo na rozvod, tak jsem jí dal 400, ať to podá Maruš. Ona si za to koupila boty a bylo po rozvodu.
5: No ne, to bylo tak, že prostě byli jsme už přepracovaní, že jo. Neměli jsme peníze, barák nebyl dostavěný a už prostě byla taková, takový už to bylo, já nevím, prostě
4: byla krize, ne?
5: Jako když už jsme vyprchali, jo, a já říkám, to není možný a to, a je, tak jsme se prostě taky dohadovali, znáte, jak to je. A já říkám, hele, to nemá cenu, tak se rozvedem. Ale já jsem hned taková razantní, no a on, aby mi udělal radost, tak přines papíry, já nevím, kde sehnal a hodil je na stůl a na rozvod. A to víte, já v práci říkám, holky, já se budu rozvádět a oni, holky, prosím tě, Maruš, vy dva se budete rozvádět, jo. Ještě hodil 600 korun na stůl, protože tehdy stál rozvod 600 a já jsem šla a na Harfě jsem si koupila grešlakový kozačky, přesně za 600. A on přišel domů a to je naše rodina, jo, to jsme my dva. Tak co, Marie, už si to podepsala, ten rozvod? A já, no, že jsem podepsala, tady to je a ukazuju mu bednu s kozačkama. No a začali jsme se smát a bylo po rozvodu. A bylo i po krizi, bylo po všem, jo. A bylo po nějakém zlobení, no.
3: Maruško, byla jste někdy hrdá, když jste měla takového fešního chlapa vedle sebe, mladýho kulturistu?
5: Byla hrdá pořád. Pořád jsem na něj hrdá, protože když vidím naše kamarády, jo, tak nemůžu nikdo, všichni máme rádi, ale nikdo se nemůže k Pepovi mimo přirovnat. Protože jako myslím poctivostí zajedno, že je hodnej, nikdy na mě neřval, nikdy na mě nekřičel, aby byl zlej. A pracovitej a o děti se staral. A když slyšíte, když se sejdem, tak někdo si stěžuje na to a furt někdo brečí a to. A já říkám, prosím tě, nechte to, život je krátký, tak se na to poznes a je to, nebo to. Prostě jsem na něj hrdá.
3: Je čas v tomhle věku i na nějakou romantiku, že byste vyrazili na zamilovanou procházku, jestli se držíte za ruce?
5: To jsme takový blázni, že si představte, že já řeknu, Pepi, dáme si kafe u vody, já udělám kafe do termosky, vememe dvě lehátka, stolek a jedeme klaby a tam sedíme, koukáme na lodi a pijeme kafe. A nebo prostě, no, nás to napadne.
4: Nebo se mluvíte na ryby, tak tam taky si čte, že jo, a no. Já nahodím na řeku jako a tam si dáme kafe a jdeme domů pak večír.
3: A proč stojí za to i v tomhle věku si lásku udržovat?
5: No to jsem říkala dětem, všem jsem to říkala, jednomu po druhém a teď jsem to říkala nejmladšímu Pepčovi, říkám, Pepi, važ si, že máš krásný zdravý děti, protože je plno dětí, které jsou nemocný nebo něco. Buď rád, že máš Janu, i když jste se nevzali, nevadí, žijete spolu, máte se rádi, ale podívej se mi s dědou, co jsme všechno zažili. Když se přijde nějaká krize, neházejte hned flintu do žita.
4: Tolerance a jeden druhýho si musí vážit, to jako bez toho to nejde, no.
5: Akorát se modlíme, aby jsme nebyli nemocní, aby víte co, aby jsme nás nemusel někdo starat, aby jsme to zvládli sami, jeden od druhého. Já se o něj postarám, i kdyby byl třeba ležák, nebo nedej bože, takhle jo. A děkuju za něj už kvůli tomu, že jsem se mohla dožít s ním, oba dva, že jsme se dožili, jak viděli jsme, jak nám vyrůstají děti, vnoučata, pravnoučata, to někomu dáno není, tak proto jako si oba dva toho vážíme, myslím, že i on, protože se o tom občas bavíme a když takhle spolu sedíme, tak taky děkujeme za to, že jsme tady a že jsme se tohle krásného mohli dožít. No.
3: Proč ji milujete? Čeho si na ní nejvíc, nebo z té lásky a z toho vztahu k ní ceníte?
4: Je šikovná, pracovitá, hodná, dobrosrdečná, má toho hodně jako. Pro děti by se rozdala až moc jako jo. Je šikovná, no.
3: Dokázal byste si ten život představit bez ní?
4: Ne, nedokázal. Spolu žijeme a jsme na sebe zvyklí a jeden bez druhého asi by stačí, když jede na dva dny do Prahy, tak je to smutný, jako když tady je člověk sám. No. Miluji a mám ji rád.
5: Ale opravdu jako mám ho ráda a cítím k němu všechno nejlepší. No. Důvěru, lásku. Vím, že se o mě postará, že když je mi zle, takže mi pomůže, že je na něj spolehnutí. Prostě takový hodný člověk, no, mám ho ráda, no. A tímhletím bych mu chtěla poděkovat zrovna, protože tě, Pepo, mám hrozně ráda, ty to víš, miluju tě, nemůžu bez tebe žít a prostě seš moje jenom ty nej.

0: Marie a Josef Čebišovi už dávno vědí, že láska vám na začátku zamotá hlavu, ale později díky ní najdete klid, štěstí a harmonii. Poznali, že opravdová láska není jen v pohádkách.
1: Josef svou princeznu zachránil pod stromem a z ní se stala milující a moudrá královna pečující o svého krále.
0: Jeden německý spisovatel kdysi napsal: láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává.
1: A proto rozdávejte lásku, šiřte ji a prožívejte. Od druhých ji přijímejte, jedině proto stojí žít. Pro lásku. To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde Pražská koaliční rada. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030.
1: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líjovou ve dvou setech. Stejně jako Šalková, Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je mezi 7. a 6. kilometrem směrem do Prahy kvůli práci silničářů zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. A v Praze v Sokolovské ulici je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové, vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity a
3: slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku
3: z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: V těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
1: No. A lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
1: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte.
1: Ano,
0: on
1: a když
0: ví.
1: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říká samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte.
1: Ano, ten bude určitě mazaný.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
1: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou.
1: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
1: Sobotu, bude vysílat
0: z Rokoka.
1: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
1: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
1: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano.
1: Takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a
1: račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla,
3: četla
4: jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se. Řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to splet, všimáte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný, to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. Ono bylo dobře, že měli o čem se myšlet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, no, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla, no, výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. Takhle. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den, no, a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím, prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
1: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
0: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu.

0: a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy Kamarít a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl, pojď si se mnou zacvičit kostroune.
1: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
1: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miloslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

0: chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde vím.

0: akrobacie, kadeřníka, fíka, a to pouze z čistý lásky, za to, že ti ustřih vlásky.
1: Dobrý večer, paní Jirková.
2: Dobrý večer. Já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové. Měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce. V našem věku už by to bylo trošku absurdní. A mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, ano, to jste nazval správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
1: jistě.
2: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů, opravdu, do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme, taky se nás, no to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220, Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, K aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Beriou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází,

vrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

přestože kolem padl květ.

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ale ano, noční linka. Dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer. Dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. A taky, jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědět. A pozdrav posluchače. Když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Není tě slyšet pořádně, musíš víc do celých Čech, nejen těch středních.
3: Dobrý večer.
1: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na...
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek, zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás... Doufám, rozesměje, ale může nás to i rozplakat. Jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné. Obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marií Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaše sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly od pradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co, pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno. Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, povězte, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě máme takovýto povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
0: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
2: Jedná se o to, že paní, nebudu ji zmiňovat, a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
0: Ano.
2: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říkám, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený, říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to, tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo, ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
0: Takhle,
2: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
0: Měl jste z toho husinu?
2: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu
0: strašit.
2: Bylo to celý opravdu divný.
0: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu Mezi nebem a zemí.
2: Ale je pravda, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
0: Tak hlavně opravdu není to podstatné. Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdyby jsme neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
2: Tak
0: moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, děkuju, nashledanou.
0: Ale já teď jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo dílu. Ale já věřím, mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe a mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná, až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem? Tak jsem s příhodami. Hej!

0: Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta. Moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy? Taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat, to známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky, třeba. Jaroslav píše, nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem, ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané. Měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A teď o to, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co, mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic, po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci a nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a nepřijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď, studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvázkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám, tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponoční vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Ano, já vypnu rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a... Ještě
0: no, já počkám, klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, hele,
0: dobrý,
1: už.
0: Dobrý, nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady je jedna z Pražmova, zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo v domě Hrůzy.
0: Ale, skleněné peklo.
1: Tady v Pražmově, ano. Je to Pražmově nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale to je jenom z vyprávění. Většinou.
0: Ano.
1: Tady už se dílelo baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Trus, jo, tak spíš trus.
0: Já vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď to tady hodně jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě ve předbráchy policajti na auta.
0: No už to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: To nic neděkají, třeba bylo tu zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít, takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tak dům hrůzy to je, ale nestraší to.
0: To
1: je
0: jiný. Chcete říct, že ten, kdo tam maže to o čem jste hovořil, no. Má ho tam, tak vy víte, kdo to dělá?
1: No, lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem, potupa a tak.
1: Ne. To teda nevím, je to válka mezi sousedama, jo, taková nějaká, ale to by bývalo, to tak jako se povídalo. A někdy tady problém je, to ještě jsme tady měli výtah a tady taky pochcali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí, ale není tam toho matatelné. Soused, sousedka, divný zážitek, prožitek. Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40 letý, nebo 40 a kousek?
1: Kousek, no, 40 a kousek, máte pravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno noční linku, jste to tam proprásknul.
1: Ano. A tak já nezvláštní zážitek, že by tady třeba byl velká sousedův pes. Tak mi třeba zajímavý.
0: Takhle, to je zajímavý do okamžiku, než když ten pes nikdy neštěká a zrovna štěkne. To jako věřím, ale není to úplně to přesně to, co hledám. Děkuju, samozřejmě zážitků máte dost.
1: Tu jste třeba říct, co hledáte, já se zkusím něco vzpomenout.
0: No divný zážitek, zvláštní zážitek, taková nějaká náhoda tomu chtěla, nebo něco, co se člověku podaří a vlastně ani netuší, že se to
1: jo,
0: děje.
1: Tak jedna náhoda by tu byla.
0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky v tom, ve spodním patře, v baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Aha, dobře, takže to máme. Tady vztahy, panel story, love story, postel story. Děkuju. Do Pelhřimova zdravím a dobrou noc.
1: No,
0: myslím, že Franta Nedvěd to potvrdí, že prostě a dá se to konstatovat i v písni.

Dneska se vás ptám ze studia v Praze do noční linky, vás, posluchačů noční linky, kteří jsou nažaveni na telefonování, psaní,

0: ťukni na média, přesně tak, protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli, 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože si člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auto. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána, protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Haló, tady Praha, Honza, kdo je tam?
2: Haló. Zdravím.
0: Ano, taky zdravím. Koho zdravím a kam zdravím?
2: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
2: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
2: A ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
2: No, to myslím, že to stihnem.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
2: No, sousedy asi dobré. Mm-hmm. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jakože jste měl ten zář, co se vám stalo. Ano. Tak jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
2: Přesně z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: A ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
2: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy bych si chtěl poslechnout. A já mu říkám, už jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme.
0: Takhle,
2: a opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
2: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
2: To je tak...
0: No.
2: 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme. Říká vám to něco?
2: Jistě. Dáte tomu didakci.
0: Okamžitě to vypni a chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
2: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako, kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po první hodině očekal, že někdo přijde, nepřišel. Ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, ano. Takhle jako se soused, kdy jste na zahradě, a váš 40-letý soused vezme štiskolku, jako štiskolku klasickou, a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
2: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry. Co pak vy víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný?

0: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel. No, ale pán mluví, to se mu honilo v hlavě.
1: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na vysoký? Jo, to vůbec není důležité. To není důležité. A každopádně tak, taky tak. Ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích. Takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy. Sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
0: Určitě budou zajímavější. Mějte se krásně a pěkný večer.
1: Ano, a posílám písničku další. Tady Peťa má jednu takovou hezkou. Situační panelákovou.

0: 23:36, posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať ji odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct. Zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky takové sousedy, které člověk musí povinně dle vyhlášky obecní litovat, protože jinak byste s nimi nevydrželi. Ale já si vzpomínám teď na jeden parádní náš sousedský zážitek. No, v naší obci není úplně tak jako problém s vodou. Řekněme si, vodovod ta obec má od roku nějakých 73-78, ale v té chalupě, ve které bydlíme my, ještě jedni, tak ti přípojku do toho veřejného řadu nemají. Jo, jenom vlastní studno. No a tak jsme si říkali, no tak se napojíme, ne? No tak, že to je základní lidská potřeba, že umýt se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten Plzeň se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali našeho souseda, zdali bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělíte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý by se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale jak říkám, sousedské vztahy jsou nevyzpytatelné.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, už jsme to řekli do vysílání, nebo jsem to řekl do vysílání, tak teď už to zpátky nevemu a vy taky ne. A doufám, že mi podáte i vaše příběhy. Halo, halo, kdo je na druhé straně a kdo nám volá?
2: Dobrý večer, to je Martin.
0: Martine, zdravím vás. Zdravím, zdravím. Povězte, divno lidi, sousedi, máte?
2: Máme. Bydlím na tým menší vesničce.
0: Ano.
2: A bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takovýho mladýho bratra. A ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říká, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
0: Mm-hmm.
2: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou, nebo tak nějak, že je prostě rendí doma, no tak jo, pan milý bratr dojde k nám domů, do toho baráčku, no a sem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba o hlídání slepic. Jo.
0: Ano.
2: Poprosí ho, aby chodil zavírat slepice večer a ráno otvíral. No a vajíčka se dávají do určitý místnosti. No a on odchází s kapsáčema, s narvanýma vajíčkama, mu vždycky přejeme, je kejs by zakop a ty vajíčka si domů nedonesl celku.
0: Takový milý člověk jste.
2: Ano, ano, ano.
0: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál, samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
2: A jde o to, že já jsem tam jakoby v podnájmu, takže já nemám žádný pravomoce pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
0: Proč? Kradl vám hrášek, nebo nerozumím?
2: Spíš takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby materiálu se na mě uskladní, no.
0: Ano.
2: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plechama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já je měl na půdičce, nad dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bera se tam došel a prostě se vybíral, co by se mu hodilo.
0: Super.
2: Takže musí, tady zavěcháme.
0: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
2: Tak palivo taky, taky šlo, byl čistý den, kdy se odvážel kolečka nestýpanýho dřeva, jo, že on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka s tím dřevem kradeným.
0: No
2: a šel se z druhé strany otevřít.
0: Šikula, je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
2: Ano, žije. Stále je zdrav.
0: Ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
2: Asi tak nějak, takovýho souseda úplně nechcete.
0: No nechcete.
2: No, nejlepší bylo, ano. Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyký lahve, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co myslíte?
0: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
2: No jasně, no tak se naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějakého zbytku masa prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačapý lahve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak bych asi něco jako by úplně moc neřekl.
0: Tyjo, a nestratil
2: ale
0: se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
2: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jí nespách, takže...
0: Takhle, už nám to zavání čímsi, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějaký stírací, nebo vyhra ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam vám to všechno vysvětlí.
2: V tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
0: Nevadí, nevadí.
2: Pozdě a dopoledne nestíhám.
0: Nevadí, máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutečete. Dobrou noc.
2: Mějte se krásně, rozmyšlenou.

0: Jana napsala: zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácená, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláten, že moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně a říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle a tiše jsem se vymrštila a jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa, no. A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila: pomož pánbu, sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu, asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané, jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne,
0: no nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový na schválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali, dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly zbíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil, budou prostě si to připravovat, no, jenomže zbíječky byly do 9 do rána a od 9, tedy do 9 do večera a od 9 do rána, 23. Tak to už jsem odpoledne šla. Zvonit to se nedalo, ťukat no zbytečný, tak jsem bušila na dveře. Otevřeli se tam dva Ukrajinci, moc mi nerozuměli, ale jako nakonec jsme si, jo, že na Vánoce bude klid. No jo, ale oni to pochopili jinak, oni vzali ty svoje Vánoce, tam u nich na Ukrajině, ty pravoslavní, a ne ty naše. Takže 24, 25, 26 až do 6. ledna denně, od 9, od rána do večera do 9 zbíječky. Mně odešlo několik návštěv, protože jsme se neslyšeli vůbec. A všude pětkrát denně tak jsem utírala prach, takovej ten droboučkej, šedivej, no hrozný.
0: No takovej ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně, ten vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu, já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně, telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. Toto je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí, Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu. No. A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajinec, Rus, Albánec a nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou a nebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
4: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu. On řekl ahoj, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu s tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
0: Helejte, tohle jako chápu, stane se, ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující.
4: Já už málem
0: ne. No ale pro co nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože dál, protože ještě nevědí, co to je sex, no oni už to asi vědí, ale proto jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře, před střídou netelefonovat.
4: Já jsem tuhle jela v tramvaji a takovýhle nějakých lidí tam bylo více. A teď počkej, já tě neslyším. No tak on si myslí, že bude řvát, když toho druhého neslyší, že ten druhého teda taky neslyší, tak řvou čím dál víc a to je strašný. Tak.
0: No, aspoň se zakryje hluk z toho, jak se přejíždí přes vyhybky tramvajové, tak to taky dává rámus. Hlášení neslyšíte, tak víte, ani nevíte,
4: ne,
0: že je výluka, nic, všechno.
4: Ne, jedete někam, ježiši, tam já jsem nechtěla, jo, to tam, no.
0: Stane se. Děkuju vám. Děkuju. Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
4: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anaká, večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety. Tady je Honza Macoun na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme si ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám, Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou. Ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné. Hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k té písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví sprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem jedné hodiny v noci, takže po noční lince. Taky mi je líto, že noční linka končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem mluvím.

0: by vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám Český rozhlas Střední Čechy. No, dobré jitro. Žádný klus. Hana Zagorová hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal: dobrý večer Honzo, můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolí. No, hezký večer vám i všem posluchačům. Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divno zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě paní Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvek. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguaye. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den, je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne. Vy posloucháte přes handsfree, nebo voláte přes handsfree, nebo jak máte?
2: Já volám z auta.
0: Takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte. Ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaelo,
0: zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady. A musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty nepřející, jo, protože Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký v Jeseníkách?
2: No, sousedi jsou jakoby, porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový vlastně přišel z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takových chudší kraji, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale už jsem chtěla jako by se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že jo, vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano, u krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. No, představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No jej.
2: Ona byla zvyklá, že se lidem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začne vám tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kafka. To jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. No a kafka samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, kde chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já jsem přišla pěšky, já jsem tady hned, já jsem si to myslel. A co, jak to, že se ta kavka chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošálená člověk.
0: Já v tom nejedu, já jí nekrmila nikdy.
2: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl. Ano. On mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady lítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a žvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. A já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
0: Se neuvěřitelné.
2: A tak jsem ho pochválila, že byl tak jakoby tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý. No. Takže vlastně...
0: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v jeseníkách žijí normální lidé, že?
2: Přesně tak, a ono se stejně jako pravdělicky vypluje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik jako, že jo.
0: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne to komunisti, my ne, to
2: někdo jiný. Kdo mě tam stíhne a už se to se mnou poveze, takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no, ale... Dokud není nutno, tak radši mlčím, takticky.
0: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně. Uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
2: No do teďka vlastně, to je ta s těma ptákama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně to aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
0: Chápu, je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali,
2: ano,
0: tyhle ty
2: návěsky.
0: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
2: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas. Tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až jí pomalu
0: třeba. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. Já říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho, nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
2: No, no. A mají radši dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
0: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníku. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho. Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong mimochodem to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne, vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací ve své podstatě, si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo tolik, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano, jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
2: Tady je Honza z Brna.
0: Já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
2: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
0: Ano.
2: A ještě na úvod řeknu, máme tady...
0: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl, Honza nám vypadl. Co chtěl tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionů v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše banka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Nedělám si sranu, zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady je Honza Macoun.
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
3: No, já jsem na cestách, no, já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás.
0: A děkujeme.
3: Mám takový trošku obráceně to mám, já mám divno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
0: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
3: Tak já jsem byl malinký, jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička a to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo s ženskou neviděl.
0: No ale měl motor.
3: Vždycky jenom motorky, přesně no, tak. Tak. Věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to určitě tvý kouzlo.
0: No jo, ale není ten život takový smutný, no ale zase má jako hezký zvuk.
3: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má... asi tři holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
0: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
3: Jo, vždycky byl čistý, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čistý.
0: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se žensko. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak si to bere u vás.
3: Já jsem jako do 18, jo, ty 125, tohleto, pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
0: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec, to je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
3: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20, jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku a
0: takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
3: A ono záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
0: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
3: Ježišmarja.
0: Jak já vám rozumím. No, divnosoused, jo, který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
3: Nemá, nemá. Mají to uspořádaný, jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho táta je elektrikář, takže ty jsou jako... ty mají nastavenou, jo?
0: Špatný. Já to úplně vidím, ale elektrikář, ten se hodí, ale, to je jasně.
3: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo, zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo, tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky, jako z jiných, stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní, a na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jakoby ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no spíš jako ke garáži, jo.
0: Řekl bych poloviční blázen.
3: Jo.
0: Jak moc, jen stručně, jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
3: Moc, hodně moc, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a holka to už 4 roky, a mě už hrozně svědě, jen se těším, až pochopíš robovák a kladívko.
0: Počkejte, vy jste to všechno prodal? Vy jste to prodal? Tu motorku?
3: No, motorku, závodňáka, všechno jsem vrátil.
0: Hruba, já mám úsí kůži, jako kdybych vrzal zubama o sebe, úplně skřípel. Tak to chtělo jsem, hodně odvahy.
3: No, jako jo, no, tam na tím stála manželka.
0: Ale, tak teď už se to... No, tak vítejte v klubu pod pantofláku nebo těch rozumnějších a hlavně pro život a rodinu důležitých, protože horká hlava manželky předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
3: Tak
0: děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
3: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
0: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka, jo? Tatra matka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kon k tomu taky má co zpívat.
4: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám vztah nějak zkazil. Mám doma svýho osobního fízla, za nocí v koupelně nacházím teď azyl.

0: háji to ještě není, do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do jedné hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej, to je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh, něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky, po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků, tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám dětem pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo, já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte je kam dát, do klokánku nemají, telefon když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale i pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně... Vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička, se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali. No představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12-letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900. A kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem přál.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala se mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc? Jak celý Hradec?
1: Ještě až...
0: Že Pardubice závidějí. Pardubice, já tomu rozumím. Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky
1: ano,
0: to máte.
1: Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je, je.
1: Jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Přátelé mě dneska řekli,

0: mám těch nemocí tolika, že už akorát jsem to chtěla.
1: I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaši sousedi, které máte? Je tam nějaký divnosoused?
0: Já bydím v domě, v paneláku pochopitelně, 50 let, takže se to událo spoustu událostí.
1: Zvratů, rozvodů a sňatků.
0: Ano. A různých drvů a pomluv a tak dále. Ale asi to, co jako... já považuji teď za takový hezký a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
1: Neplakat.
0: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobrý, anebo že se to vyléčí, nebo tak jsme ho nosili ven. Hmm. Byl to kříženec z Kalašnického s bíglem. Krásný zabarvení. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to, dneska už mu je asi 20, a mimo to, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem a jako maminka mu rozumí, co říká, vždycky to překládá. A když jsme byli s tím psem venku na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, budu brečet taky.
1: Nechte a toho, ne vůbec to neříkám.
0: Toho nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu, a pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek, tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
1: Já vím, proč nedávám témata od našich domácích zvířatech, od našich 4nohých mazlících, protože to dopadne takhle, přesně takhle to dopadne.
0: Ano. Jinak zdravím vaši Barunku.
1: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, tučného a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
0: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
1: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5 a 9 hodinou. Ano, až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
0: Ano.
1: Děkuju.
0: Takže vám přeji krásnou noc. Ano. Panu Kubalovi a krásný nový den.
1: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo?
0: Ano.
1: Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu a posíláme písničku, tak akorát David Dale...

0: Další příspěvky, dnešní vysílání noční linky z Prahy, středeční noční linka, můj nejdivnější zážitek se sousedy. No, tady mám od Jany. Dobrý večer, pane Honzo, asi před 20 lety bydleli s námi na patře v paneláku zvláštní sousedi. Sice byli celkem v klidu, měli výstřední vizáž oba dva, ale to by asi nebylo tak zvláštní, spíše šlo o to, že když se hádali, stálo to fakt za to. No, řekněme si, není to jenom u vás, jo, a není to ojedinělý případ. Já si myslím, že takových rodin, takových sousedských vztahů dost, jo. Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potak.
2: Zelený.
1: Ano, zelený! Zelený! A víš, co mi na to řekl, čofrej, tohleto! Nejen zelená barva, no!
2: A co to tady je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Romu, máme tu celkem klid teda. No, teda pokud někdo neslaví narozeniny. Jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Paní Martičko, je tohleto zelená barva.
1: Já nevím, a co to teda je?
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, halo, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud. Celkem byly problémy, jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž skvělák plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, byla by možný, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařily. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říkala, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě míchejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě sestry, sourozenci. A ona se tak na tu fotografii dívá a pak říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už bylo po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky, a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na Vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy jsem nerozpovídal a vždycky to převedl potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho lásku, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, s dědečkem měli rádi.
5: Jako mohla.
4: A proč se
5: no.
4: No
5: dobrá.
4: A proč to takhle dopadlo. No.
5: Hezké.
4: Takže to je neuzavřená kapitola vlastně.
5: Třeba se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete. Zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju. Další zážitky se sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
4: Vám taky děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
5: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začali řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová, Jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili, je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost. Protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohod, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
6: Kup mi den, kup mi noc.

S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes? Budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kdy se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané, tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis v minulý týden, to bylo tam napsáno Jan Macoun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé Vinohradská 12, došlo, paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory noční linky něco, tak klidně napište na linka@rozhlas.cz. Je to univerzální adresa, která se dostane k nám všem, včetně našich nadřízených, takže pojďte případně i vy přidat nějaký ten odstavec. Pojďme uzavřít dnešní noční povídání na téma můj nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou, a nebo máte ještě něco takového, čím by se to dalo uzavřít? Kdo bude ten poslední do našeho vysílání? Bude to telefon anebo tady nějaký příspěvek? Promyslím to během pár vteřin. Jo, bude to příspěvkem. Soused měl psa, který pořád utíkal, vždycky ale skončil u nás na rohožce. Nejdřív jsme ho vraceli, pak jsme mu dali vodu, pak piškot a nakonec měl u nás deku. Soused říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co měl dekret? Přijde dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku, regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktež. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.

0: tam husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho jedna hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. A další téma vysílání, už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční linku budeme mít společně v pátek a páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo, ať už to byla jeskyně nebo třeba i nějaký sklep. Paní Jechová, posloucháte nás? Viděla jste sklep? Zkuste nám ho popsat. Honza Macoun se loučí, přeji vám pěkné sny, dobrou noc. V páteček, těším se už teď, ať se vám daří, pěkné sny a s některými z vás ráno v 5 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dobrou noc, pěkné sny a nebo třeba i pěknou práci, že? Protože ta noční taky na někoho musela padnout. No to je všechno, kolego Kubalo, vypínáme. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesy. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brýlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramočil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý, obyčejný chirurgus.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano, je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano, jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o lenok své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž krom obyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamklí v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo, připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sira Charlese Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sira Charlese Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými 2 lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě sira Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane.
3: Na těle sira Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo, na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Vaspiku. No,
4: to jsou dobroty.
3: No, Vaspiku. Já ho například Vaspiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodeš Vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený. No to bych řekl. Pěkný kousek.
6: No nesmysl, smažený ho dělá každý, to spíš pečený, pěkně na máslíčku, dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
4: Tedy já bych ho rovnou uvařil, ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a... A omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no samozřejmě očištěné a spařené.
3: No to se ví, no,
5: manýle pěkně rozkrájené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
4: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
6: A byl to vůbec kapr?
3: No,
6: to ti nelžu. A pak jde kapr.
3: Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
7: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho

Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo,

0: věděl. Já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem, Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A co dušičky?
2: Děkuji za optání.
1: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
3: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce veletržní třídou.
4: Co on, jaký on, ptal se otec.
3: No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
4: Já se tak těšil.
3: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo. Nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku. Nebo... A drží se pevně táty za ruku. Už se ani nedívá kolem. Už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. rovnýma nohama vpadnout do poezie i prózy Vánoc.

Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem. A no tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady, to a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to od jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru, všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá, něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, Bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuju za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovati u stolu. Titul: Mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník Hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák, ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem. Fajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně, pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

zlí se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím.